Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.
1: Na pláži v písku leželo srdce.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Jmenuje se Cyril Matějka, ale na sociálních sítích vystupuje jako Cyril Děckař, který vtipnou formou vysvětluje, jak správně léčit neduhy dětí. Jak se lékař a nově také autor knihy Dětské lékařství k medicíně dostal? Co mu komplikuje práci a proč ho láká hraní? I o tom bude už za chvíli řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Cyril Matějka, neboli děckař. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den.
1: Celkem nedávno jste během Noci vědců přednášel studentům z druhé lékařské fakulty, z vaší někdejší alma mater. Co tak ty budoucí doktory nejvíce zajímalo?
2: No, já jsem tam byl hlavně od toho, aby si vybrali vůbec medicínu, protože člověk na gymplu třeba ještě neví, jestli chce dělat veterinu, zubařinu, když je takový ten zaměřený spíš na takovou tu biologii, chemii, tak těch možností je víc. Tak já tam byl, abych jim doporučil tu medicínu, pak jsem byl, abych rozprášil jejich strach z toho, že to je tak těžký studium, takže jsem jim měl za úkol říct, že to není zas tak těžký, že i já jsem to zvládnul. A pak jsem měl za úkol ještě jim třeba říct, že jestli jsem byl na té druhé lékařské spokojený, což jsem byl, tak aby si vybrali právě tu fakultu. Takže to byl takový můj úkol na té přednášce. A samozřejmě ještě pak zajímalo tady tam moje novinka, tady ty sociální sítě, takže jsem tam o tom ještě udělal takovou jakoby zmínku, co byly největší průšvihy, co jsem udělal a co byly největší úspěchy. Takže to je takový zajímavý témata.
1: Tak schválně, proč by si měli mladí lidé vybrat tu medicínu? Co k ní nalákalo třeba vás? Jo. Co je takový hlavní argument?
2: No, ten obor je nesmírně široký a furt se mění a je tam furt kam stoupat nebo co měnit a myslím si, že se nikdy nebudete nudit ve smyslu, že by vás to přestalo bavit, protože vždycky já mám takový srovnání třeba, že když jste zubař, ale doufám, že teď je třeba neurážím, že mám pocit, že ten obor je takový úzký, že řešíte jakoby tu pusu, když to ten člověk je mnohem větší a těch oborů je tam kvanta. Takže kdyby vás přestalo bavit být chirurg, tak můžete jít třeba na obvod a takhle můžete různě to měnit nebo můžete si dodělávat atestace. Takže ta nabídka těch možností po medicíně je mnohem širší.
1: Co vy i po těch svých zkušenostech vidíte jako třeba největší zádrhel pro mladého lékaře, který vystuduje a nastoupí někam? Co je největší oříšek?
2: No, já myslím, že to je úplně změna toho života, že najednou máte šílenou zodpovědnost, musíte denně vstávat, být ready, mluvit s lidma a máte ty noční služby. To najednou nastoupíte do takového zodpovědného dospěláckého života, že to je, myslím, náročný, zkrátka.
1: Říkal jste zodpovědnost a ono to tak je. Spousta lidí ještě k tomu lékaři chodí jako k takovému zachránci. To musí být pro lékaře obrovské břímě. Vnímáte to tak nebo ne?
2: Vnímám. A ještě bych to připodobnil k tomu, že každý se musí něco naučit. I to být lékař se musíte naučit, jenomže lékaři jakoby by neměli dělat chyby. Jenomže jak se to chcete naučit bez chyb? A to je taková šedá zóna, o které se nemluví, protože každý povolání se to musí nějak naučit, když začínáte. No a tady najednou tu zodpovědnost máte lusknutím prstu, že jste doktor, ale vlastně ještě nic v podstatě neumíte, když nastoupíte a než se to naučíte, tak musíte nějaký chyby udělat, ale o tom se jakoby nemluví. Takže tam je najednou taková zodpovědnost, jak vy říkáte, že najednou jste takový zachránce, měl byste všechno vědět, být perfektní, precizní, pečlivý a najednou je toho strašně moc najednou.
1: Vy jste udělal chyby?
2: No jistě. Chybama se člověk učí a kdo nic nedělá, nic neskazí a nejvíc toho umí ten, co udělal všechny chyby.
1: Zkouší si mladí lékaři třeba během toho studia jakoby ty chyby udělat nějakým způsobem? Pracuje se tam s tímhletím?
2: No, tak chyba je vždycky, když vás někdo vyhodí od zkoušky nebo vás někdo seřve nebo něco uděláte špatně a oni vám to opraví v písemce, tak já myslím, že takhle se připravuje jako člověk během studia na chyby. Ale když jste doktor, tak najednou ty chyby děláte už jako v praxi, že jo? To je něco jiného než v teorii.
1: Říkal jste si potom, když jste nastoupil do té praxe třeba zpětně, proč mi tohle neřekli?
2: Ano, hodněkrát. A bohužel tam na tom asi není tolik prostoru, protože to naše vzdělávání je hodně teoretický. Pak vás samozřejmě pustí na ty pacienty, ale je vás tam třeba 10 na jednou. A dokud prostě nejste vy sám ten ošetřující lékař, tak je to furt něco jiného. No. Ta zaměstnání je prostě furt jiný než to studium.
1: Svět mediků, třeba já znám a věřím tomu, že spousta posluchačů, především z filmu o básnicích z legendární série. A někde jsem slyšela, že to je pro mediky taková bible, že kdo to neviděl, tak neobstojí. Že tam létají vzduchem ty hlášky, známé věty. Je to tak?
2: Jo, je to super. Mě to taky strašně moc bavilo. A myslím, že každý, kdo studuje medicínu, tak si to určitě pustí a má z toho přesně takový ty své oblíbené hlášky. Já třeba často dělám nějaký prezentace už teďka pro doktory a občas tam použiju nějaký výstřih jako z toho filmu, že tam dám nějakou scénečku, takže dá se z toho furt těžit.
1: Říká Cyril Matějka.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Cyrile Matějkou jsme si tady povídali o tom, jaké to má vlastně lékař, když nastoupí po studiích do praxe, ale já bych si ještě vrátila o nějakých x let zpátky, kdy vy jste se rozhodoval, že tedy tím doktorem opravdu budete. A jak jsem pochopila, tak vás doma v tom až tak ne úplně třeba podporovali, naopak spíš zrazovali. Hmm. Jak to bylo?
2: No, máme v rodině doktory a mám pocit, že je takový trend, že většinou doktoři, kteří vědí, jaký to je, tak zrazují svoje děti. My tomu říkáme, že je něco prohnilého na medicíně, protože když jakoby chcete, aby vaše dítě vás nenásledovalo, tak to znamená, že víte něco, co je takový jako poskvrna té medicíny nebo toho lékařství. A opravdu to tak je, protože ty podmínky jsou hrozně náročné. Vy se strašně dřete 6 let, studujete, pak jdete pracovat, ten nástupní plat nic moc, pak máte strašnou zodpovědnost a noční služby a trvá vám to mnoho let. A mezi tím jsou různý další povolání, které chodí, bych řekl, snažší cestou, kratší cestou a mají třeba dřív víc peněz. A je to takový demotivační ta medicína. Jo, je to taková trnitá cesta. A my sami třeba občas přemýšlíme, že bychom nechtěli, aby náš syn šel na medicínu. A já bych mu taky vlastně řekl, vyber si něco jiného. A když nad tím takhle přemýšlíte, že i doktor, který to zná, by vlastně radil svýmu dítěti něco jiného. A tak se to přesně stalo mně, že mě taky od toho odrazovali. Buď radši ajťák nebo zubař, vyber si něco jiného. Takže to znamená, že tam se něco je špatně, že jo? Když to vlastnímu dítěti nedoporučíte tu školu.
1: Aha, když je to takto demotivační, co vám osobně tu motivaci dodává? Abyste toho nenechal, nešel dělat třeba něco úplně jiného.
2: No tak to, že trnitá cesta neznamená, že není slunce na konci tunelu, nebo že není světlo na konci tunelu.
1: A co je tím sluncem pro vás?
2: No mám pocit, že jednak, když už se to člověk naučí, tak už to není takový stres. Ty první noční služby a tak já jsem nemohl vůbec spát, bál jsem se, že přijde sanitka, že si s tím nebudu vidět rady. Takže jednak je, že člověk má pocit, že už trošku si je jistější v kramflecích. A další věc je, že postupně vám třeba stoupají i nějaký ty finance a třeba postupně taky těch služeb je míň. Takže ta trnitá cesta je zkrátka dlouhá a ono se to, bych řekl, bude furt jako zlepšovat. A ještě i v České republice podmínky pro lékaře se dost zlepšily. Oni tady byly protesty lékařů v roce 2023. Lékaři jsou jenom lidi a od té doby si ty podmínky zase o skok trošku zlepšily. Takže myslím si, že to je lepší, než když jsem nastupoval. A ta situace je určitě lepší, než když byli doktoři mý rodiče.
1: A jaký další skok a kam by byl podle vás potřeba, aby to bylo ještě o něco lepší?
2: No, já mám pocit, že nejvíc lidi trápí ty noční služby, protože to je prostě na úkor, teď jak se furt mluví o takový ty dlouhověkosti a jak je spánek strašně důležitý. Což je samozřejmě pravda. A ty noční, ta práce v noci je strašně jako bolestivá, že jo? Když vás někdo furt budí telefonem, tak někdy mi to zní jak takový skoro psychický týrání, že usnete, probudíte se. A vy potřebujete jakoby usnout a když se probudíte, potřebujete jet na 100% i hned. Jo? Nesmíte udělat žádnou zase chybu, třeba zachraňujete život. A to je strašně náročný. Takže podle mě budoucnost je, aby těch nočních služeb bylo jakoby co nejmíň. To znamená soustředovat tu péči na den a v noci dělat jenom tu nezbytně nutnou, ale já třeba i pracuji na pohotovosti, nebo k nám chodí rodiče s dětma v noci a to je možná i to, proč točím ty videa, že chodí často s věcma, které by do rána počkali. A proto já se snažím třeba i dělat tu osvětu, abych rozlišil rodičům, hele, tohle by počkalo do rána, tohle by do rána nepočkalo, takže se snažím ulevit i těm zdravotníkům třeba, aby nemuseli v noci vstávat k případům, které nejsou akutní.

0: Na 10. místě startují Rolling Stones, Mr. Charm. 8. příčka patří Madoně a songu Danceteria.
1: Hit týdne.
0: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Z 10. místa až na 5. poskočili Milky, Just the way you are. Na 4. jsou Leony a Kaylen Scott, Stay. Tady si mi zpíval. 3. příčka patří Kateřině Marie Tiché a jejímu bytu 66. Stříbro bere ta nejvýše postavená novinka. Je tu Ella Langley, Choose in Texas. A první místo už po 8. drží a zároveň se z něj loučí Botox a Pyžamo.
1: Hit týdne.
0: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: až na dřeň.
1: Když dělá člověk takto náročnou práci, tak o sebe určitě musí pečovat, aby jí mohl dělat ještě nějakých x let. Jak to děláte vy? Jak o sebe pečujete po té fyzické, tak i třeba té psychické stránce, která taky dostává zabrat?
2: No, po té fyzické, nejsem žádný velký sportovec, občas jdu proběhnout a to je dobrý relax na hlavu. No a teďka jsem našel úplně takový nový zalíbení v těch sociálních sítích a říkám, já jsem si zkrátil úvazek o jeden den, tak teďka tomu říkám mediální středy. A to je takový můj psychický relax, je, že mám pocit, že jak můžu trošku šířit o tom osvětu, tak mě to tak dělá dobře na to, že je to taková terapie proti vyhoření, když můžete s rodičema se bavit o těch problémech, nebo třeba i teď se bavíme vlastně o problémech mediků nebo zdravotnictví, tak mám pocit, jako, že mi to dělá úlevu, že na to nejsem sám, na ty problémy, nebo je to takový pro mě taková mentální očista.
1: Zmínil jste vyhoření. Potkalo vás někdy to opravdové vyhoření, kdy člověk ztratí motivaci a nechce nic?
2: Mám pocit, že se mi to stalo třikrát v takových vlnách. My máme ty zkoušky nastavené, takže je taková kmenová zkouška, když jste 3 roky doktor, po 5 letech je atestace a vždycky po těch zkouškách je taková klidová fáze a vždycky mám pocit, že se mi to stalo v té době, kdy člověk buď nemá kam stoupat, anebo furt dokola do zblbnutí dělá to stejný. A když chodíte do práce 5 dnů v týdnu a do toho máte dalších 5 služeb, tak jste tam furt. A bejt tam furt i o víkendech, když vidíte, že ostatní jezdí na výlety nebo chodí do hospody a vy jste furt zapíkaný v té práci. Lidi se těší na Vánoce a vy jenom přemýšlíte, že budu sloužit 23, 25 a víte, že vlastně ty svátky budete zase v práci, tak vás ta práce pak trošku přestává bavit.
1: Poznal jste to na sobě včas, že je potřeba něco udělat, abyste se nerozsypal?
2: No, to nevím, jestli jsem to poznal na poprvý, určitě ne. Na podruhý jsem dokonce skončil psychiatrický péči a přestal jsem sloužit na nějakou dobu, na pár měsíců. A teď na potřetí bych řekl, že to skončilo tím, že jsem si zkrátil ten úvazek a pak aspoň člověk za těch, jak hodně pracuje o víkendech, tak pak má aspoň volno v tom týdnu jeden den. Takže mám pocit, že tím jsem si to trošku vybalancoval. Takže to bych řekl, že mi teďka hodně pomohlo.
1: Musel jste v tom případě, kdy jste skončil v té psychiatrické péči předtím, trošku přebojovat sám sebe, že si řeknete o tu pomoc?
2: Jo, je to tak. Já mám pocit, že je to někdy pro člověka taková slabost říct si o pomoc a není to jednoduchý, no, říct, nebo prostě říct, že jste na dně a že dál nemůžete, nebo že už dál nechcete a říct si o pomoc je těžký a ještě, když v kolektivu řeknete, že nebudete sloužit, tak vy jste takovým trnem v oku, jako no, to by mohl říct každej, jo, a teď se na vás běhnou ty ostatní, jako no, bylo to těžký. Jsem rád, že to dobře dopadlo.
1: Tehdy vám pomohly nějaké terapie nebo i léky?
2: Obojí.
1: Jak dlouhé to období bylo?
2: 2 měsíce asi.
1: Vypráví Cyril Matějka.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: S Cyrilem a Matějkou já bych se teď podívala do jeho dětství. Mě by vlastně zajímalo, jaký byl váš dětský lékař nebo lékařka. Mm-hmm. Jestli tam jste se třeba inspiroval, mm-hmm, nebo naopak?
2: No, já jsem chodil k paní doktorce jako praktický pro, jak se to říká, praktický lékař pro děti a dorost. Tak já jsem chodil na Budějovickou v Praze.

0: to vlastně přišlo, jakože mě to fascinovalo a imponovalo mi to, takže mám pocit, že už to, jak jsem chodil ty dětský doktorce na ty prohlídky, takže jsem viděl, že tam vždycky pohraju, pak mě zvážejí, pak, že mě bude poslouchat a pak, že dostanu třeba lízátko. A tak na to mám docela fajn vzpomínky a možná mě to i trošku formovalo. Jakože jsem
1: možná proto jste se sám stal tím pediatrem?
0: No, nemůžu říct, že úplně, ale rozhodně z toho mám jako dobrý pocit, jakože se mi ta práce líbila.
1: Pamatujete si na nějakou třeba z vašeho dnešního pohledu zvláštní léčebnou metodu, kterou na vás třeba v rodině praktikovali?
0: Zvláštní, no tak to se přiznám, že teď
1: nevím. Něco specifickou, nějakou rodinnou medicínu nebo tak něco?
0: No já mám pocit, že my totiž, jak ještě, jak jsme doktoři, tak jsme spíš takový ty práškaři, že doktoři většinou...
1: Tam žádné babské rady nefungují.
0: Mám pocit, že v doktorských rodinách moc ty babské rady nefungují, protože vy víte, že jednak moc nefungují a vy víte, že ty léky, které máte v šuplíku, tak ty fungují. Takže jdete rovnou k tomu funkčnímu a možná ani neskoušíte ty mezikroky, no, takže, no tak čaj je takový ty zázvor nebo nějaký citron, tak to jo, takový ten med, citron, čaj, to jo, ale nějaký babský rady asi ne, no. No a se vědělo, co funguje doopravdy, takže jsme šli rovnou na prášky.
1: Proti babským radám teď naopak brojíte.
0: To určitě není, že bych brojil, ale tak spíš se snažím jako rodičům asi ukázat tu zkratku toho, že někdy se to dá přeskočit a jít rovnou na něco, co opravdu funguje.
1: Nakousli jsme tady to téma, proč jste si vybral pediatrii, tak proč?
0: No pediatrii, no trošku omylem. Já jsem studoval Motole, což je teda jakoby dětská fakulta, takže už jsem věděl, jak to s těma dětma chodí, tak jsem z nich neměl takovej strach. A když jsem pak byl na praxi v Jablonci nad Nisou, na pediatrii, kde se mi moc líbilo, tak mě bavila i ta práce, jak mi ukazovali, jak to chodí, což je dobrý si to zkusit jako opravdu to vidět, jaký to bude. A byl tam super kolektiv a to mě přesvědčilo, že jsem se tam přestěhoval.
1: Překvapilo mě, když jsem se o vás dočetla, že máte také určité zkušenosti s divadlem. Mm. Pak jsem si říkala, že vlastně to dává smysl, že teď tak trošku hrajete.
0: To zúročuju.
1: Tak zúročujete.
0: No, je to tak.
1: Jak jste se k tomu dostal?
0: No, taky bych řekl, že trošku omylem, jak se mi to v životě stává.
1: Takový ústřední životní omyl.
0: No, já jsem chodil do divadla na dobežku jako osvětlovač, jako svítil jsem na herce, který byl na jevišti, a tak jsem se nachomil tomu divadelnímu prostředí. Pak jsem začal chodit svítit na muzikály, do větších divadel, pak se zjistil, že mi to možná jde i, tak jsem začal svítit třeba za pultem nebo už dělat i nějaký light design. A když zkoušíte nějaké představení, tak jste i na těch zkouškách, kde sedí režisér a říká, kdo půjde zleva a ten text a znova a furt se to zkouší dokola. A mě hrozně to bavilo, tady to zkoušení, no, jakože, že si píšete scénář a vymýšlíte, jak to půjde, jestli je lepší, když ten stůl, ten herec obejde zezadu a jak si má položit rekvizity na stůl, aby byly dobře vidět. Tak já, když si točím ty své videa, tak si vždycky představuji, jako když si to režíruju, tak si to užívám.
1: Tehdy jste si nechtěl stoupnout na jeviště?
0: No, ani ne.
1: Nevím, jestli byla ta možnost.
0: Já jsem docela bych řekl trémista a strašpitel. No, takže
1: tak to bych neřekl.
0: No, tak teď už jsem trošku otrkanější, ale já mám strach vždycky, když jdu ke zkoušce nebo když jsem poprvé šel před kameru, tak mám z toho velký strach a respekt, no, abych se třeba nestrapnil, udělal o studu, nebo se nepřeřekl, nebo tak. No, teďka bych řekl, že už jsem se trošku otrkal.

0: na dřeň.
1: Pamatujete si na ten okamžik, kdy padlo to rozhodnutí, že začnete točit ta videa na sítě?
2: To bylo z ničeho nic. To jsem dal sestřičce do ruky telefon a řekl jsem, koukni, tady, hele, něco natočíme tady s tím medvědem. Točili jsme takový smrkání na medvědovi. A to žádná příprava.
1: To už je dnes legendární video.
2: Žádná příprava, žádný scénář, to bylo jen tak z ničeho nic.
1: Čekal jste, že z toho bude takový boom?
2: No vůbec, vůbec. Já jsem přesně jsem si neříkal, že když natočíme 30 vteřin, nebo má to minutu možná, ale vlastně mě ta myšlenka, kterou jsem těm rodičům potřeboval jako vzkázat, pro boha, nemůžete střídat ty dírky, anebo vysmrkejte pořádně tu jednu dírku. A takový základní věci, který dnes a denně se s těma rodičema handrkujete, tak jsem říkal, tak já jim to takhle natočím. No a je vidět, že to ten úspěch mělo, že lidi vlastně prahnou po těch informacích a když jim to takhle ještě takovou humornou formou ukážete, takže je o to zájem.
1: Možná je to zbytečná otázka po tom, co jste teď řekl, ale vy jste si už předtím třeba nakoukával nějaká v úzovkách lékařská videa, abyste byl třeba jiný, lepší, anebo prostě to najednou tak jako z vás vypadlo?
2: Aha. Ne, tak já jsem takový samouk. Já když jsem začal točit, tak jsem neuměl ani titulky, ani stříhací program, takže celý to je jenom jeden záběr a až časem jsem se naučil, že se to dá stříhat a přidávat titulky, takže já jsem takový spíš samouk. Ale teďka samozřejmě už koukám po očku, jak to dělají ostatní a hltám inspiraci.
1: Kdy přišla na pořad dne ta panenka, která dnes už k vám neodmyslitelně patří?
2: No to přesně vím, protože asi já nevím, při nějakém čtvrtém videu jsem potřeboval něco názorně ukázat na dítěti. No jo, ale já jsem furt tak chodil po oddělení, pak jsem si připravil i takový souhlas pro nějakou maminku,
1: že bych si půjčil dítě
2: a ona by mi jako napsala, že ho smím zveřejnit. A už jsem to měl jako nachystaný a pak jsem říkal, že to je přece jenom takový moc složitý, takže jsem si na internetu objednal tu panenku někde z Anglie, čekal jsem na ní asi 4 týdny. A protože na tom je to jednoduchý, tu si můžete vzít domů a můžete si ten záběr točit 4x dokola, dokud se vám nepovede a nemusíte nikam spěchat. A nemusím mít žádný souhlas a můžu s tou panenkou dělat blbosti, takže je to pro mě mnohem komfortnější, než se někde doprošovat, ať mi někdo půjčí novorozence na video.
1: Tak úplně bych asi nechtěla, abyste moje dítě používal tak, jako používáte tu panenku v těch videích, co si budeme povídat. Máte tu panenku v ordinaci? Aby vítala děti?
2: Ta panenka je taková děsivá. Mám pocit, i v těch videích je taková rozcuchaná, vypadá jak z nějakého hororu. Takže mám ji schovanou doma. Ona tam čeká na další natáčení a ji vždycky musím vyprat, umýt, učesat. Vystavenou ji mám doma za oknem na parapetu.
1: Naštval jste se někdy na nějaké rodiče, když za váma šli už po 150. takovou stejnou věcí, se kterou by nemuseli.
2: No to víte, že se doktor naštve, ale on se naštve jenom tak v duchu, protože se musí ovládnout.
1: Nepouštíte hrůzu.
2: To nemůžete pustit ven. Mám pocit, že se mi to nestalo, že jsem se snad vždycky v životě udržel. A pak buď člověk se jde takhle jako natočit to video, kde to vypustíte tu páru ze sebe, ale tak rodičům nemůžete se na ně naštvat, jo? Tak oni za to nemůžou, něco nevědí. Vy jste tam od toho, abyste to naučil. Takže na rodiče, i když to je jasný, že oni chodí furt dokola, anebo vám přijde něco, že prostě už to není možný, když dělají furt dokola tu stejnou chybu, ale tak od toho tam my jsme, no, takže trpělivost jsem ještě nestratil s rodičema.
1: Jak vybíráte témata, o kterých budete natáčet? Máte někdy nějaký zápisník, kam vždycky se zaklapnou dveře za pacientem a vy si to hned jdete zapsat, jako je tak to, tohle natočím?
2: Je to tak, píšu si to do mobilu, mám tam takovou kapitolu v poznámkách a tam já si do toho píšu všechny ty témata. A třeba ty, když jsem připravoval tu knížku, tak přesně jsem podle toho jel, abych tam napsal všechno, co mě vždycky jako někdy trklo. A i teďka tam furt doplňuju dál, co bych chtěl natočit, že video o fonendoskopech, pak o nějakých sirupech na teplotu. A vždycky, když mě jako napadne nějaký téma, tak si to tam hnedka rychle jdu napsat.
1: Co vás osobně třeba rozčiluje nejvíc?
2: Naše nejčastější diagnoza, nebo co nejvíc řešíme v pediatrii, je horečka, což je jakoby ta nejobyčejnější věc. A asi je takový smutný, když vidíte, jak ty rodiče buď to dítě nechávají v těch horečkách, nebo dávají špatné dávky. Pak jsme zjistili, ale že oni dávají dávky podle krabiček, takže mají pocit, že jsou to správné dávky, takže je to spíš takový nedorozumění. A to je vlastně náš nejvíc denní chleba, jo, ta horečka. Takže tam asi člověk má pocit, že ho to štve, že to nejde nějak zlepšit, ale zase proto to dělám, abych nám to usnadnil, i nám, i těm rodičům. Radio Praha.

0: až na dřeň.
1: Máte nějaký posun? Třeba v té osvětě rodičů, po tom, co třeba začaly vznikat vaše videa, je samozřejmě spousta jiných tvůrců, kteří podobné věci také dávají ven. Je to znát trošku?
2: Určitě jo. My jsme teďka se sestřičkama v noční službě seděli na sesterně a dlouho nikdo nešel. A tak jsme se právě smáli tomu, že konečně, že se mi to povedlo. Tak jsme se smáli, že tak dlouho nikdo nejde, že možná už to začíná fungovat. Ale samozřejmě nedá se to úplně jako změřit, jestli to funguje nebo nefunguje, ale mám z toho dobrý pocit. A často se mi spíš stává, že rodiče třeba přijdou a řeknou, hele, vás sledujem a použili jsme tuhle radu, to pomohlo a teď jdem s něčím jiným. Takže mám takovou zpětnou vazbu od těch rodičů, že mi to říkají, že třeba tohle zafungovalo, anebo mi to píšou na internetu, že to poslechli a že dobrý a že děkujou. Takže zpětná vazba dobrá by byla. Ale jestli to funguje úplně v reálu, jestli chodí méně dětí, to nevím.
1: Možná až za pár let se nějakým způsobem projeví. A mluvili jste tady o tom, že jste ty sociální sítě a ty videa na nich začal používat jako vlastně trošku terapii, aby vás to dostalo z toho třetího vyhoření. Ale říkám si, jestli tam zase nemůže nastat ten problém, že když jste takhle hodně vidět, tak samozřejmě se objeví třeba nějaké neúplně pěkné komentáře. Stává se vám to?
2: No, to se stávalo, když jsem začínal, tak to bylo, ten začátek byl dost takový těžký, protože vždycky, když někdo vystoupí z řady, tak ty ostatní vás trošku zastrkávají zpátky, jako hele, moci nevyskakuj. A nebo když vy začnete...
1: Jako s kolegu lékařů?
2: No, s kolegu lékařů. A nebo když začnete vy něco říkat, tak ostatní mají pocit, že mluvím za všechny pediatry světa, když to já mluvím jakoby jenom za sebe. Jo, to jsou moje zkušenosti. Jiný pediatr může mít jiný zkušenosti. Takže vždycky ten začátek je takový těžký, protože každý to vidí svým pohledem a možná ty pohledy nejsou úplně stejný. Proto třeba pacienti často chodí k doktorovi pro druhý názor. Jo? Vy se něco dozvíte a třeba nejste tak úplně spokojený, nebo byste to chtěli jinak, tak jdete za stejným doktorem a jakoby stejnou profesí a řeknete, hele, řekni mi druhý názor. Takže stejně tak jako takhle pacienti chodí po doktorech, tak stejně tak je možný, že my každý trošku to říkáme jinak. Takže z toho důvodu, když se takhle prezentujete, nebo jak se říká, jdete z kůží na trh, tak musíte čekat, že ne všichni si to myslí stejně jako vy.
1: Umíte to v sobě zpracovat? Že třeba vás někdo naškne z něčeho takového, nebo prostě vám dá najevo, že se mu nelíbíte?
2: Jo, no, je to hodně nepříjemný. A musím říct, že naštěstí už se to neděje, ale jak jsem začínal, tak to bylo. A teďka bych řekl, že už to odpadlo. Nebo možná je to taky tím, že jsem měl takovou nevymáchanou hubu, nebo že jsem byl takový přísnější. A řekl bych, že teďka ty videa nebo se vyjadřuju smířlivě, nebo že bych řekl, že už nejsem takový kritik.
1: Jako víc se hlídáte?
2: Myslím, že se víc hlídám. No tak já, jak říkám, já jsem samouk, takže nevím, jak se to má dělat. Takže asi jsem, anebo jak možná jsem byl takový přivyhořelej, tak jsem byl takový ostřejší. Když to teď bych řekl, že už tak ostrej nejsem, a tak už není možná důvod ke mně být kritický. Nebo to tak pociťuju.
1: O čem dalším, pokud to není tajné, budete natáčet? Co dalšího vás štve, trápí? Co chcete, abychom my rodiče věděli?
2: No, teďka mám, přišli mi domů rekvizity, takový německý obleček, tak mám v plánu výlet do Německa, protože je rozdílná, nebo ne kvalita, ale spíš rozdílný informace, které jsou napsané na krabičkách léků, tak bych na to chtěl upozornit, že třeba od stejné značky je jiný něco napsáno v Německu a v Čechách, takže zase to je to taková osvěta o něčem, o čem lidi možná nevědí, takže na to se těším. A pak, jak jsem říkal s těma fonendoskopama, jak máme takový ty poslouchací sluchátka na srdce, na hrudník, tak o to mám připraveno. Ale já jsem všechno to, co vím, tak jsem to napsal do té knihy. Takže teď mám trošku takovou tvůrčí krizi, mám pocit, že už jsem vám to všechno jako řekl. Ale musím něco točit dál, no, baví mě to.
1: Možná přijdou další rodiče a hnedle bude inspirace.
2: No, inspirace je nekonečná. Jo.
1: A když jste se tak hezky zvyknul před tou kamerou, tak nemáte zase zpátky třeba nějaké trošku ty divadelní choutky? Nevrací vás to zpátky?
2: No, vrací. A musím říct, že jsem měl to štěstí, že už mě pozvali dvakrát do televize, takže už jsem byl účastníkem nejenom jako třeba podcastu, rozhovoru, ale vyloženě jako natáčení nějakého. A to mě dosti bavilo, takže zjistil jsem, že mě to herectví docela baví. No, nebo takhle, kdyby byl nějaký seriál pořád nebo nějakou srandu, tak mě vlastně docela baví jako být herec nebo dělat srandu. Nevím teda, jak mi to jde, ale baví mě to.
1: Máte nějaké profesní ambice, sny, mety, ke kterým směřujete?
2: Mám.
1: Nebo to necháváte plynout?
2: Ne, mám. Hrozně se mi líbí dětská neurologie, kde jsem zapsaný do oboru. Já mám atestaci pediatrii a neonatologii a ještě by se mi moc líbilo tohle. Takže, jak jsem říkal na začátku, že v medicíně je furt kam stoupat, nebo že můžete dodávat nějaký atestace nebo se učit něco nového, tak já mám furt nějaký jako ambice, co bych chtěl dál. Takže jsem na cestě.
1: Říká Cyril Děckař Matějka. Díky moc za to, že jste přišel. Ať se vám daří.
2: Taky díky moc.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha. 107,1 FM.

0: Tak to byli Cardigans a jejich song My Favorite Game. Je 6 hodin a ve studiu se mnou už je Anička Hašková. Máme pro vás dnešní první zprávy. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod podle kabinetu už úpravy připravuje ministerstvo financí. Pražské Horní Měcholupy prodloužily lhůtu pro návrhy do participativního rozpočtu. Ukrajina získala licenci na výrobu britských elektronických rušiček. Dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový. Obyvatelé pražských Horních Měcholup můžou stále podávat návrhy do participativního rozpočtu na přeměnu veřejného prostoru. Městská část Praha 15 dřívější termín uzávěrky nově odsunula na pátek 31. července. Radnice na participativní rozpočet vyčlenila 800 tisíc korun. Jednotlivé projekty ale nesmí stát více než 200 tisíc. Hlasovat o nich budou obyvatelé v říjnu. Ode dneška bude na Palackého náměstí v Kutné Hoře promítat kinematograf Bratří Čadíků. Lidé můžou na projekce Pod širým nebem přijít do pátku. Kromě filmu jsou na programu i hudební vystoupení. Dnes od 19 hodin je to koncert tamní skupiny Trampoty. V 9 večer pak začne promítání snímku Moře na dvoře.
2: V dalších dnech uvidí návštěvníci postupně filmy Kouzlo derby, Boží úleta, Bláznivý marsupilámy. V hudební části zahrají kapely Honza Křížek Band, Lua a Time to Play. Vstupné na projekce je dobrovolné. Výtěžek organizátoři použijí na dobročinné účely. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem Andym Bermanem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali také o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Basketbalisté Slavie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením s posledním ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro letošní sezónu nedostal výjimku pro působení na pražské Královce. Českému rozhlasu to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
3: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku a my, když jsme hrajeme nad Královkou poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
0: Slavii Praha čeká v basketbalové lize mistrů německá Alba Berlín, bosenský tým Igokea a španělské Bilbao. Dnes bude v Praze a okolí jasno až polojasno, přechodně až oblačno, později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat slabý severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice, Tomáš Kolmistr sleduje situaci z dopravního infocentra.
5: Krásné ráno. Před omezením Vekbelské počítejte s kratším zdržením směrem do Letňan, a to v Novopatské. Na příjezdu do metropole od Slaného čekejte zdržení před omezením u sjezdu na letiště. Kolona se táhne z konce D7 od 3. kilometru, zdržení je do 10 minut. A okruh ve směru na D1 byl neprůjezdný před Lochkovským tunelem. Tam bylo detekováno nadrozměrné vozidlo. To už se podařilo odklidit stranou. Tunelem už se projíždí bez komplikací. Kolona od sjezdu na Lochkov se tak dává pomalu do pohybu.
4: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Tak díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 28. července. Viktor a Alina mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, kluci a holky. Co nás čeká? Calvin Harris, My Way. A taky tahle vypalovačka, Linkin Park, The Emptiness Machine. Hezké ráno, přeje Honza Klaň.

0: Linkin Park a DM Tennis Machine ve 6:15 na Rádiu Praha. Dneska bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, později odpoledne se začne znovu vyjasňovat. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia. Teď jsme na 14 stupních a foukat bude slabý severozápadní až západní vítr, který se bude později měnit na severní. Tomáši, zdravím tě do dopravního infocentra, máš slovo.
1: Hezké ráno. Před omezením Vekbelské počítejte se zdržením směrem do Letňána, to v Novopatské už z východní části okruhu od sjezdu na Černý most. Na příjezdu do metropole od Slaného počítejte se zdržením před omezením u sjezdu na letiště. Kolona se táhne z konce D7 už ze 3. kilometru, zdržení je do 10 minut. A na okruhu ve směru na D1 se zpomaluje v okolí sjezdu na Ořech. Pomalej se jede až před Lochkovský tunel. Ten byl nějakou dobu neprůjezdný kvůli nadrozměrnému vozidlu. Kolona už se dává pomalu do pohybu.
0: Díky moc, Tome, měj se.
1: Taky díky.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Robbie Williams a jeho Pretty Face, teda ne jeho, to je jako písnička se jmenuje Pretty Face. Je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Převod auta nebo změnu jeho registrace si lidé budou moci nově vyřídit i přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda a který teď zamíří do sněmovny. Součástí změn je také možnost ponechat si registrační značku při výměně auta nebo nechat si značky či malý technický průkaz doručit do výdejního boxu. Registrační značky se přitom budou dál vydávat podle místa registrace vozidla. Nová venkovní učebna vznikne v areálu základní školy pod Žvahovem v pražských Hlubočepích. Stavba z přírodních materiálů za téměř 4,5 milionu korun bude mít kapacitu 630 žáků. Škola ji bude využívat celoročně, a to i pro příměstské tábory. Výuka ve venkovní učebně má začít letos v září. Nová autobusová linka číslo 145 začne v Praze jezdit v polovině srpna. Financování i trasu schválili pražští radní. Takzvaný tunel bus bude jezdit komplexem Blanka. Linka propojí Kobylisy a Dejvice. Írán pohrozil Ukrajině, že se pomstí za sobotní útok na jeho loď v Kaspickém moři. Teherán úder, při kterém zemřel jeden námořník, označil za porušení charty OSN. Podle Kyjeva plavidlo převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo tak legitimním cílem. Dnes čekejte jasno až polojasno, během dne až oblačno. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, musíme se tedy podívat taky na silnice a o tenhle pohled se postará Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Před omezením ve Kbelské se popojíždí v Novopatské, a to už z východní části okruhu. V opačném směru postojíte v Cínovecké od sjezdu na Březině Ves. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem, a to od sjezdu na Bechovice k Europarku. V Bělohorské z centra se zdržíte do 10 minut před Vypichem. Na příjezdu do Bechovic od Úval postojíte v Českobrodské. Ve Vysočanské směrem na Prosek opatrně u křížní s Libereckou, srazila se tam dvě osobní auta, a na příjezdu do metropole z Chomutova na sedmičce dejte pozor za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště. Zdržení asi 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace. I'm
0: coming home, I'm coming back down. 6:30 v ranní Praze, Purple Disco Machine a Sophie and the Giants, Hypnotic.

0: to byly Bibi Rexa Faithless, New Religion je 7:15. Dělníci dokončili úpravu parku Karlovské předmostí u Muzea policie v Praze 2. Vyměnili lavičky, opravili cesty, zítku a vysadili zeleň. Uprostřed stojí bronzová socha s názvem Zpřítomnění. Lidem má připomenout bývalou dětskou nemocnici na Karlově. Proměna parku stála asi 20 milionů korun.
1: Zhruba 2,5 metru vysoká socha z bronzu vypadá jako kmen uříznutého stromu, ze kterého vyrůstají malé pavilony zaniklé dětské nemocnice.
2: Zbourání budov dětské nemocnice, které musely ustoupit stavbě Nuselského mostu. V tomhle místě, kde ta socha stojí, mě přišlo jako nejsilnější motiv.
1: Vysvětluje architekt Jan Darks, který novou sochu do parku navrhl. Plastika ukrývá i hru pro děti.
2: V záhybech té kůry jsou vlastně také ukryté krystaly drahokamy. A jelikož mám sám malé děti, tak vím, co je zaujme v tom prostoru.
1: Dodal architekt Jan Darks. Umělecké dílo mu pomohl vytvořit sochař David Velík.
3: Pro ten bronz se to modeluje v hlíně, ta se potom odlívá vlastně do forem, převádí se to do vosku a ty už se potom vypalujou a odlívají se do bronzu.
1: A dodal, že trochu jinak postupoval při výrobě miniatury nemocnice na vrch sochy.
3: Domečky ty byly dělané 3D tiskem, se modelovaly v počítači, potom to slévárna odlila po vyretušování taky vlastně do bronzu.
1: Sochu objednala Praha 2, která nechala upravit celý park. Jeho novou podobu pomohl připravit architekt Pavel Struhař.
4: To je důležitá propojka z Nuselského mostu směrem do centra. Cílem bylo umožnit ten cyklistům a pěším plynulý přechod.
1: V parku je nově víc zeleně, hlavně stromů a keřů. Mají místo lépe zastínit a zamezit rychlému vypařování vody. Podle místostarosty Prahy 2 Jana Recmana z ODS bude Karlovské předmostí součástí pěší stezky, která má propojit několik parků v městské části.
5: A my chceme vytvořit takový pás, který propojí právě Folimanku, Karlov a Albertov, aby zde lidi mohli procházet plynule, zde trávit svůj čas.
1: Celkem stála přeměna Karlovského předmostí zhruba 20 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, později odpoledne se začne znovu vyjasňovat. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 14 stupních a foukat bude slabý severozápadní až západní vítr, který se bude později měnit na severní. A jak to vidí Tomáš Kolmistr?
6: Hezké ráno. Na okruhu ve směnu na letiště je počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Už regulují vjezdy do obou tunelů, postojíte tak i před nimi. Na východní části okruhu směrem na D10 dejte pozor za sjezdem na Černý most. Tam zastavují kamiony, kolona se tahne přes Novopatskou až k omezení Vekbelské. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. V Bělohorské z centra se zdržíte před Vypichem. Na příjezdu do Běchovic od Úval postojíte v Českobrodské a ve Vysočanské směrem na prosek opatrně u křížení s Libereckou. Tam řeší nehodu osobního auta s dodávkou a musí se vybočovat.
0: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
6: Taky díky, ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Prezident jmenoval 15 soudců a šéfku Ostravského krajského soudu. Nový murál na stěně u Vršovického nádraží vznikl podle vzoru dětí ze základních škol v Praze 10. V libyjském Tripolisu demonstranti protestovali proti výpadkům elektřiny. Dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a novou předsedkyni krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i více soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů. Žáci základních škol v Praze 10 pomohli proměnit zeď mateřské školy u Vršovického nádraží. Podle jejich návrhu tam vznikla nová nástěnná malba, kterou vytvořil profesionální umělec. Radnice chce podobnými aktivitami podpořit zájem mladých lidí o své okolí, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
2: Veřejný prostor netvoří jen budovy, parky nebo chodníky. Jeho podobu ovlivňují také lidé, kteří v něm žijí. Posprejovaná zeď v areálu mateřské školy u Vršovického nádraží se proměnila v originální umělecké dílo a získala zcela novou tvář.
0: V Kutné Hoře připravují organizátoři tradiční běžecké závody dačického 12. Další už 18. ročník naplánovali na sobotu 8. srpna. Už teď se můžou zájemci registrovat přes internetový formulář na webových stránkách závodu.
3: Krosový běh sportovci tradičně poběží v údolí říček Bilanky a Vrchlice. Start i cíl bude i letos u chrámu svaté Barbory. Organizátoři připravili pro zájemce hlavní závod na 12 kilometrů a zkrácenou trať, která má poloviční délku. Tradičně chystají taky dětské závody. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
0: V libyjském hlavním městě Tripolisu se včera protestovalo proti opakovaným výpadkům elektřiny. Demonstranti zablokovali silnice i vstupy do institucí. Na záběrech, které ověřila zpravodajská stanice Al Jazeera, lidé zapalují pneumatiky. Protestující také před sídlem ministerstva zahraničí vyložili nákladní vůz s hlínou. Akci pořádalo hnutí Páteční trh. To od loňského jara vystupuje proti vládě Národní jednoty premiéra Hamida Dbajiby. Tu viní mimo jiné z korupce a usiluje o rozpuštění politických institucí. Organizace v neděli uvedla, že chce zcela paralyzovat vládu. Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontang. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontang se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos. Během dneška bude jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Později čekejte vyjasňování. Teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Je po zprávách, takže koukneme ještě na silnice s Tomášem Kolmistrem.
5: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Barrandovský most velké komplikace za křížením s magistrálou. Srazil se tam kamion, dodávka a osobní auto. To skončilo na boku, místem se projíždělo pouze středem vozovky. Teď je silnice uzavřená, už se tvoří dlouhá kolona. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem. Mezi 15. a 18. kilometrem regulují proto vjezdy do obou tunelů, zastavuje se už i před nimi. Na východní části okruhu směrem na D10 dejte pozor za sjezdem na Černý most. Tam se zastavují kamiony, kolona se táhne přes Novopatkou až k omezení Vekbelské. Na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte se zdržením v Českobrodské. Na Barandovském mostě se zastavuje na začátku, kolona se táhne přes Dobřískou až před Mrázovku a plný je stále příjezd do metropole od Slaného. Zastavuje se na 3. kilometru, kolona se sune dál až na 2. kilometr k sjezdu na letiště.
4: Já ti moc děkuju, Tome, měj se.
5: Taky díky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do úterý 28. července. Máme 5 minut po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Pink a Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Bude taky Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You.

0: Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Na její vrchol vede 299 schodů a ten je ve stejné nadmořské výšce jako vrchol jejího vzoru, Eiffelovy věže. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. V tomto letadle měl cestovat i zpěvák Pavol Hamel, ale v letištní hale společensky unaven zaspal od let. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Stavba horácké arény v Jihlavě s kapacitou 5750 diváků pro lední hokej a 7400 diváků pro ostatní akce za skoro 2 miliardy byla slavnostně zahájena před 3 lety v roce 2023. Otevření naší nejhezčí haly se uskutečnilo loni v říjnu. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
1: Dnes budeme mít jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, později odpoledne se začne znovu vyjasňovat. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 15 stupních a foukat bude slabý severozápadní až západní vítr, který se bude později měnit na severní. Tomáš Kolmistr je v dopravním infocentru.
2: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Barandovský most velké problémy s zakřížením s magistrálou. Srazil se tam kamion, dvě osobní auta, dodávka, jedno z osobních aut skončilo na boku. Místem se teď projíždí pouze levým pruhem a už se tvoří dlouhá kolona už od Lanového mostu. Ve Strakonické směrem na Smíchov za Barandovským mostem řeší nehodu nákladního auta s osobním, blokují prostřední pruh, kolona se táhne od Barandovského mostu. Před omezením v Novopatské se popojíždí hlavně kamiony už z východní části okruhu, a to od sjezdu na Pěchovice. Na východní části okruhu a následně Štěrbalovské spojce počítejte se silným provozem od sjezdu na Pěchovice k Europarku. V Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek k Bulovce a na okruhu počítejte s kolonou kamionů od sjezdu na Jesenice, ta pokračuje dál až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy obou tunelů, postojíte tak i v osobních autech v levém pruhu.
1: Tomáši, moc díky, hezké ráno.
2: Taky díky, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
4: Pet Shop Boys. Dream World. Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
3: Praha žije.

0: před 5 lety. Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 nově používá na oddělení následné péče speciálního robota s umělou inteligencí. Takzvaný robot Robin pacientům pomáhá s tréninkem paměti, přehrává jim hudbu nebo audioknihy a bude si s nimi i povídat a hrát hry. Dělníci v pražských Hřepích upravují přilehlé okolí nákupního centra. Odstraňují starou betonovou konstrukci, která byla ve špatném technickém stavu. Zahradníci tam pak vysadí stromy a keře. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes v Bílém domě přijme prezident Donald Trump. Do Washingtonu Zelenský přicestuje na pohřeb senátora Lindseyho Grahama, který byl dlouhodobě jedním z největších amerických obhájců Ukrajiny. Zelenského návštěva přichází krátce poté, co ukrajinští a američtí představitelé minulý týden projednali návrh vzdušného příměří. Dnes bude v Praze a okolí jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Později se začne vyjasňovat. Teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat slabý severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Je po zprávách, koukneme na silnice, Tomáš Kolmistr je připravený.
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště se tahne nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru a to až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu a následnému silnému provozu za nimi. Pro osobní auta je zdržení okolo 30 minut. Na jižní spojce směrem na Branovský most zasahují u nehody za křižním s magistrálou. Projíždí se pouze levým pruhem. Kolona se tahne už od Lanového mostu, plný je také příjezd po magistrále. Ve Strakonické směrem na Smíchov za Brandovským mostem řeší nehodu nákladního auta s osobním, blokují prostřední pruh, kolona se táhne od začátku Barandovského mostu. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce počítejte se silným provozem a to od sjezdu na Běchovice k Europarku. Přitom mezi ním v Novopatské se táhne fronta hlavně kamionů už z východní části okruhu od sjezdu na Běchovice a v Liberecké do centra se sune fronta od sjezdu na Letňany k Bulovce.
2: Díky moc, Tome, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Po půl osmé na Rádiu Praha třeba Katy Perry, Watch It Burn. A taky DJO a End of Beginning.

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: To byly Miraj, chci tančit, je 8:15. Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Jeho ředitel Aleš Krejča schvaloval dokumenty firmě svých vlastních příbuzných. Koalice bude požadovat například prověření problematických zakázek spojených s dopravou a taky protikorupčních pravidel na magistrátu.
2: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
3: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit. To, že to pak udělá nebo neudělá, jeho osobní zodpovědnost, ale aby to město skutečně přehled mělo a tady je ta samosprávní působnost.
2: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten po jednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
4: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a drah.
2: Kvůli kauze se sešel taky kontrolní výbor pražského zastupitelstva. Vyslechl zprávu ředitele magistrátu Tomáše Havla, říká předseda výboru Jan Hušbauer z hnutí ANO.
5: Zároveň jsme požádali ředitele magistrátu hlavního města Prahy, aby neprodleně podal ministerstvu dopravy ČR podnět přezkumu rozhodnutí, zadal odboru kontrolních činností prověrku vnitřních kontrolních mechanismů.
2: Dopis pro ministerstvo dopravy, které je nadřízené odboru pozemních komunikací a drah, už vedení magistrátu připravuje. Potvrdil jeho mluvčí Vít Hofman.
6: Pan ředitel chce také připravit komplexní aktualizaci nařízení ředitele k protikorupčnímu podání a střetu zájmů, které bude jasně rozlišovat samostatnou a přenesenou působnost státní správy a samosprávy.
2: Oba minulé úterý zadržení úředníci magistrátu jsou do konce srpna postaveni mimo pracovní výkon. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, později odpoledne se začne znovu vyjasňovat. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia, jsme na 15 stupních, foukat bude slabý severozápadní až západní vítr, který se bude později měnit na severní. Jak to vidí Tomáš Kolmistr?
7: Hezké ráno. Na pražském okruhu ve směru na letiště se táhne nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru a to až k Ořechu na 19. kilometr. Je to celé kvůli regulaci vjezdu do tunelů a následnému silnému provozu za nimi. Pro osobní auta je to na zhruba půl hodiny. Na východní části okruhu směrem na Černý most se sune fronta kamionů od sjezdu na Běchovice až na konec Novopatské, popojíždí i osobní auta. Na jižní spojce směrem na Barandovský most zasahují u nehody zakřížením s magistrálou, projíždí se tam už levým a prostředním pruhem. Kolona se táhne z Lanového mostu, plný je také příjezd po magistrále a brněnské od 2. kilometru. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem a to od sjezdu na Běchovice k Europarku. V Dobříské směrem na Smíchov se sune fronta od Barandovského mostu před Mrázovku, plní se také Radlická a na magistrále je plný Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy a také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu.
1: Díky moc, Tome.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

hitů na 107,1 FM. Rádio Praha. Let 'em rise again.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Doprava. Informace. Informace. Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů na FM.

0: Prince a Little Red Corvette. Je 8 hodin, ve studiu se mnou Anička Hašková, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné úterní ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Praha 2 otevřela opravený park Karlovské předmostí. Chirurgové loni v Česku provedli skoro 1000 transplantací orgánů. Američané začali s přezkumem své vojenské přítomnosti v Evropě. Dnes bude jasno až polojasno, teplotní maxima 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci dokončili rekonstrukci parku u Nuselského mostu v Praze 2. Od letošního jara tam vyměňovali lavičky, opravili zítku a cesty. Uprostřed zeleně nově stojí bronzová plastika připomínající bývalou dětskou nemocnici na Karlově. Přeměna parku stála asi 20 milionů korun, potvrzuje starosta druhé městské části Jan Korzeska z ODS.
2: My vlastně chceme propojit tu pěší túru tady po našich parcích, aby ty lidi si měli kde sednout, odpočinout. Tady historicky vlastně stála dětská nemocnice a ustoupila stavbě Nuselského mostu a vlastně tenhle monument tady připomíná tu minulost.
0: Mezi Zbečnem a Roztoky u Křivoklátu najel ráno osobní vlak do stáda krav, nikdo se nezranil. Vlaky v místě aktuálně nejezdí. Škodu zatím České dráhy ani Správa železnic nevyčíslila, říká její mluvčí David Kabele.
3: Osobní vlak Českých drah srazil 3 krávy, které se v tu chvíli pohybovaly na trati. Provoz vlaků je tam v tuto chvíli zastaven, nebylo potřeba z vlaku nikoho evakuovat a čekáme v tuto chvíli na pokyn k obnovení provozu.
0: Chirurgové v Česku loni transplantovali bezmála 1000 orgánů. Nejčastěji řeší problémy pacientů s nemocnými ledvinami. Obecně lidé na nový orgán v Česku čekají zhruba rok. V případech nutné výměny srdce nebo jater jsou to ale řádově měsíce. Podle Miloše Adamce, ředitele koordinačního střediska transplantací, je systém úspěšný.
4: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině, že se nedočkají toho svého orgánu a to je číslo, které je hrozně jako nízké a to jsme byli čtvrtí na světě, jo, v přepočtu dárců na milion obyvatel. Už jsem se koukal na letošek, tam jsme úplně na tom stejně, takže to dárcovství u nás je dobře organizované a díky tomu se pacienti dočkávají včas v dobrém stavu té transplantace.
0: Dárců orgánů bylo loni skoro 400. Spojené státy zahájily analýzu své vojenské přítomnosti v Evropě. Jejím cílem je podle amerického ministra obrany Petea Hegseta zajistit, aby evropské země převzaly hlavní odpovědnost za svou konvenční obranu. Prezident Trump evropské spojence opakovaně kritizuje za nedostatečné investice do armád. O plánovaném přezkumu vojenské přítomnosti Američané své partnery v Evropě informovali už v červnu. Tenistka Kateřina Siňaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna. Dnes čekejte jasno až polojasno, během dne až oblačno. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra kolega Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se zastavuje na Lanovém mostě. Fronta pokračuje až ke křížení s magistrálou. Tam řeší hromadnou nehodu v připojovacím a pravém pruhu. Zdržení je asi 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Černý most se sune fronta kamionů od sjezdu na Bechovice až na konec Novopatské. Zpomaluje se tak i v osobních autech. Navíc na okruhu na 59. kilometru řeší teď nehodu nákladního auta s osobním. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. V Dobřížské směrem na Smíchov se sune fronta od Barandovského mostu přes Mrázovku, plná je také Strakonická od Závodiště. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Prosek k Bulovce a na příjezdu do metropole po D7 z Chomutova zpomalte za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Minut po 8. posloucháte Rádio Praha v úterý 28. července. Hezké ráno přeje Honza Klein. Za chvilku Leony, don't worry. A bude taky Alex Voren a jeho Fever Dream. Rádio.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy, je 8:15.
2: Praha je nej. Na ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odtud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.
1: Dnes budeme mít v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, později odpoledne se znovu začne vyjasňovat. Maxima až 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 17 a foukat bude slabý severozápadní až západní vítr, který se bude později měnit na severní. Tomáši, zdravím tě, máš slovo.
3: Dobré ráno. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se zastavuje na Lanovém mostě. Fronta pokračuje až ke křížení s magistrálou. Tam řeší hromadnou nehodu v připojovacím a pravém pruhu zdržení okolo 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Černý most se sune fronta kamionů od sjezdu na Běchovice až na konec Novopatské. Zpomaluje se tam i v osobních autech, navíc na 60. kilometru teď stojí po nehodě kamion a osobní auto také v levém pruhu. Zdržíte se proto i osobním autem, plný také příjezd po D11. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, tam je to na zhruba půl hodiny. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí nesouvisle od sjezdu na Vestec až k Ořechu na 19. kilometr, regulují proto vjezdy do obou tunelů, zdržení je také asi půl hodiny pro osobní auta a pro kamiony delší. V Dobříské směrem na Smíchov se sune fronta od Barandovského mostu před Mrázovku, plná je také Strakonická od Závodiště a v Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Prosek až k Bulovce.
1: Díky moc, Tomáši, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Ella Langley a její Choosing Texas, věc, kterou můžete podpořit v hitu týdne, momentálně je na druhém místě. No a teď v 8:30 si dáme další zprávy s Aničkou Haškovou na Rádiu Praha.
1: Pět let po modernizaci dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnic a dálnic vysazuje jako náhradu za zeleň, kterou bylo nutné pokácet při stavbě. Celkem už kolem modernizované dálnice přibyly tisíce nových stromů a keřů. Po korupční kauze na pražském magistrátu chystá koalice změny protikorupčních pravidel. Politici se shodli, že nechají prověřit sporné zakázky spojené s dopravou a připraví přísnější pravidla pro střet zájmů. Dva obvinění úředníci zůstávají do konce srpna mimo službu. Jeden z úředníků měl schvalovat dokumentaci pro firmy svých příbuzných. Obyvatelé pražských Horních Měcholů pomůžou stále podávat návrhy do participativního rozpočtu na přeměnu veřejného prostoru. Městská část Praha 15 dřívější termín u závěrky nově odsunula na pátek 31. července. Radnice na participativní rozpočet vyčlenila 800 tisíc korun. Jednotlivé projekty ale nesmí stát více než 200 tisíc. Hlasovat o nich budou obyvatelé v říjnu. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes přijme svého moldavského protějška Antolieho Nosatyjeho. Součástí oficiální návštěvy bude bilaterální jednání ministrů i členů obou delegací. Konkrétní témata společné diskuze ministerstvo obrany nezveřejnilo. Během dneška bude jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Později čekejte vyjasňování. Teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace a s těmi je připravený Tomáš Kolmistr. Tomáši?
3: Hezké ráno, pardon. Na pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí nesouvisle od sjezdu na Vestec až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, zdržení asi půl hodiny. Na východní části okruhu směrem na Černý most se sune fronta kamionů od Štěrbolské spojky až nakonec na Vopatské. Navíc na 60. kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta a v levém pruhu zastavují proto i osobní auta. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí před omezením Vekbelské už SD 8. Na jižní spojce směrem na Barandovský most stále odklizejí následky nehody zakřížením s magistrálou. Projíždí se tam prostředním a levým pruhem, kolona od sjezdu na Záběhlice je na asi čtvrt hodiny. Plná také magistrála a Brněnská už od 6. kilometru. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku a ve Strakonické směrem do centra se jede pomaly, a to od Závodiště až do Dobříské.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 8:30 na Rádiu Praha Jade a George. A taky Dua Lipa a B2.

0: byla Jade a Charge ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď přichází Jirka Štefl.
1: Jestli máte rádi šachy, tak byste v úterý neměli chybět na akci Chess Open. Turnaj se hraje formátem Rapid. Jinak řečeno, na každou partii máte 10 minut. Tenhle formát zaručuje svižný průběh hry a příjemnou atmosféru, která kombinuje sportovní soustředění s neformálním setkáním komunity. Zúčastnit se můžou jak pokročilí hráči, tak i úplní amatéři, kteří svět šachů ještě stále objevují. Na Chess Open se vydejte do Fan Arény kousek od stanice metra Opatov, a to v úterý od 19 hodin. A pokračují letní koncerty Prague Open Air. Pod širým nebem můžete zažít během celého léta vystoupení českých, ale i slovenských interpretů. V úterý večer si můžete zaspívat hity skupiny Horký žeslíže, a to v Holešovickém areálu 7. Do konce léta zahrají třeba ještě David Koller, Vypsaná Fixa, Vojta Dyk nebo Xindl X. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, později odpoledne se znovu začne vyjasňovat, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude slabý severozápadní až západní vítr, který se bude později měnit na severní. Jak to vidí Tomáš Kolmistr?
3: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte za Lanovým mostem. Kolona pokračuje přes Štěrbolskou spojku až na východní část okruhu na 60. kilometr. Tam se před malou chvílí podařilo odklidit následky nehody v levém pruhu, takže levým pruhem by se mělo za chvíli projíždět. Dál se sunou hlavně kamiony až na konec Novopatské. Pro osobní auta je to na zhruba půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most stále odklízejí následky nehody za křížením s magistrálou. Projíždí se tam pouze prostředním a levým pruhem. Kolona od sjezdu na Záběhlice je na zhruba 15 minut, plná je také magistrála a brněnská už od 6. kilometru. Na okruhu směrem na letiště počítejte s nesouvislou kolonou od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu a následnému silnému provozu za nimi. Před omezením ve Kbelské se sune fronta hlavně kamionů pravým pruhem v Cínovecké už od konce D8. Ve Strakonické směrem do centra se jede pomaly od Závodiště až do Dobříské a plná je Vlzanova směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě.
0: Díky moc, Tomáši, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

and chain. Just someone can hold.

0: brzy jezdit od poloviny srpna. Energetické společnosti v posledních letech zvýšily investice do distribuční sítě. Více budou investovat i v budoucnu. Uganda zahájila distribuci nouzové potravinové pomoci. Kvůli hladu už na východě země zemřelo 19 lidí. Dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nová autobusová linka číslo 145 začne v Praze jezdit v polovině srpna. Financování i trasu schválili pražští radní. Takzvaný tunelbus bude jezdit komplexem Blanka. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů propojí Kobylisy a Dejvice.
2: Autobusová linka číslo 145 nám nyní propojí lokality sídliště Čimice, metra Kobylisy, potom pod Plešovičkami vyjede právě do tunelového komplexu, vyjede u Sparty a bez problému a velmi rychle napojí i stanice metra Hradčanská a Dejvická, což znamená lokalitu Vítězného náměstí.
0: Mezi Roztoky u Křivoklátu a Zbečnem srazil osobní vlak stádo krav. Při nehodě se nikdo nezranil. Provoz je v současnosti přerušený. Podle zprávy železnic by vlaky měly v úseku začít jezdit po 9. hodině. Škodu zatím České dráhy ani zpráva železnic nevyčíslili. Investice do elektrických sítí v Česku rostou. Například ČES letos na modernizaci distribuční soustavy vydá skoro 19 miliard korun. To je dvakrát více než před 5 lety. Společnost EDG letos investuje 9 miliard korun. Před 2 lety to bylo 6 miliard. Do sítě se totiž v posledních letech připojuje čím dál tím více domácích fotovoltaických elektráren. Přibývá ale i tepelných čerpadel. Dodavatelé energie tak musí investovat třeba do nových trafostanic, říká Jan Bílek z tiskového oddělení společnosti PRE.
3: Investice míří i do dálkového řízení jednotlivých prvků distribuční sítě, které dává dispečerům možnost velmi výrazného zkrácení času případného bezproudí v důsledku eventuální poruchy.
0: Vyšší investice do distribuční sítě plánují dodavatelé energií i v dalších letech. Například ČES na ně do roku 2030 vyčlení přes 93 miliard korun. Úřady v Ugandě začaly kvůli suchu a neúrodě distribuovat nouzovou potravinovou pomoc. V příštích 2 měsících plánují podle deníku Guardian rozdat přes 9 tisíc tun potravin. Uganda se proto rozhodla poté, co na východě země zemřelo hladem nejméně 19 lidí. Region Karamoja zažívá nejhorší období sucha za poslední roky. Potravinovou nejistotu v oblasti prohlubuje mimo jiné klimatická krize a odlesňování. Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontang. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontang se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos. Dnes bude v Praze a okolí jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat slabý severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Tomáš Kolmistr.
5: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte za Lanovým mostem, kolona pokračuje přes Štěrbolovskou spojku až na východní část okruhu, až nakonec Novopatské. Pro osobní auto je to na zhruba půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Baranovský most za křížením s magistrálou stále odklízejí následky nehody v pravém a připojovacím pruhu, tvoří se kolony od sjezdu na Strašnice a také v Brněnské a následně magistrále už od 6. kilometru. Na Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most se sune fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradec D11 až za Europark zdržení asi půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště počítejte s nesouvislou kolonou od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů a následnému silnému provozu za nimi. Přitom mezi ním Vekbelské se suné fronta hlavně kamionů pravým pruhem v Cínovecké už od konce D8. Ve Strakonické směrem do centra se jede pomaly od závodiště až do Dobříské a plná zůstává Vilzonova směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě.
4: Díky moc, Tome, měj se.
5: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Vstáváte do úterý s datem 28. července, máme 5 minut po 9. a vy jste ve společnosti Rádia Praha. Honzi Chláně, zdravím vás. Za chvilku Coldplay a Sky Full of Stars. A budou taky Lady Gaga, Bruno Mars, Die With a Smile.
1: Radio Praha a Honza Chláně. Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Na její vrchol vede 299 schodů a ten je ve stejné nadmořské výšce jako vrchol jejího vzoru Eiffelovy věže. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. V tomto letadle měl cestovat i zpěvák Pavol Hamel, ale v letištní hale společensky unaven zaspal odlet. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Stavba horácké arény v Jihlavě s kapacitou 5750 diváků pro lední hokej a 7400 diváků pro ostatní akce za skoro 2 miliardy byla slavnostně zahájena před 3 lety v roce 2023. Otevření naší nejhezčí haly se uskutečnilo loni v říjnu. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
1: Ten den bude jasný až polojasný, během dne přechodně oblačný, později odpoledne se začne znovu vyjasňovat. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stupních a foukat bude slabý severozápadní až západní vítr, který se bude později měnit na severní. Teď zase Tomáš Kolmestr.
2: Hezké ráno. Na jižní spojce je směrem na Černý most. Zastavíte za Lanovým mostem, kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku a východní část okruhu až nakonec Novopatské. Pro osobní auto je to na zhruba půl hodiny. Na Štěrboholské spojce je směrem na Lanový most sune fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark zdržení asi půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště počítejte se snouvislou kolonou od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci a vjezdu do tunelu a následnému silnému provozu za nimi. Na příjezdu do metropole od Slaného po D7 zpomalte za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 2. kilometr k omezení u sjezdu na letiště, zdržení okolo 10 minut. Navíc na 3. kilometru v koloně se srazil kamion s osobním autem a blokují pravý pruh. Před omezením v Ekbalské se sune fronta hlavně kamionů v Cínovecké z konce D8 od sjezdu na Zdiby a plná je Dobřízká před Mrázovkou už od Barandovského mostu.
1: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
2: Taky díky, ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Malý technický průkaz doručit do výdejního boxu. Registrační značky se přitom budou dál vydávat podle místa registrace vozidla. Nová venkovní učebna vznikne v areálu základní školy pod Žvahovem v pražských Hlubočepích. Stavba z přírodních materiálů za téměř 4,5 milionu korun bude mít kapacitu 630 dětí. Výuka ve venkovní učebně má začít letos v září. Ode dneška bude na Palackého náměstí v Kutné Hoře promítat kinematograf Bratří Čadíků. Lidé můžou na projekce pod širým nebem přijít do pátku. Kromě filmů jsou na programu i hudební vystoupení. Dnes od 19 hodin je to koncert tamní skupiny Trampoty. V 9 večer pak začne promítání snímku Moře na dvoře. Dnes je Světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včetně diagnostiky a léčby. Datum bylo zvolené záměrně na 28. července na počest narození nositele Nobelovy ceny doktora Baruka Bloomberga, který v roce 1967 virus hepatitidy objevil. Dnes čekejte jasno až polojasno, během dne až oblačno. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jak to vidí Tomáš Kolmistr?
3: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune kolona od Lanového mostu přes Štěrbolskou spojku dál přes východní část okruhu až nakonec Novopatské. Pro osobní auto je to na bezmála půl hodiny, pro nákladní auto je zdržení výrazně delší. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce se popojíždí od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, tam je to také na půl hodiny. Omezení brzdí provoz u letiště směrem do metropole se zastavuje na konci D7 na 4. kilometru, v opačném směru postojíte od sjezdu do Evropské. V obou případech je to na zhruba 10 minut. Na okruhu ve směru na letiště se stále suné fronta hlavně kamionů od sjezdu na Jesenici až Kořechu na 19. kilometr. Regulují vjezdy do obou tunelů, zastavuje se proto i v levém pruhu. Před omezením ve Kbelské postojíte v Cínovecké, tam stojí hlavně kamiony už od sjezdu z D8 od sjezdu na Zdiby.
2: Díky moc, Tomáši, měj se.
3: Taky díky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Johnny Hart, Sunglasses at Night je 9:45. Děti z mnoha míst Česka, ale i ze zahraničí si vybrali pro trávení letních prázdnin jedno netradiční soustředění, nebo přesně řečeno kemp. Místo u řek a na koupalištích si každý den obouvají brusle a zdokonalují se na mělnickém zimním stadionu v hokeji.
1: Na ledě je přes 45 malých hráčů a několik trenérů. Ledová plocha je rozdělená na tři části. Na těch krajních se hraje. Prostřední část slouží na rozcvičování a pro hráče na střídání. Na střídačku zrovna přijeli dva malí hokejisté. Kolik ti je let?
2: 7.
1: A jak se jmenuješ?
2: Zoe.
1: Trénujete jakoby obranu, útok nebo všechno dohromady?
2: Všechno dohromady.
1: Proč hraješ hokej?
2: Mě to baví.
1: A odkud jsi?
2: Z Roudnice nad Labem.
1: Seš obránkyně nebo útočník?
2: Útočník.
1: Tvůj parťák?
2: Matěj.
1: A kolik ti je, Mati?
2: 8 let, útočník.
1: Co tě baví na hokej?
2: Nejvíc mě baví, jak trénujem třeba ty nahrávky, kličky a tak dále.
1: Koukal jsem, jak jsi sem přijel, tak umíš perfektně bruslit, takže seš na ledě pravděpodobně asi často, že jo?
2: Ano. Já jsem dal asistenci, že jeden kluk mi dal nahrávku. Já jsem nahrávku dal jednomu kluku a ten střílal.
1: Matěj z České Lípy. Přejdu za člověkem, který to tady má všechno na starosti. Tomáš Hadrava z Czech Skills Hockey Academy.
3: Tohle ten týden je tady nějakých 116 dětí. Víceméně jsou tu děti z celé republiky a hodně i ze zahraničí. Máme tady hodně hráče z Německa.
1: Jaká věková kategorie?
3: Máme tady nejmladší hráče 2020 a nejstarší hráče 2010 ročníku.
1: Proč zrovna v Mělníku?
3: Je tady takhle vlastně celoročně let.
1: Jak trénujete s dětmi?
3: Děti vlastně hrajou na malý hřiště, druhá skupina je na suchý, za chvíli přijde třetí skupina, ta odchází taky na suchou. Odpoledne máme bazén.
1: Letní soustředění na ledě je tady naplánované téměř na celé letní prázdniny. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, později odpoledne se znovu začne vyjasňovat, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stupních a foukat bude slabý severozápadní až západní vítr, který se bude později měnit na severní. A ještě Tomáš Kolmistr a dopravní informace.
4: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Černý most se suné kolona od Lanového mostu přes Štěrboholskou spojku dál přes východní část okruhu až na konec Novopatské. Pro osobní auto je to na bezmála půl hodiny, pro nákladní je zdržení výrazně delší. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se popojíždí od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, tam je to také na půl hodiny. Omezení brzdí provoz u letiště směrem do metropole se zastavíte už na konci D7 na 4. kilometru, v opačném směru postojíte od sjezdu do Evropské. Na okruhu ve směru na letiště se nárazově zastavuje kvůli regulaci vjezdu do tunelu, popojíždí se od 3. kilometru až na 19. kilometr, osobními auty je to na asi 30 minut. V Horoměřické směrem do centra počítejte s kolonou už od kruhového objezdu k Evropské, je to celé asi na 20 minut, zasahují tam uvážné nehody. Před omezením ve Kbelské se suné fronta kamionů pravým pruhem v Cínovecké z konce D8 a v Dobříské se táhne kolona před Mrázovkou už z Barandovského mostu.
0: Tomáš, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, měj hezké úterý, ahoj.
4: Taky moc díky, hezký den.
5: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Úterým 28. července Rádio Praha teď vysílá zprávy ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Na společném postupu při vzniku protikorupčních pravidel se shodli zástupci pražské koalice. V Česku stoupá počet případů porušování mezinárodních sankcí. Hladina Dunaje v Bratislavě je rekordně nízká. Dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou například požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a také zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krajčou.
3: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
4: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit.
3: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten po jednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
5: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a drah.
3: Ředitele odboru Aleše Krejču jsme se pokoušeli kontaktovat. Měl vypnutý telefon. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 nově používá na oddělení následné péče speciálního robota s umělou inteligencí. Takzvaný robot Robin pacientům pomáhá s tréninkem paměti, přehrává jim hudbu a audioknihy a bude si s nimi i povídat a hrát hry, říká mluvčí nemocnice Denisa Nováková.
6: Na lůžka následné péče jsme robota pořídili pro individuální i skupinový kognitivní trénink a jako součást našeho týmu ho zapojíme i do skupinových cvičení v terapeutické rajské zahradě. Tam bude pacientům zároveň rozvážet vodu a dbát na pravidelnou hydrataci, aby se terapeuti mohli plně věnovat samotnému cvičení.
1: Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo porušování mezinárodních sankcí. Řekl to pražský vrchní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. Dva další jsou podle Štěpánka před soudem a jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství nebo dodávek luxusních vozů do Ruska. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hrozí podle slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm méně než je průměr. Brzké zlepšení stavu vodohospodáři neočekávají. Meteorologové na příštích 10 dní předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Na turnaji v Memphisu prohrála tenistka Linda Frubertová v prvním kole s Ruskou Zacharovovou a to 0-2 na sety. Česká hráčka tak už skoro půl roku čeká na vítězství v hlavní soutěži turnaje WTA. Na turnaji se představí ještě Daria Vidmanová a to v noci proti Španělce Besousové. Během dneška bude jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Později čekejte vyjasňování. Teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích pro nás sleduje Tomáš Kolmestrem. Hezké dopoledne.
7: Hezké dopoledne. Na okruhu ve směru na letiště se nárazově zastavuje kvůli regulaci vjezdu do tunelů. Popojíždí se od 3. kilometru až na 19. kilometr. Osobními auty je to zhruba na 30 minut. Okruh ještě jednou, tentokrát ve směru na D1, velmi opatrně u nájezdu z karlovarské D6. Na 26. kilometru stojí nepojízdná dodávka na začátku připojovacího pruhu. Je to za zatáčkou a musí se tak najíždět přímo na okruh. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje za Lanovým mostem, pomaleji se pak jede přes Štěrbol Olomouckou spojku až na východní část okruhu, tam už se sune fronta hlavně nákladních aut pravým pruhem až na konec Novopatské. Na Štěrbolské spojce trvá silnější provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště ve směru z Prahy se zastavuje u sjezdu na Evropskou, v opačném směru postojíte od konce D7 ze 4. kilometru. Před omezením ve Kbelské se sune fronta kamionů pravým pruhem v Cínovecké z konce D8. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 6 minut po 10. hodině na Rádiu Praha začíná úterní dopolední vysílání. Jsme rádi, že posloucháte. Kvůli Nolanově Odyssee se v IMAXu na Pražské Floře promítá celý den. Promítač Tomáš Vyšinský nám prozradil, že dorazila v krabicích s krycím jménem. Tématu se budeme společně věnovat už za chvíli. No a připravená je samozřejmě i muzika, třeba Alvaro Soler. Taky Dermot Kennedy. Nebo zpěvák Ed Sheeran. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: To byly The Cranberries, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že jste s námi. Už jste viděli Odysseu a viděli jste ji tak, jak to Nolan zamýšlel. Nový film režiséra Christophera Nolana, Odyssea, není v pražském IMAXu na Floře jenom běžnou projekcí, je to skoro až technická operace. Snímek se tam promítá ze 70mm filmového pásu, který má v případě celé kopie zhruba 18 kilometrů. Do kina dorazil v několika krabicích a kvůli bezpečnosti na nich nebyl skutečný název filmu, ale jenom krycí jméno. Promítač Tomáš Višinský Českému rozhlasu popsal, že IMAXový pás je zvláštní i tím, jak prochází projektorem. Obrazové políčko je totiž otočené tak, aby mohlo být výrazně větší než u běžného filmu. I proto má divák na obřím plátně pocit, že je opravdu uprostřed Nolanovy antické výpravy. Zájem je navíc tak velký, že rezervace mizí během minut. Na pražskou Floru jezdí diváci i ze zahraničí a promítá se prakticky celý den, od rána až do večera. Proč musí být u každé projekce fyzicky přítomen promítač a co všechno se v kabině IMAXu při takovém promítání hlídá, to se dozvíte na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a pojďme se podívat taky na pražské silnice na okruhu ve směru na D1 velmi opatrně u nájezdu z karlovarské D6. Na 26. kilometru stojí nepojízdná dodávka na začátku připojovacího pruhu. Je to za zatáčkou a musí se tak najíždět přímo na okruh. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje za Lanovým mostem, pomalej se jede až přes Štěrboholskou spojku až na východní část okruhu, tam už se sune fronta hlavně nákladních aut pravým pruhem až na konec Novopatské. Na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Omezení brzdí provoz taky u sjezdu na letiště. Ve směru z Prahy se zastavuje už u sjezdu na Evropskou. V opačném směru postojíte od konce D7 ze 7. kilometru. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: To byla zpěvačka Leny ve vysílání Rádia Praha. V 10:30 vysíláme krátké zprávy. Připravila je Anna Hašková.
1: Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí. Reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren a rostoucí spotřebu elektřiny. Například ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun. To je skoro dvojnásobek oproti době před 5 lety. Dělníci v pražských Řepích opravují přilehlé okolí nákupního centra. Odstraňují starou betonovou konstrukci, která byla ve špatném technickém stavu. Zahradníci tam pak vysadí stromy a keře. V Kutné Hoře připravují organizátoři tradiční běžecké závody Dedačického 12. Další už 18. ročník naplánovali na sobotu 8. srpna. Už teď se můžou zájemci registrovat přes internetový formulář na webových stránkách závodu. Novou prezidentkou Peru se dnes oficiálně stane Keiko Fujimoriová. Půjde už o 9. hlavu státu za posledních 10 let. Fujimoriová v letošním druhém kole voleb zvítězila velmi těsně, když získala 50,14% hlasů. Svého levicového soupeře

0: jednostranný provoz od Lanového mostu přes Štěrboholskou spojku až na východní část okruhu. Tam už se táhne kolona hlavně nákladních aut pravým pruhem až na konec Novopatské. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od Hradecké D11 a to až k Europarku. V ulici Barandovu směrem do centra se srazila 4 osobní auta u teras. Projíždí se pouze přes Habrovou ulici, nákladní auta se tam nevytočí. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se nárazově zastavuje kvůli regulaci vjezdu do tunelu, popojíždí se od 3. kilometru až na 19. kilometr. A omezení brzdí provoz u letiště, směrem do metropole se zastavíte na konci D7 na 3. kilometru, v opačném směru postojíte od sjezdu do Evropské. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
4: A 3:15 po 10:30 pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Pražští hygienici pravidelně kontrolují kvalitu vody na venkovních koupalištích v hlavním městě, třeba na Džbánu v Praze 6 před 14 dny zakázali koupání. Dnes se na místo vrátili. A jak ta kontrola dopadla, to vám řekneme už za pár minut. Spojíme se s naším redaktorem, který je na místě. Hezký poslech.

0: Rita Ora ve vysílání Rádia Praha dozněla ve 10:45. Dobrý den. Pražští hygienici dnes znovu kontrolovali vodu v nádrži Džbán v Praze 6 před 14 dny. Tam kvůli sinicím zakázali koupání. Jejich práci dnes sledoval reportér Ondřej Mikušek, se kterým jsme teď ve spojení. Ondřej, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den, jsem tady na Džbáně asi od 8:30 a opravdu jsem neviděl nikoho, kdo by se ve vodě koupal, přestože teplota vzduchu už je poměrně příjemná. Hygienici zákaz koupání nejspíš v nejbližší době nezruší. Podle nich se voda za poslední 2 týdny sice díky dešťům na první pohled mírně zlepšila, ale i tak jsou v ní sinice stále vidět. Odebrali tedy 3 různé vzorky, které jsou teď na cestě do laboratoře. Tam je v následujících hodinách odborníci vyhodnotí a výsledky lidé najdou ve čtvrtek na stránkách hygienické stanice hlavního města Prahy.
0: Dobře, tolik tedy situace na Džbánu. Jak jsou na tom další přírodní koupaliště v Praze?
1: Naštěstí výrazně líp. Džbán je zatím jediným koupalištěm, kde zákaz platí. Celkově hygienici v Praze kontrolují 9 takovýchto míst a na většině je voda v pořádku. Maximálně je zakalená, ale stále nezávadná. Jen na koupališti Šeberák by si měli dávat pozor třeba těhotné ženy, alergici nebo lidé se slabou imunitou. Zkrátka, jak je hygienici označují vnímaví jedinci. I na Šeberáku už totiž nějaké sinice jsou, i když jich asi není tolik jako tady na Džbánu. Každopádně je ještě potřeba posluchače upozornit, že většina těch posledních výsledků, které hygienici vydali, je už 2 týdny stará. Další odběry tedy probíhají právě v těchto dnech a výsledky z nich budou ve čtvrtek. Možná se tedy vyplatí pár dní s koupáním počkat.
0: Hygienici ale nekontrolují každou vodní plochu, ve které by se lidé mohli koupat. Jak tedy sami poznáme, jestli je voda v pořádku nebo není?
1: Je pravda, že třeba v různých rybnících nebo řekách hygienici odběry neprovádí. Jedinou výjimkou je Branická pláž, kde tedy kontrolují vodu ve Vltavě, a lidé si na těch jiných místech můžou udělat jednoduchý test, který mi tady hygienici ukázali. Můžou nabrat trochu vody do plastové lahve a nechat ji asi 20 minut na slunci. Pokud se usadí zelený povlak jenom nahoře u hladiny, pak jde o sinice a lidé by se v té třeba řece koupat neměli. Pokud ale znečištění zůstane i níž v té lahvi, tedy rovnoměrně, pak to jsou jen řasy, které jsou víceméně zdravotně nezávadné. A obecně taky podle hygieniků platí, že sinice se tolik neusazují v tekoucích vodách, takže právě řeky většinou nebývají tak rizikové jako nějaké stojaté vody.
0: S reportérem Ondřejem Mikuškem jsme si povídali o kvalitě vody na pražských koupalištích. Ondřej, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se z vody vydáme ještě na pražské silnice, na jižní spojce směrem na Černý most. Trvá silný provoz od Lanového mostu přes Štěrboholskou spojku až na východní část okruhu. Tam už se táhne fronta hlavně nákladních aut pravým pruhem až na konec Novopatské. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od Hradecké D11, a to až k Europarku. V ulici k Barandovu směrem do centra se srazila 4 osobní auta u teras. Projíždí se přes Habrovou ulici, nákladní auta neprojedou, kolona je už od Lamačovy. V Radlické směrem do centra se srazilo nákladní auto s osobním a blokují oba pruhy a projíždí se pouze odbočovacím pruhem, kolona se táhne už od Valtrovky, a v Blance směrem na Troju stojí auto po nehodě v pravém pruhu za výjezdem na Letnou, taky tady opatrně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
2: Praha žije. Praha.

0: 11 hodin, posloucháte Rádio Praha, teď vysíláme další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi Anna Hašková, dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Je úterý 28. července.
1: Podle premiéra Babiše by mohl příští rok schodek rozpočtu výrazně pod 400 miliardami. Dělníci dokončili úpravy parku Karlovské předměstí u muzea policie v Praze 2. Zemětřesení na japonském ostrově Kjúšú způsobil výpadek proudu tisícovkám domácností. Odpoledne čekejte polojasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO významně pod 400 miliardami korun. Řekl to před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Babiš také řekl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Radnice Prahy 2 otevřela upravený park Karlovské předmostí u muzea policie. Dělníci opravili cesty, vyměnili lavičky a doplnili zeleň. Práce trvaly asi půl roku, říká krajinářská architektka Zuzana Štemberová.
3: Kromě cyklostezky, která samozřejmě musí být zpevněná, tak jsou vlastně povrchy, co jsou propustné. I vlastně jsme doplňovali trošku trvalek a luční takový pás. Nově vysazený stromy jsou vysazený do substrátu s bioúhlem, tak aby líp jako zadržoval vodu a taky se víc pracovalo se zasněním i s biodiverzitou.
1: Součástí parku je také 2,5 metru vysoká bronzová socha, která připomíná zaniklou dětskou nemocnici. Práce stály asi 20 milionů korun, zaplatila je městská část a magistrát. Žáci základních škol v Praze 10 pomohli proměnit zeď mateřské školy u Vršovického nádraží. Podle jejich návrhu tam vznikla nová nástěnná malba, kterou vytvořil profesionální umělec. Radnice chce podobnými aktivitami podpořit zájem mladých o své okolí, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
4: Veřejný prostor netvoří jen budovy, parky nebo chodníky. Jeho podobu ovlivňují také lidé, kteří v něm žijí. Posprejovaná zeď v areálu mateřské školy u Vršovického nádraží se proměnila v originální umělecké dílo a získala zcela novou tvář.
1: Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Na jihu nejjižnějšího ze čtyř hlavních japonských ostrovů kvůli tomu platilo varování před vlnou tsunami s možnou výškou až 1 metr. Úřady už ho ale odvolali. Otřesy způsobily výpadky proudu v tisícovkách domácností a pozastavili také železniční dopravu. Úřady zatím nezveřejnily žádné informace o případných obětech nebo škodách. Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě. Flaretista Alexander Šupanič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil majitel bronzu z Tokia z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. Velký úspěch zaznamenali i kordisté před 2 roky v olympijské Paříži, kde vybojovali 3. místo. Podle předsedy Českého šermířského svazu Oldřicha Kubišty ale zájem dětí o tento sport zatím výrazně neroste.
5: Myslím, že ještě chvilku bude trvat, než jako do šermu se pohrnou davy lidí, ale jsme spokojeni určitě s tím, co máme. Samozřejmě ten zájem se zvětšil jak po Tokiu, tak po Paříži. V každé zemi ty priority jsou dlouhodobě nastavený a delší časový úsek to vyžaduje, aby se to změnilo prostě v hlavách lidí, který sport jako chtějí, aby jejich děti dělali.
1: Odpoledne bude polojasno nebo skoro jasno, na některých místech až oblačno. Později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat většinou slabý severozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na silnicích v Praze a okolí sleduje Tomáš Kolmistr. Dobré dopoledne.
6: Hezké dopoledne. Na Štěrbohovské spojce směrem na Černý most se sune fronta hlavně kamionů přes východní část okruhu až na konec Novopatské. V osobních autech se zdržíte také. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Vestec Kořechu na 19. kilometr. Regulují vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavíte i v levém pruhu. V ulici k Barandovu směrem do centra se zastavuje před Lamačovou, kolona se sune až k terasám, tam řeší nehodu hromadnou, zdržení asi 20 minut. V Vinohradské směrem do centra se srazilo nákladní auto s osobním, blokují oba pruhy, projíždí se pouze odbočovacím pruhem, kolona se táhne už od Valtrovky. A v Blance směrem na Troju stojí po nehodě auto v pravém pruhu za výjezdem na Letnou, regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Patočkově. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, tady je dopolední Praha, 5,5 minuty po 11. hodině, to je aktuální čas, no a i po té 11. hodině vám budeme hrát jeden hit za druhým. Jestli jste byli na letošních Colors of Ostrava, tak vás do Vítkovické dolní oblasti vrátíme spolu s 21 Pilots. Zazní taky Wiz Khalifa, Charlie Puth. It's been a long day without you, my friend. No a už dnes večer se ve vysílání Rádia Praha vrátíme taky do osmdesátek. Detaily za chvíli. Hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1 FM a DAB+.

0: roku 2009 nás na Rádiu Praha vrátila skupina Green Day. Hezké dopoledne vám přejeme. Už za několik hodin se ale vydáme ještě dál. Úterní večer na Rádiu Praha totiž patří hudebním návratům. Pořad retro i tento týden připomene hity 80. let, tedy dobu výrazných melodií, syntezátorů, ikonických refrénů a skladeb, které se mnoha lidem okamžitě spojí s konkrétními vzpomínkami. Návrat do dekády, která výrazně ovlivnila pop, rock i taneční hudbu, nabídneme po 9. večer, co nicméně nabídneme teď, tedy 2:15 po 11:15, to je dopravní servis. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Kutnou horu. Na 58. kilometru se dojíždí do kolony, to pokračuje až na 51. kilometr. Tam se po nehodě 3 osobních aut projíždí pouze odstavným pruhem zdržení asi půl hodiny. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se sune fronta hlavně kamionů přes východní část okruhu až na konec Novopatské. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Vestec k Ořechu na 19. kilometr. Regulují vjezdy do tunelů, nárazově se tak zastavíte i v levém pruhu. V ulici k Barandovu směrem do centra se zastavuje před Lamačovou, kolona se sune až k terasám, tam řeší hromadnou nehodu, zdržení asi 20 minut. V Radlické směrem do centra se srazilo nákladní auto s osobním, blokují oba pruhy, projíždí se pouze odbočovacím, kolona se táhne už od Valtrovky a v Blance směrem na Troju stojí auto po nehodě v pravém pruhu za výjezdem na Letnou, regulují vjezdy do tunelů, postojíte proto v Patočkově. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: legendární kvíně názve vysílání Rádia Praha dovedly k dalším aktuálním zprávám. Připravila je Anna Hašková a má je pro vás chvilku před 11:30.
1: Počet transplantací ledvin v Česku loni vzrostl téměř na 580. Odborníci upozorňují, že právě ledviny jsou nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle pražského IKEMu vydrží ledvina od žijícího dárce zpravidla déle než od zemřelého. Pacienti na dialýze se přitom podle lékařů v průměru dožívají zhruba 5 let. Po korupční kauze na pražském magistrátu chystá koalice změny protikorupčních pravidel. Politici se shodli, že nechají prověřit sporné zakázky spojené s dopravou a připraví přísnější pravidla pro střet zájmů. Dva obvinění úředníci zůstávají do konce srpna mimo službu. Jeden z úředníků měl schvalovat dokumentaci pro firmy svých příbuzných. Obyvatelé pražských Horních Měcholup můžou stále podávat návrhy do participativního rozpočtu na přeměnu veřejného prostoru. Městská část Praha 15 dřívější termín uzávěrky nově odsunula na pátek 31. července. Radnice na participativní rozpočet vyčlenila 800 tisíc korun. Hlasovat o něm budou obyvatelé v říjnu. Generální tajemník OSN Antonio Guterres je dnes na návštěvě Kypru. Jednat tam má s prezidenty obou zemí, které se na ostrově nacházejí. Cílem návštěvy je otevřít cestu k mírovým jednáním s ministry zahraničí Řecka, Turecka a Spojeného království. Na ostrově zůstane Guterres až do zítřka. Odpoledne čekejte polojasno nebo skoro jasno, někde až oblačno. Později se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude většinou slabý severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Ptám se Tomáše Kolmistra.
3: Hezké dopoledne. Na východní části okruhu směrem na Černý most se táhne kolona hlavně kamionů až nakonec na Vopatské. Už jižní spojky od Lanového mostu navíc na 61. kilometru řeší nehodu osobního auta s kamionem v pravém pruhu. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem mezi sjezdem na Hradeckou D11 a Europarkem. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru až k Ořechu. Regulují vjezdy do obou tunelů, postojíte tak i v osobních autech. V ulici k Barandovu směrem do centra se sune fronta od čerpací stanice MOL až k terasám, tam vyšetří hromadnou nehodu, celé je to na zhruba půl hodiny. A v centru počítejte se zdržením ve Vlzonově směrem do Holešovic, tam se popojíždí před Hlávkovým mostem. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15.

0: To byli Calvin Harris a Tom Grennan, tady je dopolední Praha, dobrý den. Naše létající redaktorka Monika Doležalová se zajímala o policejní kynologii. Ta se zabývá výběrem, chovem a výcvikem služebních psů pro potřeby policie. Psi jsou cvičení na hlídkovou a pořádkovou službu nebo na pátrací akce. A podle toho, jak jsou psi zaměření, mají také rozdílný výcvik.
1: U hlídkový služby ten pes ve většině případů dělá to v košíku, to vyhledání té osoby, ale protože jde především po nějakým pachateli, tak nejdřív třeba tím košíkem tluče, pak teprve značí tu osobu štěkáním. Kdežto u záchranářů, tam to vyhledání té osoby i v tom terénu musí být prostě jednoznačně bezkontaktní. To znamená, že ten pes buď to předsedne nebo si lehne k té osobě a jenom štěká.
2: Vysvětlil mi rozdíl mezi záchranářským a hlídkovým psem vedoucí útvaru psovodů pan Jiří Pavlovský. Chtěla jsem vědět, kdy se psům udělí zaměření.
1: Ten je jednoznačně od samého začátku, prostě ten jeho výcvik je směřovaný k té dané problematice. Takže hlídkaři cvičejí malinko jinak, než cvičejí záchranáři. Ty psy taky vzhledem k tomu, že později dozrávají a jsou, když to řeknu, později dospělí, tak u hlídkové služby může vlastně pes atestovat už ve 14 měsících, ale u záchranářů to je většinou 2,5 až třeba 3 roky, jo? Protože tam se hodně dá na tu samostatnost toho zvířete. Ono, když máte sutinu spadlýho baráku, ten pes musí v té sutině pracovat sám a značit ty případné osoby.
2: V rámci socializace se pes připravuje na veškeré možné podmínky.
1: Ono už stačí třeba jenom povrchy. Ať je to beton, který třeba může, když je namoklý, klouzat, ať je to lino, ať je to dlažba, ať je to třeba takový ty různý můstky nebo lávky, které jsou třeba průhledný, je vidět skrz, a tomu psovi třeba může vadit. A zase sutina naopak, třeba tam toho psa připravujete na tom, že šlape po rozbitým, po nerovným povrchu, může tam být sklo, dráty, všecko možné. A ten pes musí prostě se po té sutině umět pohybovat.
3: Každý ten pes má jako svého pána, nebo se to střídá?
1: Ne, u nás je to tak, že vlastně psi jsou v majetku jednotlivých psovodů.
2: Svého hlídkového psa má strážník Zdeněk Mezera, který mi popsal svou práci.
4: Jezdím hlídkovou službu po Praze, máme určený úseky podle toho, kde je problematika, a občas si nás volají na pomoc i státní policisté, víceméně všeho chuť. To samé, co strážník klasický, akorát, že máme ještě jeden nástroj, a to je ten pejsek.
3: A ten váš se jmenuje jak?
4: Easy tasmánský čert.
3: Vlastně jaké to je ve chvíli, kdy nasazujete toho pejska, tak od něj musíte mít strach, ne?
4: Samozřejmě, ale pořád to máme v rámci ochrany těch lidí. I když je to miláček v rodině, tak furt je to nástroj, který zabrání tomu, abych já byl v tom nebezpečí, dá se říct.
3: Jak náročné je toho psa vlastně vycvičit?
4: Zase je to pes od psa. Některý to má od přírody a jiný zase do toho to musíte vyloženě nacpat. Jednoduchý to úplně není.
2: Výcvik psů začíná od štěněte a není nikdy ukončen. Se psem je stále potřeba pracovat. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: No a jak to vypadá na silnicích? Na východní části okruhu směrem na Černý most se sune fronta, a to hlavně kamionů v pravém pruhu až na konec Novopatské. Navíc na 61. kilometru se srazil kamion a osobní auto a blokují pravý pruh. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru až k Ořechům. Regulují vjezd do obou tunelů. Stojíte taky v osobních autech. V ulici k Barandovou směrem do centra se stále sune fronta od čerpací stanice MOL až k terasám, tam vyšetřují hromadnou nehodu, celé je to na asi půl hodiny. A v Blance směrem na Troju opatrně za sjezdem na Letnou v pravém pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Odbylo 12 hodin, posloucháte Rádio Praha, teď vysíláme další aktuální zprávy a ve studiu je s nimi kolegyně Anna Hašková. Aničko, hezké poledne.
1: Dobré poledne. Schodek státního rozpočtu by podle Babiše měl být příští rok významně pod 400 miliardami. Hygienici znovu kontrolovali vodu v přírodním koupališti Džbán. Podle jejich odhadu tam bude pokračovat zákaz koupání. Nastupující vlna veder ve Španělsku zřejmě zkomplikuje boje s lesními požáry. Zbytek dne čekejte polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun. Řekl to České televizi a ČTK před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Babiš chce v příštím roce tlačit vládu k úsporám.
3: Každý ministr dostal za úkol předložit tabulku, kde je rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa. S tím, že samozřejmě zvlášť investice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
1: V příštím roce Babiš očekává investice do zdravotnických zařízení a pokračovat podle něj bude i výstavba dálnic a obchvatů měst. Babiš zároveň potvrdil, že by výdaje na obranu měly být 2% HDP. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Pražští hygienici dnes opět kontrolovali vodu v nádrži Džbán. Koupání tam před dvěma týdny zakázali kvůli sinicím. Vzorky z dnešního odběru nyní posuzují laboranti státního zdravotního ústavu a výsledky zveřejní hygienická stanice hlavního města Prahy ve čtvrtek. Podle Heleny Mikuláškové z oddělení hygieny obecné a komunální bude zákaz koupání ve Džbánu zřejmě platit dál.
4: Tady od pohledu už je vidět přítomnost těch sinic. To je ten takzvaný vodní květ. Je málo pravděpodobné, že by se ta situace nějak jako markantně zlepšila.
1: Hygienici celkem v Praze kontrolují 9 přírodních koupališť. Džbán byl doposud jediným, kde koupání zakázali. Mladá Boleslav má světový rekord. Věž zřícenin hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 tisícin stupňů. Českému rozhlasu to řekl mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden. Španělé očekávají vlnu veder, která zřejmě zkomplikuje hašení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči v centrální části země zaznamenali v uplynulých hodinách v boji s ohněm pokrok. Teploty v Madridu a okolí mají ale i dnes i v příštích dnech překročit 35 stupňů Celsia. Na extrémní úrovni je proto i riziko vzniku dalších požárů. Ty současně už spálily 77 tisíc hektarů plochy. Kromě středního Španělska hoří také na jeho východě poblíž města Valencie. Národní stav nouze už v zemi platí šestým dnem. Česká tenistka Kateřina Siňáková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem, který je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Prvním 16 párům jinak dominují elitní singlisté. Dvojici vytvořili mimo jiné běloruska Arina Sabalenková se Srbem Novakem Djokovicem. Během odpoledne bude polojasno nebo skoro jasno, místy až oblačno, později čekejte vyjasňování. Teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane většinou slabý severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Tomáš Kolmistr ví, jak to na nich vypadá.
5: Hezké poledne. Na východní části okruhu směrem na Černý most se sune fronta hlavně kamionů v pravém pruhu až na konec Novopatské. Navíc na 61. kilometru řeší nehodu kamionu s osobním autem, blokují pravý pruh. Pomalej se jede už také na Štěrbolské spojce od Europarku. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, a to až k Europarku. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů od sjezdu na Jesenici ze 3. kilometru k Ořechu na 19. kilometr regulují vjezdy do obou tunelů. Na Barandovském mostě směrem na jižní spojku stojí porouchané osobní auto v pravém pruhu, tvoří se kolona už z Dobříské. A v ulici k Barandovu směrem do centra se zastavuje u čerpací stanice MOL, kolona pokračuje až k terasám, ta řeší hromadnou nehodu v levém pruhu, projíždí se pouze pravým pruhem, zdržení asi 20 minut. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 5:15 po 12. hodině vám přeju hezké poledne, ladíte 107,1 FM, tady je Radio Praha. Jsme rádi, že i ten 28. červenec trávíte právě s námi. Popoledni vás v našem vysílání čeká spousta hitů, pochopitelně, tak jak jste zvyklí, zazní Red Hot Chili Peppers, taky Sienna s Pyrou nebo Sombr, no a mluvit budeme třeba o tom, že pražské divadelní letní scény slaví úspěch, vyprodaná představení hlásí Muzeum Kampa i Studio 2. Téma probereme už za pár minut. Klidné úterý, hezký poslech. Mám

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: To byly slíbení Red Hot Chili Peppers. Dobrý den, letní scény v Praze hlásí úspěšnou sezónu, tedy ty divadelní. Zájem diváků je podle pořadatelů vysoký a některá představení jsou vyprodaná dlouho dopředu. Letní shakespearovské slavnosti táhne hlavně letošní premiéra komedie Omylů, která se do Prahy vrátí ještě na konci srpna a začátku září. A i tyto termíny jsou prakticky vyprodané. Velký zájem hlásí také Studio 2, které v Praze hraje mimo jiné v Holešovicích a na Vyšehradě. Největším hitem jsou novinky, například komedie Patrika Hartla Blbka, u které návštěvnost dosahovala až 100%. Úspěch hlásí i letní scéna Muzea Kampa, muzikál Klan Baťa se tam vyprodal už před premiérou a zájem diváků pořád drží i inscenace Marta nebo Forman. Podobně funguje taky Hvězdné léto pod Žižkovskou věží, kde se plní divadelní představení i koncerty. Proč si ovšem diváci po pandemii kupují vstupenky na letní scény čím dál častěji až na poslední chvíli, to prozrazujeme na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Když se tam podíváte, budeme rádi.
2: Praha je nej. V centru Starého města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu románskou rotundu svatého kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách.

0: se podívat také na pražské silnice. V ulici k Barandovu směrem do centra se zastavuje u čerpací stanice MOL. Kolona pokračuje až k terasám, kde řeší hromadnou nehodu. Projíždí se pravým pruhem zdržení od Lamačovy asi na 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Černý most se sune fronta hlavně kamionů v pravém pruhu až na konec Novopatské. Navíc na 61. kilometru se srazil kamion s osobním autem, blokují pravý pruh. Pomalej se jde už ze Štěrboholské spojky od Europarku. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku a na okruhu směrem na letiště popojíždí kolona kamionů od sjezdu na Jesenice a ze 3. kilometru k Ořechu na 19. kilometr regulují tam vjezd do obou tunelů. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: To byl Benson Boone, posloucháte Radio Praha. Bude půl jedné, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
1: Pět let po modernizaci dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnic a dálnic je vysazuje jako náhradu za zeleň, kterou bylo nutné při stavbě pokácet. Celkem už kolem modernizované dálnice přibyly tisíce nových stromů a keřů. Nová autobusová linka číslo 145 začne v Praze jezdit v polovině srpna. Financování i trasu schválili pražští radní. Takzvaný tunel bus bude jezdit komplexem Blanka. Linka propojí Kobylisy a Dejvice. Dělníci dokončili rekonstrukci parku u Nuselského mostu v Praze 2. Od letošního jara tam vyměňovali lavičky, opravili zítku a cesty. Uprostřed zeleně stojí bronzová plastika připomínající bývalou dětskou nemocnici na Karlově. Přeměna parku stála zhruba 20 milionů korun. Významní američtí i světoví státníci dnes ve Washingtonu uctí památku republikánského senátora Lindseyho Grahama. Ten náhle zemřel 11. července ve věku 71 let. Dvoudenní pohřební obřad jednoho z nejvlivnějších amerických zákonodárců začne ve Washingtonu. Zítra pak bude pokračovat v Grahamově rodné Jižní Karolíně, kterou v kongresu zastupoval více než 3 desetiletí. Odpoledne bude polojasno nebo skoro jasno, na některých místech až oblačno. Později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat většinou slabý severozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme pro vás taky informace ze silnic, jak to na nich vypadá, ptám se Jakuba Vodičky.
3: Hezké dopoledne. Začnu v ulici k Barandovu, směrem do centra, kde se u odbočky Kerasám stále řeší hromadná nehoda, zhruba 4 aut, projíždí se pouze jedním pruhem, kolona začíná u sídliště na úrovni Lamačovy ulice, zdržení asi 20 minut. Nově se bouralo v Průmyslové ulici směrem na Hloubětín, přímo v křižovatce u Fashion Areny se srazila dvě nákladní auta, to tak nešikovně zablokovaly oba jízdní pruhy. S opatrností projela před chvilkou pouze osobní auta odbočovacím pruhem, na místo ale už dorazili hasiči, vypadá to, že místo je v tuto chvíli neprůjezdné na nějakou dobu. Kolona začíná už na Průmyslové předjíždění spojkou a také na konci Kutnohorské ulice, čekejte už zdržení minimálně 20 minut. A na východní části okruhu směrem na Černý most popojíždí stále kolona, především kamionů v pravém pruhu, až na konec Novopatské před Průmyslovou, v koloně navíc na pražském okruhu na 61. kilometru se řeší nehoda kamionu s osobním autem. Pomalu se jede od Europarku a je to minimálně na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezký den, 2,5 minuty po půl jedné pokračuje odpolední Praha. Zatímco v 70. letech psal tajně hry a doma se staral o děti, na nový rok 1993 už jako předseda poslanecké sněmovny vítal nově vzniklou Českou republiku.

0: Ve 12 hodin 43 minut posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha. Muzikál Balada pro banditu se v 70. letech zpívalo celé Československo. Jeho skutečný autor se ale kvůli zákazu režimu musel schovat za jiné jméno. Muž s typicky hlubokým hlasem, významný dramatik a také první předseda České poslanecké sněmovny Milan Uhde slaví 90. Právě dnes narodil se 28. července 1936.
1: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. A to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrej fízer, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
2: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
1: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty. Já jsem měl s první hrou, s tou satirou Král Vávra, jsem měl pronikavej až nezvyklý úspěch.
2: V utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
1: Já jsem teď musel dbát, aby vyměšoval, abych vyskoumal, kdy se musí přebalit. A to byl zážitek, který mě pomohl v literatuře. Vidět člověka ještě jinak, než jako nositele ideí. Takže ti komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí. Ale já nakonec všechno, co jsem napsat chtěl a uměl, já jsem napsal.
3: Česká republiko, dobrý den.
2: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
1: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
2: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému část lidí i politiků protestovala.
4: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
1: Měli jít do odsunu jako řada jiných lidí, jejich vina byla jenom v tom, že se strašně báli. A já vím, co je to strach. A domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
2: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
5: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báje. Vesměs mu to zpívám po telefonu, teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne, Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku a napasoval jsem to na písničku z Balady pro banditu, Tam u řeky na kraji, to je takový western valčík.
6: Díky za vše, Milane, díky za vše, Milane.
1: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
2: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: Dobré zprávy z Průmyslové ulice směrem na Hloubětince u Fashion Areny. Podařilo před pár minutami dát havarovaná auta na stranu, projíždí se proto už oběma pruhy. Kolony z Průmyslové od Rabakovské i z konce Kutnohorské se postupně rozjíždí, stále se ale zdržíte kolem čtvrt hodiny. Dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu popojíždí z dálnice D1 od Průhonic ze 6. kilometru přes celou Spořilovskou, Mížní a Štěrboholskou spojku až do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Osobní auta projedou celý úsek výrazně rychleji. A stále brzdí provoz na Hlávkově mostě směrem na Holešovice, projíždí se jen jedním pruhem a v koloně od náměstí IP Pavlova se zdržíte až 20 minut. Šťastnou cestu a naslyšenou zítra.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Scrollujete? Jen

0: rasistických a nenávistných příspěvků na sítích poslance Turka. Základní škola v pražských Hlubočepích bude mít novou venkovní učebnu za téměř 4,5 milionu korun. Uganda vyhlásila konec letošní epidemie eboli, v Kongu případů dále přibývá. Odpoledne bude polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl Českému rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisté Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Stíhat nebudou ani deník N, který loni na desítky rasistických nebo sexistických výroků upozornil. V tomto případě policie prověřování ukončila s tím, že se deník nedopustil trestného činu. Rozhodnutí není pravomocné, přezkoumá ho ještě dozorový státní zástupce. Nová venkovní učebna vznikne v areálu základní školy pod Žvahovem v pražských Hlubočepích. Stavba z přírodních materiálů za téměř 4,5 milionu korun bude mít kapacitu 630 žáků. Škola ji bude využívat celoročně, a to i pro příměstské tábory. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové má výuka ve venkovní učebně začít letos v září.
2: Učebnu škola akutně potřebuje jako provizorní umístění další kmenové učebny, jelikož naplněnost šplhá ke 100%. Po plánované dostavbě chybějících učeben bude sloužit pro výuku environmentální výchovy a přírodovědných předmětů.
0: Muzea Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany v Praze se musí do půl roku vystěhovat a jejich budovy čeká rekonstrukce. Pražští radní už schválili ukončení bezplatné výpůjčky obou objektů, které patří městu, a Národní muzeum v nich provozuje své expozice. O budoucí podobě muzeí ale magistrát s Národním muzeem teprve jedná a smlouvy zatím podepsané nejsou. Konkrétní plány chce muzeum představit po prázdninách. Českému rozhlasu to potvrdila jeho mluvčí Kristýna Kvapilová. Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav objektů. Ugandské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že země je oficiálně bez eboly. Skončilo totiž povinné 42-denní monitorovací období bez zaznamenání nových případů. Nemocí se v zemi od května nakazilo 20 lidí, zemřeli dva z nich. Ebola se do Ugandy dostala ze sousední Demokratické republiky Kongo, kde případy stále přibývají. Podle posledních zveřejněných údajů tam onemocnělo už 3200 lidí. Nákaza se rozšířila do 5 z 26 konžských provincií. České reprezentantky prohrály na mistrovství světa ve field lacrosse v Tokiu všechny tři zápasy ve skupině a skončí nejlépe 13. Nepotvrdí tak 7. místo z minulého šampionátu z před 4 lety. Lacrosse se vrací do programu letních olympijských her. První kvalifikační fází bude listopadové mistrovství Evropy. Odpoledne čekejte polojasno nebo skoro jasno, někde až oblačno. Později se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude většinou slabý severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Jsme také s vámi na silnicích. Co se tam děje? Kuba Vodička ví. Kubo, vítej.
4: Ahoj Aldo, hezké odpoledne. Začnu dlouhou kolonou, která projíždí, dá se říci, skoro přes celou Prahu. Začíná v pravém pruhu v tuto chvíli na D1 u Průhonic na 6. kilometru, ale následně pokračuje přes celou Spořilovskou jižní spojku, Štěrboholskou spojku, také Pražský okruh až do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Takže opravdu přes celou Prahu kolona kamionů v pravém pruhu, osobní auta celý úsek ale projedou výrazně rychleji a zdrží se na několika místech. Nesouvislá fronta kamionů popojíždí také na Pražském okruhu směrem na letiště. Kamiony se zastavují už na úrovni sjezdu na Jesenici. Pomalu se pak jede přes oba tunely, které se podle potřeby uzavírají až ke sjezdu na Ořech. I zde ale pro osobní auta to zdržení bude výrazně kratší. A omezení stále brzdí provoz v centru Prahy na Hlávkově mostě směrem na Holešovice. Projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona aktuálně zhruba od muzea na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Nádherné odpoledne a dobrý den po 13. hodině v úterý 28. července. Prázdniny jsou ještě stále tady, teplé počasí také, koupání ideální. Jde o to, jestli v těch koupalištích je dobrá voda a jestli je také dost. No a u nás skvělé hity, kdo s nimi? Leony a Colum Scott. Baby, won't you stay for a minute, stay for the day. Thomas Robin.

0: Amy Winehouse, Back to Black s námi na rádiu Praha rok 2006. Bohužel víc už to tahle senzační dáma nestihla vydat. No a my se dnes na rádiu Praha vydáme do osmdesátek jako každé úterý v retru. V 9 večer tedy budou hity a s nimi Rod Stewart, Nena, Bad Boys Blue, Joe Cocker, Jennifer Warnes, Tears for Fears, Culture Club, Tina Turner a také Lenka Filipová. Nebo třikrát norští aha. No a hvězdy 80. let u nás na 107.1 FM a v DAB+, tedy po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha. Pojďme se podívat také na to, co se děje v dopravě. Na příjezdu do Prahy po D1 začíná kolona kamionů v pravém pruhu u Průhonic na 6. kilometru, následně pokračuje přes celou Spořilovskou, Jižní a Štěrboholskou spojku Pražský okruh až do Novopatské před sjezd do Kbelské. Osobní auta projedou celý úsek výrazně rychleji. Nesouvislá fronta kamionů popojíždí i na Pražském okruhu směrem na letiště, zpomaluje se u sjezdu na Jesenici a pomalu se jede přes oba tunely, které se podle potřeby uzavírají až ke sjezdu na Ořech. Osobní auta se zastavují jen před tunely při jejich uzavření. A omezení brzdí provoz na Hlávkově mostě směrem na Holešovice, projíždí se jen jedním pruhem a v koloně od muzea se zdržíte kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
3: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: OMD je Sailing on the Seven Seas možná naživo i pro vás, pokud máte vstupenky na koncert, který se uskuteční tady v Holešovicích už 22. srpna tohoto roku. Teď máme ale 13.32. Jdeme na zprávy Rádia Praha s Anou Haškovou.
1: Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí, řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. Dva další jsou podle Štěpánka před soudem a jeden člověk už vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství nebo dodávek luxusních vozů do Ruska. Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 nově používá na oddělení následné péče speciálního robota s umělou inteligencí. Takzvaný robot Robin pacientům pomáhá s tréninkem paměti. Přehrává jim hudbu a audioknihy a bude si s nimi i povídat a hrát hry. Mladá Boleslav má světový rekord. Věž zříceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila

0: Poledne bude polojasno nebo skoro jasno, místy až oblačno, později čekejte vyjasňování. Teplotní maxima 26 až 28 stupňů, povane většinou slabý severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jdeme s Kubou Vodičkou také na silnice. Co tam vidíš, Kubo?
3: Hezké odpoledne. Velmi dlouhá kolona, především kamionů, stále popojíždí už před Prahou na dálnici D1. Kamiony se zastavují u průhonic zhruba na 6. kilometru. Následně pak kolona pokračuje přes celou Spořilovskou, jižní a Štěrboholskou spojku Pražský okruh a pomalu se pak jede až do Novopatské před omezení ve Kbelské ulici. Osobní auta projedou celý úsek výrazně rychleji v levém pruhu. Kamiony pak popojíždí před omezením ve Kbelské v opačném směru, a to z Cínovecké zhruba od sjezdu na Zdiby. Zde levý pruh jede rychleji. Nesouvislou frontu kamionů čekejte také na Pražském okruhu směrem na letiště. Kamiony se zastaví kousek před sjezdem na Vestec, pomalu jedou pak přes oba tunely, které se podle potřeby uzavírají, až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta je to na 15 až 20 minut, kamiony pojedou celý úsek déle. A v Praze se bouralo v Karlovarské ulici směrem z centra, před odbočkou ke Staré Ruzini se srazila 3 auta, projíždí se jedním pruhem a v koloně od Slánské se zdržíte 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Krásné odpoledne a dobrý den, 13 hodin 35 minut, s vámi Rádio Praha, je 28. července. To je ideální čas na výlety, celé prázdniny. Už jste byli na Karlštejně? Jestli ne, tak se tam podíváme už za 10 minut, abychom zjistili, co je tam nového a třeba také, jak chystají Hradozámeckou noc. Do té doby Eva Ferná nebo Lost Frequencies.

0: Roxette s námi na rádiu Praha, 13 hodin 45 minut, takový je aktuální čas. No a protože je také mimo jiné čas dovolených, čas prázdnin, tak se vydáme na výlet. Konkrétně na Karlštejn mám na telefonu teď Lukáše Kunsta, tamního kastelána. Takže vítejte ve vysílání, Lukáši.
1: Krásné odpoledne z Karlštejna.
0: Jak vypadá teď aktuálně léto na Karlštejně? Asi horké, podepsalo se to třeba na návštěvnosti?
1: Je to tak, když jsou ty horké dny, tak ta návštěvnost třeba někde kolísá, někdo to má naopak raději, někdo naopak méně, ale já osobně žádný velký výkyv oproti loňskému roku nevidím, takže se zdá, že ta parna zas tak extrémní v letošním roce na vliv na tu návštěvnost nemají.
0: Pravdou je, že teďka v létě je takovým vrcholem Hradozámecká noc, která je 22. srpna. Vy ovšem máte Hradozámeckou noc poměrně často o prázdninách v podobě večerních prohlídkách. Jak je to s nimi, jak jsou často?
1: Je to přesně tak, jak říkáte. Vlastně všichni zájemci o noční putování hradem, na jehož konci také malé překvapení, tak u nás vypukají každou středu večer od 8, od 8:30 a od 9. A je to takové trochu neobvyklé putování Karlštejnem, kde se nedozvíte jenom ta historická data, ale i spoustu zajímavostí, na které naopak při běžných denních prohlídkách není čas. A já mám velkou radost, že to návštěvníci kvitují s povděkem a že se nám dokonce i několikrát ročně vracejí.
0: Lukáši, ještě nelze také neříct, že na Karlštejně momentálně probíhají také stavební úpravy. Omezují nějakým způsobem třeba návštěvníky a jak to s nimi vypadá dál, protože se rekonstruují střechy?
1: Máte pravdu, ale já mohu v tuto chvíli už potvrdit, že rekonstrukce střechy na hlavní budově Burgaství skončila, takže už návštěvníci nebudou nikterak omezováni, což se spočívalo vlastně jenom v tom záboru prostoru na nádvoří. Hrajeme tam už i muzikálnost na Karlštejně, ale to neznamená, že Karlštejn nebude v těch rekonstrukcích do budoucna pokračovat. Přece je to jenom je to 650 let starý dům a ta rekonstrukce je vlastně takový běh na dlouhou trať a nikdy nekončící příběh.
0: To je určitě dobrá zpráva. Ještě se zaměřím také na kapli svatého kříže a vůbec druhý návštěvní okruh, který mimochodem obsahuje i apokalypsu v kostele Panny Marie a další cenné záležitosti. Teď je otevřeno, mělo by být otevřeno až do podzima, jaký je momentálně zájem, protože se musí předem objednávat.
1: Jsem taky rád, že se na to ptáte, protože zájem o kapli svatého kříže v letošním roce je opravdu veliký a některé dny se skutečně může stát, že ta prohlídka je v ten den vyprodaná a zájemci přijíždějící třeba i zdaleka se tam nemusí dostat. Takže rozhodně doporučujeme, na našich webových stránkách je spousta informací, včetně toho, jak si udělat rezervaci. A stačí buď koupit online stupenku, nebo nám jednoduše zavolat a my za vás velmi rádi tu rezervaci vyřídíme, abyste potom měli vlastně ten čas zajištěný a nemohlo se vám stát, že si ty nejkrásnější části Karlštejna s těmi nejhodnotnějšími částmi výzdoby interiéru nemůžete prohlédnout. Takže zavolejte nám, budeme se na vás moc těšit.
0: Lukáš Kunst, kastelán na hradu Karlštejna. Díky za rozhovor a ať se daří na Karlštejně.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: A my se také ještě podíváme na aktuální dopravu. Na příjezdu do Prahy po D1 začíná kolona kamionů v pravém pruhu u Průhonic na 6. kilometru, následně pokračuje přes celou Spořilovskou jižní a Štěrboholskou spojku až do Novopatské před omezení Vegbelské. Osobní auta projedou celý úsek výrazně rychleji, kamiony popojíždí před omezením Vegbelské i v opačném směru, a to z Cínovecké od sjezdu na Zdiby. Nesouvislá fronta popojíždí na pražském okruhu směrem na letiště, zpomaluje se u sjezdu na Vestec a pomalu se jede přes oba tunely, které se podle potřeby uzavírají až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení až 20 minut. Kamiony se zdrží déle. V Praze se bouralo v Karlovarské směrem z centra. Před odbočením na Ruzeň se srazila 3 auta. Auta proto zastavují už před Slánskou a zdržení je do 10 minut. Omezení brzdí provoz na Hlávkově mostě směrem na Holešovice. Projíždí se jen jedním pruhem a v nesouvislé koloně z Muselského mostu se zdržíte víc než 20 minut. Šťastnou cestu.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing a legendární film Armageddon s Brucem Willisem v hlavní roli. Deniso, viděla jsi tenhle film?
1: Určitě.
0: Jo, a líbil?
1: Ano, ano, tehdy jsem asi...
0: I slzu uronila, jen se přiznej. Tak jdeme na zprávy.
1: Zasáhlo.
0: Jdeme na zprávy ve 14 hodin.
2: Silničáři odložili začátek rekonstrukce mostu v kamenném přívoze u Prahy na 17. srpna. Mladá Boleslav má nejšikmější stavbu na světě. Německá policie našla video, ve kterém se pachatel útoku na pochod hrdosti v Berlíně hlásí k takzvanému Islámskému státu. Dnes má být polojasno nebo skoro jasno, místy oblačno, teploty maximálně 28 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Začátek opravy mostu v kamenném přívoze poblíž Prahy se zdrží nejméně o 2 týdny. Konstrukce je ve špatném stavu, dělnici proto musí zbourat a postavit novou. Práce chtěla krajská správa a údržba silnic původně zahájit příští týden v pondělí. Nakonec začnou nejdříve 17. srpna, vysvětluje její mluvčí Petra Kučerová.
4: Potřebujeme především dořešit organizaci autobusové dopravy během stavebních prací. Pokud se podaří toto vyřešit, práce začnou podle plánovaného termínu.
2: Nejšikmější neúmyslně nakloněná stavba na světě je v Mladé Boleslavi. Jde o věž zříceniny hradu Michalovice. Geodeti potvrdili její náklon 7,315 stupňů. Vedení města teď může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Magistrát ji nechal změřit dvakrát.
5: Jedním z geodetů, kteří náklon věže ověřovali, byl Petr Zbíral.
6: Byla uplatněna celá řada geodetických metod pro připojení do referenčních systémů, metoda měření GNSS. Sběr podrobných bodů byl získán metodou laserového skenování.
5: Světový rekord má aktuálně kostelní věž v německém Gauweinheimu. Teď o zápis do Guinnessovy knihy rekordů může usilovat i Mladá Boleslav. Vedení města o tom bude jednat příští týden, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
7: Myslím si, že ten závěr učiníme časem, asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností.
5: Za zápis do knihy rekordů by magistrát musel zaplatit až 1 milion korun. Richard Webs, Český rozhlas.
2: Pachatel útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně natočil dopředu video, ve kterém se k činu přiznal. Serveru Spiegel to potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Sobotní útok nepřežila jedna žena a skoro 30 lidí utrpělo zranění.
8: Na videu je podle serveru Spiegel zahalený muž, zřejmě 21-letý Abdul Balut. Arabsky se v něm přiznává k útoku a též se hlásí k takzvanému Islámskému státu. Policisté našli video na mobilním telefonu v dodávce, kterou pachatel v sobotu najížděl do účastníků pochodu hrdosti v Berlíně. Pachatele o den později zastřelila policie v zahrádkářské kolonii na okraji německé metropole. Další pochod hrdosti bude už tuto sobotu v Hamburku. Očekává se na něm až 250 000 lidí a policie oznámila, že zvýší bezpečnostní opatření. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Automobilový závodník Dominik Stříteský opustil nemocnici v Katovicích, kde se zotavoval z víkendové nehody na polské rally. Vedoucí jezdec republikového šampionátu to napsal na svém Instagramu, a to bez dalších informací ohledně návratu do závodu. Dnes má být polojasno nebo skoro jasno, na některých místech oblačno a teploty 26 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po 14. hodině půjdeme také s vámi na silnice a také s Jakubem Vodičkou, protože ten ví, kde se co děje. Kubo?
9: Hezké odpoledne. Dlouhá kolona kamionů začíná už před Prahou na dálnici D1. Blokuje pravý jízdní pruh, začíná na 6. kilometru u Průhonic. Následně pak pokračuje, ale také v celé Spořilovské na jižní a Štěrboholské spojce a pomalu se jede až do Novopatské před omezení Vekbelské, tedy skoro přes celou Prahu kolona kamionů. Osobní auta, ale celý úsek projedou výrazně rychleji levým pruhem. Kamiony pak po pojíždí před omezením Vekbelské také z opačného směru, tedy z Cínovecké ulice, kde začínají pojíždět od sjezdu na Zdiby z konce dálnice. Nesouvislá fronta pak po pojíždí také na Pražském okruhu směrem na letiště. Zde se to týká obou pruhů, zpomaluje se u sjezdu na Vestec, pomalu se jede přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení 15 až 20 minut, kamiony se zdrží ještě déle a omezení brzdí provoz stále v centru Prahy na Hlávkově mostě směrem na Holešovice. Projíždí se jen jedním pruhem a nesouvislá kolona prakticky už z Nuselského mostu na více než 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Vítejte u nás na Rádiu Praha po 14. hodině. Venku fantastické letní počasí a ideální na koupání. Pokud máte tu možnost, tak je to ta nejlepší činnost, kterou člověk vůbec může v tomhle dni udělat. A být přitom šťastný, ale o tom už Pharrell Williams. Dál u nás taky Tata Boys.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha ve 14 hodin a 15 minut. No a teď už je možné hlasovat také pro vinyl na pondělní večer, což je prakticky skoro za týden, ale už se hlasuje. The Killers Battleborn je jedno album, pro které hlasovat můžete, a druhé Arctic Monkeys a AM. Tak to jsou dva kohouti na jednom smetišti. Pokud se podívám na aktuální hlasování, je tam opravdu pár hlasů a Killers zatím aktuálně vedou. Takže hlasujte na našem Facebooku. A my se teď podíváme také na aktuální dopravu. Nesouvislou kolonu kamionů v pravém pruhu čekejte už na příjezdu do Prahy po D1. Začíná u Průhonic na 6. kilometru a následně pokračuje přes celou Spořilovskou jižní a Štěrboholskou spojku až do Novopatské před omezením Vegbelské. Osobní auta projíždí levými pruhy rychleji. Kamiony popojíždí před omezením Vegbelské také v opačném směru, a to z Cínovecké od sjezdu na Zdiby. Provoz vázne na pražském okruhu směrem na letiště. Zpomaluje se u sjezdu na Vestec a pomalu se jede přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení 15 až 20 minut. Kamiony se v pravém pruhu zdrží déle. No a omezení brzdí provoz na Hlávkově mostě směrem na Holešovice. Projíždí se jen jedním pruhem a v nesouvislé koloně z Nuselského mostu se zdržíte víc než 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, teď také Damiano David. No a toho střídá Denisa Žižková, protože jsou tady zprávy ve 14.30.
1: Dobré odpoledne. Obyvatele pražských Horních Měcholup můžou stále podávat návrhy do participativního rozpočtu na přeměnu veřejného prostoru. Městská část Praha 15 dřívější termín uzávěrky nově odsunula na pátek 31. července. Radnice na participativní rozpočet vyčlenila 800 tisíc korun. Jednotlivé projekty ale nesmí stát víc než 200 tisíc. Hlasovat o nich budou obyvatele v říjnu. Pobočka skautské organizace Junák v Buštěhradu na Kladensku dostala od města 175 tisíc korun. Za peníze zaplatí například nájem klubovny, výlety nebo vybavení na tábor. Spolek původně radnici žádal o 205 tisíc korun. Přidělení dotace schválili městští zastupitelé v únoru. Vrchní ředitelkou nově vzniklé sekce pro závislosti a duševní zdraví Ministerstva zdravotnictví bude od 1. srpna psychiatrička Dita Protopopová. Podle národního plánu, který vláda schválila v červnu, má stát vydat v příštích 4 letech na péči o duševní zdraví 10 miliard 300 milionů korun, z nichž zhruba 3 miliardy budou investice. Burčák z nejranějších odrůd hroznů bude na jihu Moravy k dostání poprvé 7. srpna. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem před dlouhodobým průměrem. Dlouhodobé sucho, které trápí celý jih Moravy, se pravděpodobně projeví na úrodě. Hrozny jsou menší, řekli oslovení zástupci vinařů. Dnes má být polojasno nebo skoro jasno, později oblačno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se teď podívat aktuálně na dopravu s Kubou Vodičkou.
3: Hezké odpoledne. Provoz trápí především kamiony v okolí Prahy i v Praze. Nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu popojíždí třeba na příjezdu do Prahy po dálnici D1, a to od Průhonic ze 6. kilometru. Následně pak popojíždí také celá Spořilovská, jižní spojka, Štěrboholská spojka a kamiony se pak vlečou až do Novopatské před omezení Vekbelské. Osobní auta se ale v celém úseku zastavují spíše nárazově na některých místech a zdrží se výrazně kratší dobu. Provoz vázne na pražském okruhu směrem na letiště, zpomaluje se u sjezdu na Vestec a pomalu se jede přes oba tunely až před sjezd na Ořech. Pro osobní auta je to zhruba na 15 až 20 minut, kamiony se v pravém pruhu ale zdrží výrazně déle. A omezení brzdí provoz stále v centru Prahy na Hlávkově mostě směrem do Holešovic, projíždí se pouze jedním pruhem. Nesouvislá kolona začíná v Legerově ulici hned za Nuselským mostem a přes celé centrum pojedete asi 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkný 28. červenec, je 14.32 a my se na dnešek podíváme očima Petra Jungmana. To znamená, že připomeneme události, svátky a jiné věci, které souvisí s tímto dnem, už za 10 minut.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Na její vrchol vede 299 schodů a ten je ve stejné nadmořské výšce jako vrchol jejího vzoru Eiffelovy věže. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. V tomto letadle měl cestovat i zpěvák Pavol Hamel, ale v letištní hale společensky unaven zaspal od let. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Stavba horácké arény v Jihlavě s kapacitou 5750 diváků pro lední hokej a 7400 diváků pro ostatní akce za skoro 2 miliardy byla slavnostně zahájena před 3 lety v roce 2023. Otevření naší nejhezčí haly se uskutečnilo loni v říjnu. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
4: Pokud jste za volantem, bude vás také zajímat, jak je to třeba v Dobříšské. Směrem na Barandovský most se za tunelem Mrázovka srazila dodávka s osobním autem. V levém pruhu musí se proto regulovat vjezdy jak do Strahovského tunelu, tak do tunelu Blanka směrem Stroji. Nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu začíná na příjezdu do Prahy po D1 u Průhonic na 6. kilometru, následně pokračuje přes celou Spořilovskou, Jižní a Štěrboholskou spojku až do Novopatské před Kbelskou. Osobní auta se v celém úseku zastavují nárazově na některých místech. Provoz vázne na pražském okruhu směrem na letiště, zpomaluje se u sjezdu na Vestec, pomalu se jede přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta je zdržení 15 až 20 minut. Kamiony se v pravém pruhu zdrží déle. A omezení brzdí provoz na Hlávkově mostě směrem na Holešovice. Projíždí se jen jedním pruhem a v koloně, která začíná za Nuselským mostem, se zdržíte víc než 20 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Vinyl.

nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás, odpověď u nás na Facebooku.

0: Souhvězdí a hodiny na rádiu Praha a ty naše ukazují a 15 hodin, to znamená, že jsou tady zprávy s Denisou Žižkovou. Vítej, Deniso, vydržela by si na cestě v letadle 24 hodin?
1: Děkuju, přesně, přivítal. 24 hodin asi bych nechtěla být ve vzduchu.
0: Ale už je to realita. Přátelé, z Austrálie do Francie se můžete dostat, ale letadlo je prý ve vzduchu víc než 24 hodin. I o tom budou naše zprávy v 15 hodin.
2: Hygienici znovu kontrolovali vodu v přírodním koupališti Džbán. Podle jejich odhadu tam bude pokračovat zákaz koupání. Ledviny jsou nejčastěji transplantovaný orgán. Loni chirurgové provedli skoro 580 operací. Airbus dokončil testovací přímý let z Austrálie do Francie. Letoun byl ve vzduchu víc než 24 hodin. Dnes má být polojasno, později oblačno, teploty maximálně 28 stupňů.
3: Rádio Praha. Právě.
2: Pražští hygienici dnes opět kontrolovali vodu v nádrži Džbán. Koupání tam před dvěma týdny zakázali kvůli sinicím. Vzorky z dnešního odběru nyní posuzují laboranti Státního zdravotního ústavu. Výsledky zveřejní hygienická stanice hlavního města Prahy ve čtvrtek. Podle Heleny Mikulášové z oddělení hygieny obecné a komunální bude zákaz koupání ve Džbánu platit dál.
4: Tady od pohledu už je vidět přítomnost těch sinic. To je ten takzvaný vodní květ. Je málo pravděpodobné, že by se ta situace nějak jako markantně zlepšila.
2: Hygienici celkem v Praze kontrolují 9 přírodních koupališť. Džbán byl doposud jediným, kde koupání zakázali. Chirurgové loni provedli v Česku téměř 580 transplantací ledvin. Meziročně je to o 55 víc. Ledviny jsou tak stále nejčastěji transplantovaný orgán. Nevydrží ale fungovat na pořád a pacienti se pak často na operace vrací. Podle Ondřeje Viklického, přednosty transplantace v pražském IKEMu, je výhodnější získat novou ledvinu od žijícího dárce. Je kvalitnější a vydrží déle.
5: 25 let očekáváme, že bude ledvina fungovat od žijícího dárce, aspoň naše data s IKEMu toto svědčí, ale když ten dárce je starší, no tak ta funkce není tak dlouhá. A čím díl ty pacienti jsou na dialýze, tím více objevuje komplikací, které nakonec tu transplantaci znemožní. Že už potom není dostatečně fit na to, aby mohl tu transplantaci podstoupit.
2: Průměrná doba dožití pacienta na dialýze je podle Viklického 5 let. Ve francouzském Toulouse dnes po více než 24 hodinách letu z australského Melbourne dosedl letoun Airbus A350. Bez mezipřistání urazil víc než 23 000 kilometrů. Stroj ve speciální verzi s přídavnou palivovou nádrží evropský výrobce Airbus testuje pro aerolinky Qantas. Australský dopravce má v plánu od roku 2027 zahájit pravidelné přímé lety mezi Sydney a britským Londýnem. Platforma pro sledování letů na síti X uvádí, že nynější let z Melbourne do Toulouse byl druhý nejsledovanější v její historii. Sledovalo ho víc než 3,5 milionu lidí. Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Dnes by mělo být polojasno nebo skoro jasno, na některých místech oblačno a teploty 26 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se podíváme, jaký je provoz teď po 15. hodině v Praze, konkrétně v Dobříšské nebo také na jižní spojce nebo na okruhu. Tam všude nás zveme Kuba Vodička. Kubo?
6: Hezké odpoledne. Ano, začnu v Dobříšské ulici směrem k Barandovskému mostu, kde se kousek za tunelem Mrázovka srazila dodávka s osobním autem, blokují levý jízdní pruh a musí se proto už regulovat vjezdy do tunelu, a to jak do Strahovského od Patočkovy ulice, tak také do tunelu Blanka, hlavně ve směru z Nové Povltavské na vjezdech do tunelu, tak čekejte už kolony a zdržení kolem 10-15 minut. Nesouvislá kolona kamionů v tuto chvíli popojíždí z jižní spojky od Spořilovské a následně přes Štěrboholskou spojku Pražský okruh až do Novopatské před sjezd na Kbelskou. Osobní auta v celém úseku se ale zastavují pouze nárazově na některých místech. Provoz vázne ještě na Pražském okruhu směrem na letiště. Nesouvislá kolona začíná za sjezdem na Vestec, pomalu se jede přes oba tunely až k Ořechu. Pro osobní auta je to zhruba na čtvrt hodiny, pro kamiony to zdržení bude o něco delší. A omezení stále výrazně brzdí provoz na magistrále, konkrétně na Hlávkově mostě směrem na Holešovice. Projíždí se jen jedním pruhem kolona od muzea na více než 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne po 15. hodině u nás na Rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a pěkné odpoledne, ať už ho trávíte v autě, na silnici, v práci, anebo třeba někde na pohodu u vody. Kdo nás bude doprovázet tou následující hodinou? Určitě JC Stewart. Také kamarád Zitem Be Mine. Královna popu Madonna vydala tento měsíc, tedy konkrétně 3. července, své poslední album a právě z něj je píseň Danceteria. I tu u nás uslyšíte už za chviličku.
3: Radio Praha,

0: Veleúspěšný hit Bruce Springsteena Streets of Philadelphia a také připomínka filmu Philadelphia z roku 1993 u nás na rádiu Praha právě teď, kdy je 15 hodin a téměř 17 minut. Navíc tahle píseň patří k opravdu pokladům 20. století. Není bez zajímavosti, že právě Streets of Philadelphia od Bruce Springsteena získala Oscara. Také 4 Grammy za píseň roku, nejlepší rockovou píseň, nejlepší mužský rockový vokální výkon a nejlepší píseň napsanou speciálně pro film nebo televizi. A je také zařazena mezi 500 písní, které formovaly, tedy těch nejzásadnějších 500 písní, které formovaly rock and roll, no a byla zařazena i do síně slávy Hall of Fame. Takhle je to z písní Streets of Philadelphia, kterou jsme si užili na rádiu Praha na 107.1 FM a v DAB+. A teď také další praktické informace s Kubou Vodičkou o dopravě.
1: Hezké odpoledne. Nehoda se stále řeší v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu, kousek za výjezdem z tunelu Mrázovka. V levém pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Musí se kvůli tomu také regulovat výjezdy do jak Strahovského tunelu, tak do tunelu Blanka od Troji. Zdržení před tunely před regulací, ale maximálně na 10 minut. Nesouvislá kolona kamionu stále popojíždí na jižní spojce, a to od Spořilovské směrem k Černému mostu, následně pokračuje přes celou Štěrboholskou spojku, Pražský okruh a také Novopatskou až Kegbelské. Osobní auta se v celém úseku ale výrazně nezdrží. Provoz vázne v obou pruzích na Pražském okruhu směrem na letiště, zpomaluje se za sjezdem na Vestec, pomalu se pak jede přes oba tunely až k sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení kolem 15 minut, kamiony v pravém pruhu pojedou o něco déle a omezení komplikuje stále provoz na Hlávkově mostě směrem z centra, tedy směrem na Holešovice, projíždí se jen jedním pruhem, nesouvislá kolona aktuálně z Nuselského mostu a přes celé centrum pojedete více než 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: S námi byla Madonna se svojí novinkou Dance Theory a tady je Rádio Praha. Máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou v 15.30.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Pražané a návštěvníci metropole se mohou v horkých dnech ochladit u 50 takzvaných mlžítek a osvěžítek pražských vodovodů a kanalizací. Od května společnost jejich síť rozšířila o 3 nová mlžítka. V Praze 4. Zařízení rozprašování vody snižují pocitovou teplotu vzduchu, zvyšují vlhkost a omezují prašnost. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Kvůli uzavírkám silnic mají věnovat také zvýšenou pozornost plánování cest. Umělci z Česka se mohou ucházet o rezidenční pobyt ve vietnamské Hanoji. Při němž na přelomu října a listopadu vytvoří umělecké dílo pro hlavní hanojské tržiště. Podle podmínek výzvy, kterou vypsali České centrum v Hanoji a Národní institut pro kulturu, může mít podobu sochy, nástěnné malby nebo instalace. Přihlášky včetně návrhu projektu mohou zájemci podávat ode dneška do 10. září. Od 10. října Prahu z Hanoji spojí také přímá letecká linka společnosti Vietjet Air. Lvice Elza, kterou na začátku června ministerstvo životního prostředí zabavilo z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoly, najde nový domov v Nizozemsku. Z dočasného azylu v liberecké zoologické zahradě šelma zamíří do centra pro velké kočkovité šelmy Felida. Sdělilo to dnes ministerstvo. Nizozemská stanice se stará i o tygra, Tajmira a Iva Mera, kteří také pocházejí z nevyhovujících soukromých chovů v České republice. Počasí bude zítra jasné nebo polojasné a teploty přesáhnou 30, mělo by být až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička nám řekne, kudy raději ne.
3: Hezké odpoledne. Problémy jsou stále v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu. Kousek za tunelem Mrázovka se řeší v tuto chvíli už s policií. Srážka dodávky s osobním autem. Regulují se proto vjezdy jak do Strahovského tunelu z Patočkovy ulice, tak také do tunelu Blanka od Nové Povltavské stroji. Před tunely čekejte zdržení kolem 10 minut. Nesouvislá kolona především kamionu stále popojíždí na jižní spojce směrem na Černý most. Kamiony se zastavují už v nájezdu ze Spořilovské, pomalu pak jedou přes celou Štěrboholskou spojku, Pražský okruh a také Novopatskou až přes jezdok Belské. Osobní auta se v celém úseku zdrží výrazně kratší dobu, protože levý pruh jede výrazně rychleji. Provoz pak vázne ještě na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech, směrem na letiště, kolona od sjezdu na Vestec, směrem na D1 se popojíždí od nájezdu z D5 v obou směrech zdržení až 20 minut. A pomalu pojedete na magistrále směrem do Holešovic, z náměstí P. Pavlova je kolona až do omezení na Hlávkově mostě, zdržení také kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příjemné odpoledne, 15 hodin 33 minut, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a v DAP+. Říká se jí tichý zabiják, je to žloutenka typu C, zpravidla se nijak neprojevuje, i proto o ní většina pacientů prý neví. No a lékaři na to upozorňují u příležitosti Světového dne hepatitid. A my budeme upozorňovat také už za 10 minut. Teď je tady Katy Perry.

0: Michal Hrůza na moment, 15 hodin 46 minut. Dnes je světový den hepatitid a není bez zajímavosti, že u nás v republice s nejčastější chronickou žloutenkou typu C žije podle odhadu lékařů prý až 60 tisíc lidí a většina z nich o své nemoci nic netuší, přestože postupně ničí játra, zpravidla se nijak neprojevuje. V riziku jsou hlavně lidé užívající nitrožilně drogy a ti, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek.
1: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Týden předtím mi volal pan doktor, říkal mi, jste pozitivní.
2: Vypráví čtyřicátnice Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření.
1: Mám zhruba 3 takový jako podezření, no.
2: Není si pacientka jistá, kde k nákaze přišla. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
3: Dobrý den.
1: Zdravíčko, dobrý den.
2: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Franková z kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu.
4: Už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
2: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%. Léčba trvá 3 měsíce a pacienti ji snášejí velmi dobře.
4: Tím, že vzniká v játrech zánět, se ta játra zánětlivě změněná hojí vazivem. Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k jaterní cirhóze.
2: Jak játra pacientky po měsíci léčby vypadají, si proto lékařka ještě ověřuje pomocí tzv. Elastografie. Zjistí tak, jak moc jsou tuhá a tučná.
4: Dejte si pravou ruku dlaní pod hlavu.
5: Takže máte v ruce takovou sondu, která svítí.
4: Na monitoru potom vidíme, jak jsou ta játra tuhá. To vazivatnění je naprosto minimální, stejně tak jako to stučení.
2: Podle údajů Státního zdravotního ústavu přibylo za prvních 6 měsíců letošního roku 950 případů žloutenky typu C. Loni jich ve stejném období bylo přes 700. Podle lékařky Soni Fraňkové je to tím, že praktici na tuto nemoc u rizikových pacientů častěji myslí.
4: Hepatitida C se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním stykem a při porodu z matky na dítě. Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
2: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. Přestože se hepatitida C běžně označuje jako žloutenka, téměř žádný pacient při ní nezažloutne. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: S Kubou Vodičkou jsme teď na problematických silnicích. Povídej, Kubo.
6: Hezké odpoledne. Nehodu stále řeší policisté v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu, kousek za výjezdem z Mrázovky. Stojí v levém jízdním pruhu, je to dodávka s osobním autem, musí se proto regulovat výjezdy do Strahovského tunelu z Patočkové ulice a také do tunelu Blanka z Nové Povltavské od Troji. Před tunely zdržení minimálně na 10 minut. Bouralo se nově také v Povltavské ulici u odbočení na Bulovku, projíždí se místem Kivadlově v obou směrech, tak už čekejte kolony zhruba na čtvrt hodiny. Nesouvislá kolona hlavně kamionů popojíždí z jižní spojky od nájezdu ze Spořilovské, následně pak pokračuje jak přes Štěrboholskou spojku a Pražský okruh až do Novopatské před sjezd Dokbelské. Osobní auta celý úsek projedou rychleji. Provoz pak vázne ještě na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem, směrem na letiště kolona od Zbraslavy, směrem na D1 se zastavíte už ve sjezdu z D5, v obou směrech je to až na 20 minut a pomalu pojedete stále i na magistrále směrem do Holešovic. Kolona začíná už na Nuselském mostě a přes celé centrum pojedete v tuto chvíli kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro na Rádiu Praha.

0: Hradbě otevřela opravený park Karlovské předmostí. Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu, varuje před stále větším zadlužením země. Do Kutné Hory přijíždí pojízdné kino, promítat bude do pátku. Bude jasno nebo polojasno a teploty zítra až 33 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci dokončili rekonstrukci parku u Nuselského mostu v Praze 2. Od letošního jara tam vyměňovali lavičky, opravili zítku a cesty. Uprostřed zeleně nově stojí bronzová plastika, připomínající bývalou dětskou nemocnici na Karlově. Přeměna parku stála asi 20 milionů korun, potvrzuje starosta druhé městské části Jan Korseska z ODS.
2: My vlastně chceme propojit tu pěší túru tady po našich parcích, aby ty lidi si měli kde sednout, odpočinout. Tady historicky vlastně stála dětská nemocnice a ustoupila stavbě Nuselského mostu a vlastně tenhle monument tady připomíná tu minulost.
0: Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
3: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
0: Babiš také řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun.
4: V dalších dnech uvidí návštěvníci postupně filmy.
0: Ode dneška bude na Palackého náměstí v Kutné Hoře promítat kinematograf Bratří Čadílků. Lidé můžou na projekce Pod širým nebem přijít do pátku. Kromě filmu jsou na programu i hudební vystoupení. Dnes od 19 hodin je to koncert tamní skupiny Trampoty. V 9 večer pak začne promítání snímku Moře na dvoře.
4: V dalších dnech uvidí návštěvníci postupně filmy Kouzlo derby, Boží úleta, Bláznivý marsupilámy. V hudební části zahrají kapely Honza Křížek Band, Lua a Time to Play. Vstupné na projekce je dobrovolné. Výtěžek organizátoři použijí na dobročinné účely. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
0: Japonské úřady po silném zemětřesení pohřešují asi 20 až 30 lidí v poškozeném obchodním středisku ve městě Kašima v prefektuře Kumamoto. Informuje o tom japonská veřejnoprávní televize. S odvoláním na policii uvádí, že po otřesech a explozi se zřítila část druhého patra. Záchranáři se teď snaží dostat k lidem uvězněným v troskách. Zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně zasáhlo ostrov Kjúšú, nejvíc postižená je právě prefektura Kumamoto. V nemocnicích je nejméně 50 zraněných. U hokejistů Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před dvěma lety. Urban v minulé sezóně odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání, většinou působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů, vstřelil 6 branek a připsal si 11 přihrávek. Zítra by mělo být jasno nebo polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A je tu taky Kuba Vodička s dopravou. Kubo?
6: Hezké odpoledne. Začneme nehodou. Bouralo se v Povltavské ulici u odbočky na Bulovku. Místem se projíždí Kyvadlově. V obou směrech už čekejte poměrně dlouhé kolony až na 15 minut. Silný provoz je aktuálně také na jižní spojce směrem na Smíchov. Brzdí se ve všech pruzích u sjezdu na Pankrác. Pomalu se pak jede až za Barandovský most do Dobřížské ulice. Celé je to asi na 20 minut. Nesouvislou kolonu kamionů čekejte v opačném směru na jižní spojce, a to od nájezdu ze Spořilovské, následně pak kamiony popojíždí také přes celou Štěrboholskou spojku Pražský okruh a Novopatskou až přes Jezdokbelské. Osobní auta se zde ale nějak výrazněji nezdrží, zastavují se spíše nárazově na některých místech. Provoz pak vázne ještě na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech, směrem na letiště začíná kolona před tunely u sjezdu na Písnici, směrem na D1 se popojíždí z konce D5, v obou směrech zdržení asi 20 minut a pomalu stále pojedete i na magistrále směrem do Holešovic, z náměstí IP Pavlova je kolona až do omezení na Hlávkově mostě, zdržení 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne, i když trošku větrné, ale pořádně parné. Ostatně máme léto, je tu 28. červenec. A kdo nás provodí hudebně? Ellie Goulding. Také Revin Lenej. A právě teď je Dermot Kennedy, ať se vám líbí.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 16 hodin, 16 minut, to je aktuální čas. No a my se přesuneme teď k 21. hodině, protože to nás čeká výběr z 80. jako každé úterý na Rádiu Praha. Takže hity přinesou 80-kové hity samozřejmě. Rod Stewart, Nena, Bad Boys Blue, Joe Cocker a Jennifer Warnes, Tears for Fears, Culture Club, Tina Turner a třeba i Lenka Filipová nebo třikrát norští, aha, hvězdy z 80. let u nás na 107.1 FM a v DAB+, hned po zprávách v 21 hodin. Nenechte si to ujít.
1: Praha je nej. Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou. Praha je nej.
0: A Kuba Vodička nám řekne, co nového v dopravě.
2: Hezké odpoledne. Problémy jsou aktuálně v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most. Zhruba v polovině tunelu stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné osobní auto a na místě je policie. Regulují se proto opět vjezdy jak do Strahovského tunelu z Patočkovy ulice, tak do tunelu Blanka a z Nové Povltavské zdržení před tunely kolem 10 minut. Silný provoz čekejte stále na jižní spojce směrem na Smíchov. Kolona aktuálně začíná u sjezdu na Vídeňskou, pomalu se pak jede až za Barandovský most do Dobřížské ulice, celé je to až na 25 minut. Nesouvislá kolona kamionů popojíždí ve Spořilovské ulici směrem do centra, následně pak také na jižní Štěrboholské spojce přes Pražský okruh až na Novopatskou ke sjezdu na Kbelskou. Osobní auta se ale v celém úseku zdrží vesměs nárazově a projedou určitě rychleji než kamiony. Provoz vás nepak ještě na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech směrem na letiště. Čekejte kolonu už před tunely u sjezdu na Písnici směrem na D1, se zastavíte na konci D5, v obou směrech je to asi na 20 minut a pomalu pojedete stále na magistrále směrem do Holešovic z náměstí IP Pavlova do omezení na Hlávkově mostě, je to zhruba na 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107.1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
1: Praha žije.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha 16.30. Máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku Senát patrně schválí. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek základní částky. Přijetí vládní novely o státní sociální podpoře dnes plénu doporučil garanční sociální výbor, byť se jeho členové vyslovovali také za zavedení automatické valorizace rodičovské. Předlohu už dřív podpořil ústavně právní výbor, horní komora ji projedná ve středu. Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Při nehodách včera zemřelo 6 lidí. Dalších 5 lidí se těžce zranilo. Dosud si podle statistik letošní nejhorší bilanci držel poslední den školního roku. V pátek 26. června si nehody vyžádali 5 obětí. Povodně způsobují v Evropě 55% veškerých ekonomických ztrát z přírodních katastrof. Asi 80% škod přitom není pojištěno, takže finanční zátěž nesou především domácnosti, firmy a veřejné rozpočty. Vyplývá to z analýzy pojišťovny Allianz, ta patří mezi největší světové pojišťovací ústavy. Hokejové mistrovství světa juniorů se uskuteční až na přelomu roku. Už v těchto dnech ale adepti na obsazení brankářského postu v Poděbradech usilují o místo v týmu. Na reprezentačním kempu se sešlo 9 golmanů v čele s Michalem Oršulákem, který se letos výrazně podepsal pod zisk stříbrných medailí na šampionátu v Minneapolis. Zítra by mělo být jasno nebo polojasno a teploty 31 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se teď podívat také na dopravu. Kuba Vodička je tady.
3: Hezké odpoledne. Provoz vázne obousměrně na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech směrem na letiště. Čekejte kolonu od sjezdu na Vestec přes oba tunely směrem na D1. Se auta zastavují už na konci dálnice D5. Navíc na dojezdu do kolony zhruba na prvním kilometru D5. Máme teď čerstvě hlášenou hromadnou nehodu několika vozidel, tak určitě dojíždět opatrně po D5 do Prahy. V obou směrech zdržení minimálně na 25 minut. Velmi silný provoz se stále na jižní spojce směrem na Smíchov, po pojíždí se od Vídeňské až za Barandovský most, kde kolona pokračuje do Dobřížské, je to asi na 25 minut. Nesouvislá kolona kamionů stále po pojíždí jak v celé Spořilovské odchodova, tak následně přes jižní a Štěrboholskou spojku až na Novopatskou před Sjezdokbelské. Osobní auta projedou celý úsek rychleji a pomalu stále pojedete i na magistrále směrem do Holešovic. Kolona z náměstí IP Pavlova až do omezení, které na Hlávkově most je zdržení až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne s námi, s Rádiem a Praha na 107.1 FM a také v DAB Plus v 16 hodin 34 minuty. S námi dál Kateřina Marie Tichá nebo Spin Doctors a také se podíváme na pražské typy Jirky Štefla už za 10 minut.

0: Chainsmokers a Coldplay s námi na rádiu Praha. Teď je tu také čas na aktuální pražské typy Jirky Štefla.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Představte si, že jste na planetě Mars, ale kvůli blížící se bouři se musíte s posádkou evakuovat. Do vesmírné lodi ale nastoupit nestihnete. A vy tak jako jediný člověk zůstanete úplně sám na Marsu. Přesně takový je příběh filmu Marťan, který ve středu večer můžete vidět v letním kině ve Story B v Praze 4. Podaří se Marku Votnymu na Marsu přežít, zjistíte od 18 hodin. A je tomu 100 let, co se z propagačního letu přes 23 zemí vrátilo letadlo Aero AB-11. Jeho repliku teď můžete vidět v Leteckém muzeu Kbely. Cílem bylo představit v zahraničí schopnosti československého leteckého průmyslu. Ambiciozní zahraniční cestu si můžete připomenout v Leteckém muzeu. Otevřeno mají mezi 10. a 18. hodinou. No a fotky najdete už teď na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: S Kubou Vodičkou jsme teď taky na silnicích a vyzvídáme od něj, jak to tam vypadá.
2: Hezké odpoledne. Velké problémy jsou aktuálně na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Zhruba na prvním a půltém kilometru se srazilo podle jednoho z našich posluchačů několik osobních aut a kamion. Dálnice je aktuálně podle kamer neprůjezdná. V tuto chvíli tedy kolona poměrně rychle narůstá, zatím začíná zhruba na čtvrtém kilometru. Poslední volný sjezd je zatím u Rudné na pátém kilometru, ale kolona tam asi rychle naroste, tak určitě opatrně na příjezdu po D5 se do Prahy. Přímo v Praze pak stále silný provoz na jižní spojce směrem na Smíchov, kde se brzdí už u nájezdu z Vídeňské, pomalu se jede za Barandovský most, kde kolona pokračuje do Dobřížské ulice, celé je to asi na 25 minut. Nesouvislá kolona kamionů stále v celé Spořilovské od Chodova a následně přes jižní Štěrboholskou spojku a Pražský okruh až do Novopatské před Kbelskou. Osobní auta celý úsek projedou rychleji a v koloně se jede stále přes celé centrum magistrále směrem na Holešovice z náměstí P. Pavlova na Hlávkův most do omezení je to na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Základní škola v pražských Hlubočepích bude mít novou venkovní učebnu za téměř 4,5 milionu korun. Česko čeká další vlna veder. Vědci z projektu Intersucho varují před prohloubením extrémního sucha a vysokým rizikem požáru. Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Zítra bude jasno nebo polojasno, teploty až 33 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nová venkovní učebna vznikne v areálu základní školy pod Žvahovem v pražských Hlubočepích. Stavba z přírodních materiálů za téměř 4,5 milionu korun bude mít kapacitu 36 žáků. Škola ji bude využívat celoročně, a to i pro příměstské tábory. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové má výuka ve venkovní učebně začít letos v září.
2: Učebnu škola akutně potřebuje jako provizorní umístění další kmenové učebny, jelikož naplněnost šplhá ke 100%. Po plánované dostavbě chybějících učeben bude sloužit pro výuku environmentální výchovy a přírodovědných předmětů.
0: Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Nebezpečné jsou také vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout a zregenerovat se. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by také měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. Pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
3: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
0: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýně. Mezinárodní tenisová federace ITF to uvedla na svém webu. Termín začátku olympijského turnaje tak může být komplikací pro hráče, kteří se ve Wimbledonu probojují do závěrečných kol. Letos hráli například finále ženské dvouhry Karolína Muchová a pozdější šampionka Linda Nos. Travnatý Grand Slam v All England Clubu se bude v roce 2028 hrát od 3. do 16. července. Bude jasno nebo polojasno a teploty zítra 31 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A teď dopravní informace a Kuba Vodička.
5: Hezké odpoledne. Na dálnici D5, respektive na příjezdu do Prahy po dálnici D5 budu mít lepší zprávy. Na prvním a půltém kilometru byla dálnice nějakou dobu neprůjezdná po hromadné nehodě několika vozidel a kamionu. Provoz se podařilo před několika minutami obnovit alespoň jedním pruhem. Kolona aktuálně od sjezdu na Rudnou zhruba z 5. kilometru vás zdrží minimálně na 20 minut. V Praze stále silný provoz na jižní spojce směrem na Smíchov, zastavíte se u sjezdu na Pankrác, pomalu se jede až za Barandovský most, kde kolona pokračuje do Dobřížské ulice, je to asi na 20 minut. Nesouvislá kolona stále popojíždí na jižní spojce, a to od Spořilovské. Kamiony blokují v pravý jízdní pruh, pak následně přes celou Štěrboholskou spojku Pražský okruh a Novopatskou až ke Kbelské. Osobní auta se ale v celém úseku zdrží výrazně kratší dobu a pomalu pojedete stále ještě na magistrále směrem do Holešovic. Od náměstí P. Pavlova je kolona až do omezení na Hlávkově mostě, zdržení 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
4: A to je nabídka muziky po 17. hodině. Iva Max.

třeba Alex Warren. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné poslední červencové úterý.

0: Tak tolik One Republic, kteří nedávno opět navštívili Prahu a zahrali tady koncem června v Letňanech. No, teď už k tomu, co nabídneme v dnešním hudebním speciálu po 9. hodině večer. Máme úterý, tak to samozřejmě bude návrat do 80. v pořadu Retro. Tentokrát se můžete těšit na Roda Stewarta, bude tady zpěvačka Nena, formace Bad Boys Blue, Joe Cocker s Jennifer Warnes, taky kapela Tears for Fears, Culture Club, Tina Turner, anebo si dáme třikrát skupinu AHA z jejich desky Scoundrel Day. A ještě připomenu československou vzpomínku na 80. a tu bude tentokrát reprezentovat Lenka Filipová. Takže dnešní retro po 21. hodině po zprávách na Rádiu Praha. A jak to vypadá v dopravě, to nám řekne Kuba Vodička.
1: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 se kolem hromadné nehody na 1,5 kilometru projíždí aktuálně levým jízdním pruhem. Kolona začíná kousek před sjezdem na Rudnou zhruba na 5,5 kilometru a zdržívá se stále kolem půl hodiny. Velmi hustý provoz stále na jižní spojce směrem na Smíchov, brzdí se v okolí sjezdu na Pankrác, pomalu se pak popojíždí až za Barandovský most do Dobřížské ulice, celý úsek je asi na 20 minut. Nesouvislá kolona především kamionů popojíždí pořád na jižní spojce směrem na Černý most, pomalu se jede od Spořilovské, následně pak kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku Pražský okruh a pokračuje až do Novopatské před omezení Vekbelské. Osobní auta projedou levým pruhem celý úsek o něco rychleji a omezení brzdí provoz stále na Hlávkově mostě směrem na Holešovice, projíždí se pouze jedním pruhem a nesouvislá kolona začíná v tuto chvíli už na Nuselském mostě. Přes celé centrum na Hlávku v most pojedete více než 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Tak to byla Kylie Minogue na rádiu Praha, jsou tady krátké zprávy s Denisou.
1: Dobré odpoledne. Meteorologové varují před vedry a s tím související velmi silnou zátěží teplem, která v Praze potrvá od středy do pátku. Lidem doporučují omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži. Praha dnes v tiskové zprávě připomněla také takzvanou mapu oáz chladu, která ukazuje místa, kde se mohou lidé během horkých dnů ochladit nebo doplnit pitnou vodu. Teploty v Česku budou od středy stoupat nad 32 stupňů Celsia. Při nehodách na českých silnicích včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Svitavsku a u Holovous na Jičínsku, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Obyvatele pražských Horních Měcholup můžou stále podávat návrhy do participativního rozpočtu na přeměnu veřejného prostoru. Městská část Praha 15 dřívější termín u závěrky nově odsunula na pátek 31. července. Radnice na participativní rozpočet vyčlenila 800 tisíc korun. Most přes řeku Sázavu v kamenném přívozu u Prahy čeká demolice, stavbaři ho nahradí novým. Z železného mostu z počátku minulého století využijí původní pilíř, jinak půjde o novostavbu. Práce výjdou na 132 milionů korun a potrvají do 10 měsíců. Uzavírka mostu je naplánovaná od 17. srpna. Počasí by mělo být zítra jasné nebo polojasné a teploty 31 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď pražská doprava a Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. Provoz stále vázne na pražském okruhu v obou směrech, a to před sjezdem na Ořech. Směrem na letiště čekejte kolonu zhruba od Zbraslavy, směrem na D1 se popojíždí z konce D5, v obou směrech zdržení až 20 minut. Přímo v Praze pak stále velmi hustý provoz na jižní spojce ve směru na Smíchov, auta se zastaví kousek před sjezdem na Pankrác, pomalu se pak jede v koloně až za Barandovský most do Dobřížské před tunel Mrázovka, celé je to asi na 25 minut. Nesouvislá kolona především kamionů stále popojíždí na jižní spojce od Spořilovské směrem na Černý most, následně pak pokračuje přes celou Štěrboholskou spojku a Pražský okruh až do Novopatské k omezení Vekbelské ulici. Osobní auta v levém pruhu ale projedou celý úsek rychleji a omezení stále brzdí výrazně provoz na magistrále, konkrétně na Hlávkově mostě směrem do Holešovic, projíždí se pouze jedním pruhem. Nesouvislá kolona aktuálně z konce Nuselského mostu a přes celé centrum pojedete více než 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Nový život, tak se jmenuje seriál, ve kterém se věnujeme tento týden lidem po transplantaci orgánu. V dnešním dílu budeme mluvit s příjemcem i dárcem ledviny, kteří se přímo znají. Už za pár minut.

0: Nejčastěji transplantovaným orgánem jsou v Česku ledviny. Lékaři jich jenom loni nahradili 580. Většina z nich pocházela od zemřelých dárců. Ve 40 případech se ale jednu ze svých dvou ledvin rozhodl darovat žijící člověk. Přesně tak to bylo i v roce 2018, kdy herec Karel Zima daroval ledvinu svému známému Karlu Vaňkovi. O tom, jak se oba s odstupem času mají, je další díl seriálu Nový život.
1: Karle Zimo a Karle Vaňku, já jsem s vámi mluvila před skoro 8 lety. To jste byli oba po operaci.
2: My jsme byli ještě mladíci. Musím tady říct, že zákrok se povedl, za to jsem do dneška velice rád.
1: Takhle mluvil po operaci příjemce Karel Vaněk.
2: Mně se daří skvěle, určitě jako mám mnohem víc jako energie.
1: A takhle mluvil Karel Zima, tedy dárce.
3: Dobře se cítím, všechno je v pohodě, mně vyšly všechny výsledky v pořádku, ostatně i tady v nemocnici teď, takže teďka už mě čeká akorát jedna kontrola roční vždycky a cítím se dobře.
1: Ty operace proběhly v září 2018, jak se máte dnes?
2: Si víc užívám to zdraví a každý den vlastně toho života, protože je to pro mě vlastně vzácná věc ten každý ten den, no. Neberu to jako šmahem, jako někteří. Takže určitě dobře.
1: Jak se má zdravotně Karel Zima?
4: Zdravotně se mám fajn.
1: Můžete popsat, odkud kam máte vy jako dárce jizvu?
3: To vám klidně ukážu takhle. Začíná nějaký 10 cm nad sletým střevem. No a táhne se šikmo prostě přes ten bok někam, kam až nevidím. Zádům, no. Tak bylo to asi 30 stehů nebo kolik. Samotná jizva může mít tak 30-40 cm, není malá.
1: Vy máte dodržovat po tom, co jste daroval ledvinu, pitný režim, pak je tam omezení léku na bolest, dál se máte vyvarovat sportům, kde hrozí úrazy, jízda na koni, závodění v autech.
4: Jo, tak to pořád trvá. Samozřejmě jste nemenovala velmi důležité věci, a to je alkohol, kouření a takové věci, to je jasné.
1: A Karle Vaňku, vy jako příjemce tu jizvu máte jinde?
2: Ta ledvina se do toho těla vkládá jako přes břicho, to znamená předem. Někteří lidi si myslí, že je to zadem, ale to předem.
1: A teď ten aktuální stav je takový, že Karel Zima, dárce, má jednu ledvinu a vy jako příjemce máte tři ledviny.
2: Ano, je to tak, no, to tělo vlastně bylo doplněné o tu jednu zdravou ledvinu, která to tělo stabilizovala.
4: No je to nefér, já myslím, že bys měl jednu mi dát dost.
2: Je to nefér,
4: aby to bylo vyrovnaný.
1: Vy jste si tu ledvinu, tu darovanou, pojmenovali, je to Jitka?
2: Určitě to tak platí pořád a nedošlo k žádnému přejmenování do toho okamžiku. Pořád Jitka.
4: Žádný umělecký jméno nechtěla.
1: A ta ledvina Jitka, ta je sledovaná, vy chodíte každé 3 měsíce k lékaři, berete léky?
2: Léky ty mu nesebrá jsou každý den vlastně, ráno jim asi 5 a večer asi 3. Když nejte léky, tak zahájíte ten proces toho odstraňování. Jako.
4: Vypuzení toho orgánu.
2: Vypuzení toho orgánu, ale vlastně.
1: Znáte někoho, koho jste inspirovali? Já vím, že Karel Zima se osobně s někým setkal, který o tom uvažoval. To dopadlo?
3: Jo, to dopadlo. A dopadlo to dobře. Byl to velmi sympatický, podobně starý člověk jako já, který dával ten orgán svý kamarádce. No a už tenkrát jsme se dozvěděli o pár lidech, který jsme třeba neviděli osobně, jako s kterýma se neznáme, ale to bylo nedlouho po operaci, 2 měsíce po operaci, si myslím.
1: Dá se popsat, jak moc děkujete svému dárci?
3: Já u toho nechci být asi.
2: Já to řeknu jako právě z té největší jako lidský stránky. Člověk, já nevím, přesně honí různý, já nevím, jestli auto a prostě věci. A jo, ale potom vlastně zjistíte, jak je vlastně třeba super se jenom vyčudat. Tak zase si vzpomenu na toho Karla, jako je to díky němu, že prostě tam vůbec můžete zajít.
3: Já tě nemít, hele.
2: Mám zařídit i takovouhle banální jako věc.
1: Říká Karel Zima a Karel Vaněk. Podrobně píšeme o transplantacích na webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
0: A jaká je situace v pražské dopravě, nám popíše Jakuba Vodička.
5: Příjemné odpoledne. Provoz se stále vázne na pražském okruhu, a to v obou směrech před sjezdem na Ořech. Směrem na D1 se zastavíte už ve sjezdu z D5, v opačném směru, tedy směrem na letiště, kolona zhruba od Zbraslavy, na zdržení v obou směrech kolem 15 minut. Pomalu se jede také na jižní spojice směrem na Smíchov, auta se zastavují u sjezdu na Pankrác, pomalu se jede až za Barandovský most, kde kolona pokračuje do Dobřížské ulice, celý úsek vám zabere 20 až 25 minut. Nesouvislá kolona hlavně kamionů začíná ve směru na Černý most na jižní spojice kousek za Spořilovskou, následně pak popojíždí přes celou Štěrboholskou spojku Pražský okruh a Novopatskou, pomalu se jede až před sjezd do Kbelské, osobní auta celý úsek projedou levým pruhem rychleji a omezení stále brzdí výrazně provoz na Hlávkově mostě směrem na Holešovice. Na magistrále proto popojíždí kolona už od náměstí IP Pavlova na Hlávku v most pojede. pojedete až 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
7: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: I Saved the World Today, tak to byl comeback Eurythmics v 90. a skladba, která se dostala na jejich tehdejší album v comebackové. Annie Lennox a Dave Stewart. Teď už ale zprávy na 18. hodinu a ty připravila Denisa Žižková. Vítej, hezký podvečer.
1: Děkuju, hezký podvečer. Nový speciální robot s umělou inteligencí pomáhá pacientům v nemocnici svaté Alžběty v Praze 2 s tréninkem paměti. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Francouzští hasiči očekávají vlnu veder, která může zhoršit rozsáhlé požáry v okolí Bordeaux. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 nově používá na oddělení následné péče speciálního robota s umělou inteligencí. Takzvaný robot Robin pacientům pomáhá s tréninkem paměti, přehrává jim hudbu a audioknihy. Bude si s nimi i povídat a hrát hry, říká mluvčí nemocnice Denisa Nováková.
3: Na lůžka následné péče jsme robota pořídili pro individuální i skupinový kognitivní trénink a jako součást našeho týmu ho zapojíme i do skupinových cvičení v terapeutické rajské zahradě. Tam bude pacientům zároveň rozvážet vodu a dbát na pravidelnou hydrataci, aby se terapeuti mohli plně věnovat samotnému cvičení.
1: Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné zrealizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
4: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
1: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Požár na jihozápadě Francie v okolí města Bordeaux se během dneška nerozšířil. Horké počasí a suchý vítr, ale můžou požáry znovu rozdmíchat. Ve středu by měly teploty v oblasti dosáhnout téměř 40 stupňů Celsia.
5: Mluvčí hasičů departmánu Gironde Eric Pitot agentuře Reuters řekl, že se hasiči snaží vytvořit protipožární bariéry vysekáním lesního porostu. Chtějí tak ochránit například poloostrov Ferré, oblíbené turistické letovisko, kde z hašení pomáhá i česká mise. Její velitel Václav Novotný radiožurnálu řekl, že hasiči najednou schodí na jedno místo zhruba 10 kubíků vody.
6: Na místo určení vypustíme 3 bambivaky objemu necelých 4000 litrů vody.
5: S požáry bojuje i sousední Španělsko. Nejhorší je situace v okolí Madridu. V obou zemích úřady evakuovaly více než 300 tisíc lidí. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. Na šampionátu v Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil pátý. Předpokládáme zítra jasno nebo polojasno a teploty 31 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Kuba Vodička.
7: Hezké odpoledne. Pomalu se ještě stále jede na Pražském okruhu v obou směrech v okolí Ořechu. Směrem na letiště čekejte stále kolonu zhruba od sjezdu na Lochkov. Směrem na D1 se popojíždí od nájezdu z D5. V obou směrech se ale to zdržení zkracuje to na 10, maximálně 15 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov přetrvává kolona od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most. Stále je to na 15 až 20 minut. Nesouvislá kolona kamionů na jižní spojce směrem na Černý most se také pomalu zkracuje. Aktuálně se zpomaluje v pravém pruhu sjezdu na Strašnice. Následně ale kolona stále pokračuje jak na Štěrboholské spojce a Pražském okruhu, tak i v Novopatské až k omezení Vekbelské. Osobní auta už ale se zastaví v celém úseku pouze nárazově. Zdržíte se pak ještě na Štěrboholské spojce v opačném směru, tedy směrem k Lanovému mostu. Kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je asi na čtvrt hodiny. A pomalu se stále jede také na magistrále přes centrum Prahy. Zastavíte se na náměstí IP Pavlova. Pomalu se jede do omezení na Hlávkově mostě směrem na Holešovice s držením kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu nás naše létající redaktorka zavede k útvaru psovodů městské policie. Přineseme podrobnosti k úpravě parku Karlovské předmostí v Praze 2 a už za chvíli se od nás dozvíte, jak to vypadá s kvalitou vody v nádrži Džbán. Já jsem Petr Zajíček a přeji hezký úterní večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Pražský update.
1: Nejpozději v pátek bude jasné, zda pražští hygienici zruší zákaz koupání ve vodní nádrži Džbán. Ten kvůli většímu množství sinic platí zhruba 2 týdny. Dnes tam se zástupci zdravotního ústavu vodu kontrolovali znovu.
2: První vzorkovnici na mikrobiologický rozbor.
3: Vzorkař zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem Jan Halviger odebírá z nádrže Džbán vodu na rozbor. V ruce drží speciálně označenou malou láhev svíčkem.
2: Ponořím kolmo dnem z hůru do hloubky 30 cm. Musím tam nechat zhruba 1 cm až 2 vzduchovou bublinu.
3: Vodu postupně odebírá z různé hloubky.
2: Pak co nejrychlejší cestou vezeme vzorky do laboratoře. Výsledky musí být uvedeny do 12 hodin každý čtvrtek. V tom týdnu.
3: Laboranti budou zkoumat přítomnost bakterií, sinic a chlorofilu. Na základě toho zveřejní pražská hygienická stanice doporučení, zda je voda vhodná ke koupání. Vyhodnocovat to bude Helena Mikulášová z oddělení hygieny obecné a komunální pražské hygienické stanice.
4: Je to 5stupňová škála, jednička je voda vhodná ke koupání, až 5, což je zákaz koupání, a to je právě teda tady na Džbánu aktuálně.
3: Kvalita vody podle ní stále není dobrá.
4: Je to zelené, vidíte tam vlastně ty zelené částečky, to je ten takzvaný vodní květ. Očekávám, že stále ty sinice tam budou v masivním množství.
3: Martin Hájek provozuje zdejší stánek s občerstvením, který kvůli špatné kvalitě vody přišel o zákazníky.
5: Po tom vyhlášení zákazu koupání jako rapidně poklesla návštěvnost. Doufáme, že ty hodnoty budou lepší, protože nám to vizuálně a subjektivně přijde, že je to o dost lepší než před těma 14 dny, kde probíhalo to poslední měření.
3: Hygienici v Praze kontrolují celkem 9 vodních ploch. Džbán byl doposud jedinou, kde koupání zakázali. Nové výsledky z většiny z nich by měly zveřejnit nejpozději v pátek. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
6: Hezké odpoledne. Bouralo se nově ve Strakonické ulici směrem do centra, a to kousek za Barandovským mostem. V levém pruhu se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona aktuálně začíná na jižní spojce, kousek za sjezdem na Pankrát. Čekejte zdržení kolem 15 minut. Nesouvislá kolona, především kamionu v pravém pruhu, stále popojíždí z jižní spojky aktuálně z Lanového mostu. Následně pak pokračuje přes Štěrboholskou spojku, Pražský okruh a také Novopatskou až ke sjezdu Dukbelské. Osobní auta projedou celý úsek rychleji. Zdržíte se pak ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou je to na 15 minut a omezení stále komplikuje provoz na Hlávkově mostě směrem do Holešovic. Na magistrále proto popojíždí kolona od náměstí IP Pavlova. Zdržíte se až 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Dělníci dokončili úpravu parku Karlovské předmostí u muzea policie v Praze 2. Vyměnili lavičky, opravili cesty, zítku a vysadili zeleň. Uprostřed stojí bronzová socha s názvem Zpřítomnění. Lidem má připomenout bývalou dětskou nemocnici na Karlově. Přeměna parku stála asi 20 milionů korun.
2: Zhruba 2,5 metru vysoká socha z bronzu vypadá jako kmen uříznutého stromu, ze kterého vyrůstají malé pavilony zaniklé dětské nemocnice.
3: Zbourání budov dětské nemocnice, které musely ustoupit stabilnu selského mostu. V tomhle místě, kde ta socha stojí, mě přišlo jako nejsilnější motiv.
2: Vysvětluje architekt Jan Darks, který novou sochu do parku navrhl. Umělecké dílo mu pomohl vytvořit sochař David Velík.
4: Pro ten bronz se to modeluje v hlíně, ta se potom odlívá vlastně do forem, přivádí se to do vosku a ty už se potom vypalujou a odlívají se do bronzu.
2: Sochu objednala Praha 2, která nechala upravit celý park. Jeho novou podobu pomohl připravit architekt Pavel Struhař.
5: To je důležitá propojka z Nuselského mostu směrem do centra. Cílem bylo umožnit ten cyklistům a pěším plynulý přechod.
2: V parku je nově víc zeleně, hlavně stromů a keřů. Mají místo lépe zastínit a zamezit rychlému vypařování vody. Podle místostarosty Prahy 2 Jana Recmana z ODS bude Karlovské předmostí součástí pěší stezky, která má propojit několik parků v městské části.
6: A my chceme vytvořit takový pás, který propojí právě Folimanku, Karlov a Albertov, aby zde lidi mohli procházet plynule, zde trávit svůj čas.
2: Celkem stála přeměna Karlovského předmostí zhruba 20 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Pražský update.
7: Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už pro vás máme souhrn dnešních pražských zpráv, který připravila Denisa Žižková.
1: Dobrý podvečer. Pražané a návštěvníci metropole se mohou v horkých dnech ochladit u 50 takzvaných mlžítek a osvěžítek. Pražských vodovodů a kanalizací od května společnost jejich síť rozšířila o 3 nová mlžítka v Praze 4. Zařízení rozprašováním vody snižuje pocitovou teplotu vzduchu, zvyšuje vlhkost a omezuje prašnost. Ředitelství vodních cest zprovoznilo nové čekací stání pro malé lodě v horní vodě plavební komory Štěchovice. Stavební práce na dolním čekacím stání ještě pokračují. Vodním turistům začne sloužit na začátku plavební sezóny příští rok. Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barandovského mostu, známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Demolice má předejít podobné situaci, jaká nastala v polovině července při zřícení betonové plastiky rovnováha u stejnojmenného mostu. Na záměr dnes upozornil server Praha In. Pražský magistrát za první pololetí letošního roku zaevidoval ve své kanceláři ztrát a nálezů 3060 nalezených předmětů. Z nich se majitelům vrátilo 322. Počet nálezů je podobný jako ve stejném období loňského roku. Lidé nejčastěji zapomínají věci v prostředcích městské hromadné dopravy. Jedná se většinou o tašky, peněženky, klíče nebo mobilní telefony. Valštejnská zahrada v areálu Senátu se po roce opět změní v letní kino. Po loňské předpremiéře dokumentu Velký vlastenecký výlet o výpravě pochybovačů o ruské agresi na Ukrajinu v ní letos bude 18. srpna promítán snímek Letní škola, který nabízí pohled do nitra vietnamské komunity v Česku. Oznámil to dnes předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Zítra bude v Praze jasno nebo polojasno a teploty 31 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady informace z dopravy a Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. Nehoda se stále řeší na Strakonické směrem do centra, a to kousek za Barandovským mostem. V levém pruhu se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona se ale pomalu zkracuje. Začíná sice ještě na jižní spojce u sjezdu na Modřany, ale to zdržení už bude maximálně do 10 minut. Nesouvislá kolona, hlavně kamionů, stále popojíždí na jižní spojce směrem na Černý most. Kamiony se zastavují na Lanovém mostě. Kolona pak pokračuje přes celou Štěrboholskou spojku Pražský okruh a Novopatskou až ke sjezdu do Gbelské. Osobní auta se ale zastavují jen nárazově v celém úseku a omezení komplikuje stále provoz na Hlávkově mostě směrem na Holešovice. Projíždí se tam pouze jedním pruhem. Kolona na magistrále od náměstí IP Pavlova aktuálně asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Máte rádi novinky?
6: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Hot Zone.

0: yours.
1: Pernín Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Na její vrchol vede 299 schodů.

0: ale v letištní hale společensky unaven zaspal odlet. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Stavba horácké arény v Jihlavě s kapacitou 5750 diváků pro lední hokej a 7400 diváků pro ostatní akce za skoro 2 miliardy byla slavnostně zahájena před 3 lety v roce 2023. Otevření naší nejhezčí haly se uskutečnilo loni v říjnu. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
1: Rádio Praha.

0: Pražský advent.
1: Naše letející redaktorka Monika Doležalová se zajímala o policejní kynologii. Ta se zabývá výběrem, chovem a výcvikem služebních psů pro potřeby policie. Psi jsou cvičeni na hlídkovou a pořádkovou službu nebo na pátrací akce. Podle toho, jak jsou psi zaměření, mají rozdílný výcvik.
2: U hlídkové služby ten pes ve většině případů dělá to v košíku, to vyhledání té osoby, ale protože jde především po nějakým pachateli, tak nejdřív třeba tím košíkem tluče, pak teprve značí tu osobu štěkáním. Kdežto u záchranářů, tam to vyhledání té osoby i v tom terénu musí být prostě jednoznačně bezkontaktní. To znamená, že ten pes buď to předsedne nebo si lehne k té osobě a jenom štěká.
3: Vysvětlil mi rozdíl mezi záchranářským a hlídkovým psem vedoucí útvaru psovodů pan Jiří Pavlovský. Chtěla jsem vědět, kdy se psům udělí zaměření.
2: Ten je jednoznačně od samého začátku, prostě ten jeho výcvik je směřovaný k té dané problematice. Takže hlídkaři cvičí malinko jinak, než cvičí záchranáři. Ty psy taky vzhledem k tomu, že později dozrávají a jsou, když to řeknu, později dospělí, tak u hlídkové služby může vlastně pes atestovat už ve 14 měsících, ale u záchranářů to je většinou 2,5 až třeba 3 roky. Jo, protože tam se hodně dá na tu samostatnost toho zvířete. Ono, když máte sutinu spadlýho baráku, ten pes musí v té sutině pracovat sám a značit ty případní osoby.
3: V rámci socializace se pes připravuje na veškeré možné podmínky.
2: Ono ustačí třeba jenom povrchy, ať je to beton, který třeba může, když je namoklý, klouzat, ať je to lino, ať je to dlažba, ať je to třeba takový ty různý můstky nebo lávky, které jsou třeba průhledný, je vidět skrz a tomu psovi třeba může vadit. A zase sutina naopak třeba tam toho psa připravete na tom, že šlape po rozbitým, po nerovným povrchu, může tam být sklo, dráty, všecko možné. Ten pes musí prostě se po té sutině umět pohybovat.
3: Každý ten pes má jako svého pána, nebo se to střídá?
2: Ne, u nás je to tak, že vlastně psi jsou v majetku jednotlivých psovodů.
3: Svého hlídkového psa má strážník Zdeněk Mezera, který mi popsal svou práci.
4: Jezdíme hlídkovou službu po Praze, máme určený úseky podle toho, kde je problematika, a občas si nás volají na pomoc i státní policisté, víceméně všeho chuť. To samé, co strážní klasický, akorát, že máme ještě jeden nástroj, a to je ten pejsek.
3: A ten váš se jmenuje jak?
4: Easy tasmánský čert.
3: Vlastně jaké to je ve chvíli, kdy nasazujete toho pejska, tak od něj musíte mít strach, ne?
4: Samozřejmě, ale pořád to máme v rámci ochrany těch lidí. I když je to miláček v rodině, tak furt je to nástroj, který zabrání tomu, abych já byl v tom nebezpečí, dá se říct.
3: Jak náročné je toho psa vlastně vycvičit?
4: Zase je to pes od psa. Některý to má od přírody a jiný zase do toho to musíte vyloženě nacpat. Jednoduchý to úplně není.
3: Výcvik psů začíná od štěněte a není nikdy ukončen. Se psem je stále potřeba pracovat. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A teď už pražská doprava a Kuba Vodička.
5: Hezké odpoledne. Lepší zprávu budu mít ze Strakonické. Směrem do centra za Barandovským mostem už se podařilo dát obě havarovaná auta na stranu. Nic nebrání provozu. Kolona stále ale začíná před Barandovským mostem na jižní spojce. Sice se postupně rozjíždí, ale stále se zdržíte až 10 minut. Nesouvislá kolona především kamionů v pravém pruhu stále popojíždí z jižní spojky od Lanového mostu přes Štěrboholskou spojku Pražský okruh až do Novopatské před Sjezdem na Kbelskou ulici. Levý pruh v celém úseku ale jede o něco rychleji a omezení stále brzdí provoz na Hlávkově mostě ve směru do Holešovic. Projíždí se pouze jedním pruhem, kolona se ale zkrátila, začíná aktuálně na úrovni hlavního nádraží. Zdržení čekejte maximálně do 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: A pojďme se ještě v pražském updateu podívat na počasí, tak v noci i zítra bude jasno a teploty v noci klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra přes den už vystoupí na tropických 31 až 33 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Silničáři odložili začátek rekonstrukce mostu v kamenném přívoze u Prahy na 17. srpna. Domov Mikasa v Ostravě pravděpodobně skončí, zařízení chybí peníze. Slovensko si připomnělo 50 let od letecké katastrofy u Zlatých písků. Zítra má být jasno nebo polojasno, teploty až 33 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Začátek opravy mostu v kamenném přívoze poblíž Prahy se zdrží nejméně o 2 týdny. Konstrukce je ve špatném stavu, dělnicí proto musí zbourat a postavit novou. Práce chtěla krajská správa a údržba silnic původně zahájit příští týden v pondělí. Nakonec začnou nejdříve 17. srpna, vysvětluje její mluvčí Petra Kučerová.
2: Potřebujeme především dořešit organizaci autobusové dopravy během stavebních prací. Pokud se podaří toto vyřešit, práce začnou podle plánovaného termínu.
0: Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s 2měsíční výpovědní lhůtou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
3: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
0: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství dnes znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Město Ostrava bude o další podpoře organizace jednat na dalších zasedáních zastupitelstva. Lidé na Slovensku si připomněli 50. výročí jedné z nejhorších leteckých katastrof na území Československa. Letoun na pravidelné lince z Prahy v roce 1976 havaroval do jezera Zlaté písky u Bratislavy jen minuty před přistáním. Ze 79 lidí na palubě přežili pouze 3.
4: Piety se zúčastnil i Jaromír Sumr, který jako 18-letý sledoval pád letadla přímo z pláže.
5: Takhle špičkou křídla škrtnul o hladinu, letadlo se přetočilo, ještě nad hladinou se trup rozlomil.
4: Za neštěstím tehdy stála série lidských chyb, vysvětluje novinář David Půchovský, který nehodu podrobně zmapoval.
6: V těch prepisoch komunikace mezi posádkou a přibližovacím střediskem řízení je zřejmé, že jedni hovorili jiné číslo o výšce a druhý úplně těž jiné.
4: Půlstoletí stará katastrofa je druhou nejtragičtější v historii československých aerolinek a jejich vůbec nejhorší na domácí půdě. Ze Zlatých písků Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Tenista Jakub Menšík večer odehraje první zápas od účasti na Wimbledonu. Na úvod turnaje ve Washingtonu změří síly s Američanem Svajdou, který se ho do hlavní soutěže dostal z kvalifikace. V mexickém Los Cabos čeká ráno českého času zápas prvního kola Dalibora Svrčinu. Utká se s Australanem Waltnem. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty 31 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A jsou tady ještě dopravní informace a Kuba Vodička.
8: Hezký podvečer. Začnu kousek před Prahou, a to na příjezdu do Prahy po D6 opatrně zhruba na nějakém 5,5 kilometru, kde se řeší nehoda v levém jízdním pruhu. Na místě jsou hasiči, vše je označeno světelnou šipkou. Zpomaluje se, ale provoz je slabý, kolona se v místě netvoří, tak projíždějte velmi opatrně. Nesouvislá kolona kamionů stále popojíždí na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Auta se zastavují kousek za Průmyslovou. Následně ta kolona pokračuje přes celý okruh kolem Černého mostu až na Novopatskou ke sjezdu na Kbelskou. Levý pruh ale v celém úseku už jede poměrně výrazně rychleji. A pomalu se jede stále ještě na magistrále směrem do Holešovic, a to před omezením, které je na Hlávkově mostě, kde se jezdí jen jedním pruhem. Od hlavního nádraží čekejte zdržení 10, maximálně 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: A po 19. hodině nám zaspívá na rádiu Praha Sombr. Pak třeba Sabrina Carpenter. A nebo Conan Gray. A bývalý politik a dramatik Milan Uhde právě dnes slaví 90. narozeniny. Na jeho kariéru v našem vysílání zazpomínáme už za chvíli. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Tak to byly Manic Street Preachers na Rádiu Praha. Muzikál Balada pro banditu si v 70. letech zpívalo doslova celé Československo. Jeho skutečný autor se ale kvůli zákazu režimu musel schovat za jiné jméno. Muž s typicky hlubokým hlasem, významný dramatik a první předseda České poslanecké sněmovny Milan Uhde právě dnes slaví 90. Narodil se 28. července 1936.
1: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. A to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrý fízer, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
2: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
1: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty. Já jsem měl s první hrou, s tou satirou Král Vávra, jsem měl pronikavý až nezvyklý úspěch.
2: V utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
1: Já jsem teď musel dbát, aby vyměšoval, abych vyskoumal, kdy se musí přebalit. A to byl zážitek, který mě pomohl v literatuře. Vidět člověka ještě jinak, než jako nositele ideí. Takže ti komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí. Ale já nakonec všechno, co jsem napsat chtěl a uměl, já jsem napsal.
3: Česká republiko, dobrý den.
2: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
1: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
2: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému
4: já
2: část lidí i politiků protestovala.
4: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
1: Měli jít do odsunu jako řada jiných lidí, jejich vina byla jenom v tom, že se strašně báli. A já vím, co je to strach. A domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
2: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
5: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Vesměs mu to zpívám po telefonu. Teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne: Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku a napasoval jsem to na písničku z Balady pro banditu. Tam u řeky na kraji, to je takový western valčík.
6: Díky za vše, Milane, díky za vše, Milane.
1: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou. Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
2: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
7: Praha je kulturou.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, no a mám pro vás teď už připomenutí hlasování na Facebooku Rádia Praha do pořadu Vinyl. Včera večer jsme odehráli vámi zvolenou desku Michala Pavlíčka, kterou si nadělal k 70. narozeninám, no a od dneška tady na Facebooku hlasujete o novém albu. A výběr je tento, můžete dát hlas formaci The Killers a jejich albu Battleborn a nebo Arctic Monkeys a potom to je album AM. Tak které z těchto dvou formací dáte svůj hlas a kterému albu, je to na vás. Čas na hlasování opět máte až do pondělní 12. hodiny. To už bude pondělí 3. srpna, první srpnové pondělí a večer tady po vašem hlasování, po uzavření hlasování na Facebooku Rádia Praha, večer v pondělí 3. budeme hrát jedno z těchto dvou alb.
1: Večerní Praha.

0: Tak to byl Niko Santos na Rádiu Praha, teď už metropolitní tipy a Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Představte si, že jste na planetě Mars, ale kvůli blížící se bouři se musíte s posádkou evakuovat. Do vesmírné lodi ale nastoupit nestihnete, a vy tak jako jediný člověk zůstanete úplně sám na Marsu. Přesně takový je příběh filmu Marťan, který ve středu večer můžete vidět v letním kině ve Story B v Praze 4. Podaří se Marku Votnymu na Marsu přežít, zjistíte od 18 hodin. A je tomu 100 let, co se z propagačního letu přes 23 zemí vrátilo letadlo Aero AB-11. Jeho repliku teď můžete vidět v leteckém muzeu Kbely. Cílem bylo představit v zahraničí schopnosti československého leteckého průmyslu. Ambiciozní zahraniční cestu si můžete připomenout v leteckém muzeu. Otevřeno mají mezi 10. a 18. hodinou. No a fotky najdete už teď na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Instagramujete?
3: Instagramujete?
2: Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
3: Ve vašem mobilu.

0: Tak to byly Support Lesbians na Rádiu Praha. Teď už je čas na další dnešní zprávy. Jsou tady zprávy na 20. hodinu, která se nám přiblížila, a Denisa Žižková ve studiu. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Zástupci 12 měst a obcí vyzvali ministerstvo dopravy, aby neodkládalo výstavbu železničního tunelu mezi Prahou a Berounem. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem pod 400 miliardami korun. Investovat chce vláda hlavně do dopravy a zdravotnictví. Zelensky a Trump v Bílém domě mluvili například o licencích na výrobu střel do Patriotů. Zítra bude jasno nebo polojasno, teploty maximálně 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Obce a města z oblasti Dolního toku Berounky nesouhlasí s odložením výstavby železničního tunelu mezi Prahou a Berounem. Ve společném stanovisku vyzvali ministerstvo dopravy a správu železnic, aby pokračovali v přípravách projektu. Podle nezávislého starosty Černošic Filipa Kořínka je železniční tunel potřeba nejen pro tamní obyvatele, ale třeba i pro vznik vysokorychlostních spojů mezi Prahou a Německem.
3: Pokud vláda teď kvůli úsporám na nějaké volební balíčky a možná krátkodobé výdaje by škrtala prostředky z přípravy na výstavbu tohoto projektu, tak by to bylo velmi krátkozraký.
1: Správa železnic minulý týden uvedla, že stavba železničního tunelu začne v roce 2032 a potrvá 12 let. Náklady mají být zhruba 76 miliard korun. Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027, to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Schodek by se podle něj měl pohybovat výrazně pod 400 miliardami korun.
4: Konkrétní podobu rozpočtu premiér Babiš neuvedl. Ministr chce ale příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by podle něj mělo taky více investovat.
5: Investice do těch nemocnic, dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat.
4: Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Podle předsedy starostů Víta Rakušana jsou ke stabilizaci veřejných financí potřeba reformy.
6: Prostě přestat rozdávat dárečky a logicky změnit strukturu daní.
4: Peníze by se podle premiéra Babiše měly státnímu rozpočtu vrátit třeba díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta počítá s každoročním přínosem státní kase přes 14 miliard korun. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský na síti X schůzku označil za dobrou. Mluvili mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Schůzka byla bez přítomnosti médií. Oba státníci se ještě zúčastní pohřbu senátora Lindseyho Grahama. Ten patřil k Trumpovým spojencům a zároveň silně podporoval Ukrajinu. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát do 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dnů. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července. Předpokládáme zítra jasnou nebo polojasnou oblohu a teploty 31 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ještě stručně z dopravy po 20. hodině, tak většinou se doprava už v této době uklidňuje, ale stále na Novopatské se zdržíte, tam zůstává kolona směrem na D8 kvůli opravám Megbelské, ale jsou to většinou kamiony, zastavují se už na konci východní části okruhu. A ještě D6 směrem do Prahy, takže před Prahou za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru došetřují dopravní nehodu. Je to v odstavném pruhu, ale buďte samozřejmě opatrní. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební nabídka po 20. hodině. BB Rexha a Fatals. Dáme si novou Madonu. bude tady Harry Styles. A já jsem Petr Zejček a přeji vám příjemný úterní večer.

0: Děti z mnoha míst Česka, ale i za zahraničí si vybrali pro trávení letních prázdnin jedno netradiční soustředění, nebo přesně řečeno kemp. Místo u řek a na koupalištích si každý den obouvají brusle a zdokonalují se na mělnickém zimním stadionu v hokeji.
1: Na ledě je přes 45 malých hráčů a několik trenérů. Ledová plocha je rozdělená na tři části. Na těch krajních se hraje. Prostřední část slouží na rozcvičování a pro hráče na střídání. Na střídačku zrovna přijeli dva malí hokejisté. Kolik ti je let?
2: 7.
1: A jak se jmenuješ?
2: Zoe.
1: Trénujete jakoby obranu, útok nebo všechno dohromady?
2: Všechno dohromady.
1: Proč hraješ hokej?
2: Mě to baví.
1: A odkud jsi?
2: Z Roudnice nad Labem.
1: Seš obránkyně nebo útočník?
2: Útočník.
1: Tvůj parťák?
2: Matěj.
1: A kolik ti je, Mati?
2: 8 let, útočník.
1: Co tě baví na hokej?
2: Nejvíc mě baví, jak trénujem třeba ty nahrávky, kličky a tak dále.
1: Koukal jsem, jak jsi sem přijel, tak umíš perfektně bruslit, takže seš na ledě pravděpodobně asi často, že jo?
2: Ano.
1: Co říkáš tomu, že se dá trénovat i v létě, když je venku sluníčko a třeba se dá i koupat?
2: Když se koupáme, tak je to samozřejmě zábava. Já jsem dal asistenci, že jeden kluk mi dal nahrávku. Já jsem nahrávku dal jednomu klukovi a ten střílel.
1: Matěj z České Lípy. Maminka Petra, co říkáte tomu, že můžou děti v létě trénovat?
3: On má strašně rád hokej, má rád vlastně i tu zimu tady. Takže on se rád ochladí a je to spojený vlastně i s koupáním, takže je to vykompenzovaný tím, že si užijou jak teplo, tak i tu zimu.
1: Říká paní Petra ze Starých Splavů, kousek od Máchova jezera. Daniel Kozák a Jiří Hlava.
4: Českýho ráje.
1: Českýho ráje. Máte tady syna, co říkáte tomu, že se dá trénovat i v létě?
4: V létě je to fantastický, protože těch zimních stadionů není tolik, takže spokojný.
5: Já tady mám syna, ale ten je mezi staršíma, takže teď má suchou přípravu a za hodinku jde na led. No je to vynikající, skoro si přijdeme jak na Floridě, kde se trénuje taky celoročně a jsou tam pařáky celoročně, ale je to super ta možnost, že vůbec taková je.
1: Přejdu za člověkem, který to tady má všechno na starosti, Tomáš Hadrava z Czech Skills Hockey Academy.
6: Tohle ten týden je tady nějakých 116 dětí, víceméně jsou to děti z celé republiky a hodně i ze zahraničí, máme tady hodně hráče z Německa.
1: Jaká věková kategorie?
6: Máme tady nejmladší hráče 2020 a nejstarší hráče 2010 ročníku.
1: Proč zrovna v Mělníku?
6: Je tady takhle vlastně celoroční let.
1: Jak trénujete s dětmi?
6: Děti vlastně hrajou na malý hřiště, druhá skupina je na suchý, za chvíli přijde třetí skupina, ta odchází taky na suchou. Odpoledne máme bazén.
1: Letní soustředění na ledě je tady naplánované téměř na celé letní prázdniny. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Na 10. místě startují Rolling Stones, Mr. Charm. 8. příčka patří Madoně a songu Danceteria.
1: Hit týdne.
0: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Z 10. místa až na 5. poskočili Milky, Just the way you are. Na 4. jsou Leony a Kalen Scott, Stay. Tady si mi zpíval. Třetí příčka patří Kateřině Marie Tiché a jejímu bytu 66. Stříbro bere ta nejvýše postavená novinka. Je tu Ella Langley, Choosing Texas. A první místo už po 8. drží a zároveň se z něj loučí Botox a Pyžamo.
1: Hit týdne.
0: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

Tak to byla vzpomínka na začátek 90. s kapelou Ugly Kid Joe. No a my se už za půl hodiny vypravíme ještě dál do historie, a sice do 8. dekády minulého století, do 80. Protože je úterý a protože jako vždy po 9. večer tady bude pořad retro. Na koho se tentokrát tedy můžete konkrétně těšit? Tak vše odstartuje Rod Stewart po zprávách po 9. se skladbou Young Turks. Dáme si taky německou skupinu Bad Boys Blue a jeden z jejich největších hitů, Pretty Young Girl. Nebude chybět duet z filmu Důstojník a Gentleman z roku 1982, který naspívali Joe Cocker a Jennifer Warnes. Paradoxně, to bylo poprvé a bohužel naposled, co legendární Joe Cocker dobil americkou hitparádu. S jeho vlastním skvělým repertoárem se mu to bohužel nikdy nepovedlo. Potom si dáme taky Tears for Fears a jejich vypalovačku Shout, a Tina Turner zaspívá a připomene další filmovou, tentokrát z Šíleného Maxe, We Don't Need Another Hero. Ostatně v tomto filmu si také sama zahrála. No a třikrát tady budou Aha z desky Scoundrel Day. A samozřejmě nebude chybět zástupce tehdejší československé hudební scény, tentokrát zpěvačka a skvělá kytaristka Lenka Filipová. Zazpomínáme na její album Částečné zatmění srdce, které vyšlo u Suprafonu na jaře roku 1988, no a pustíme si právě tu titulní skladbu, takže Částečné zatmění srdce.

Tak to byla na Rádiu Praha vzpomínka na zpěváka Roberta Palmra, který s námi už bohužel není dlouhých 23 let. Dnes je světový den hepatitid. V Česku s nejčastější chronickou žloutenkou typu C žije podle odhadu lékařů až 60 tisíc lidí. Většina z nich o své nemoci ale nic netuší. Přestože postupně ničí játra, zpravidla se nijak neprojevuje. V riziku jsou hlavně lidé užívající nitrožilně drogy a ti, kteří podstoupili tetování nebo

0: dressing za nesterilních podmínek.
1: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Týden předtím vyvolal pan doktor, říkal mi, jste pozitivní.
2: Vypráví čtyřicátnice Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření.
1: Mám zhruba 3 takový jako podezření, no.
2: Není se pacientka jistá, kde k nákaze přišla. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
3: Dobrý den.
1: Zdravíčko, dobrý den.
2: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Fraňková z kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu.
4: Už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
2: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%. Léčba trvá 3 měsíce a pacienti ji snášejí velmi dobře.
4: Tím, že vzniká v játrech zánět, se ta játra zánětlivě změněná hojí vazivem. Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k jaterní cirhóze.
2: Jak játra pacientky po měsíci léčby vypadají, si proto lékařka ještě ověřuje pomocí takzvané elastografie. Zjistí tak, jak moc jsou tuhá a tučná.
4: Dejte si pravou ruku dlaní pod hlavu.
5: Máte v ruce takovou sondu, která svítí.
4: Na monitoru potom vidíme, jak jsou ta játra tuhá. To vazivatnění je naprosto minimální, stejně tak jako to stučení.
2: Podle údajů Státního zdravotního ústavu přibylo za prvních 6 měsíců letošního roku 950 případů žloutenky typu C. Loni jich ve stejném období bylo přes 700. Podle lékařky Soni Fraňkové je to tím, že praktici na tuto nemoc u rizikových pacientů častěji myslí.
4: Hepatitida C se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním stykem a při porodu z matky na dítě. Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
2: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. Přestože se hepatitida C běžně označuje jako žloutenka, téměř žádný pacient při ní nezažloutne. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Tak tolik na Rádiu Praha LP, která nedávno také zaspívala na Colors of Ostrava. Teď už jsou tady zprávy v 21 hodin ve studiu Denisa Žižková. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Základní škola v pražských Hlubočepích bude mít novou venkovní učebnu za téměř 4,5 milionu korun. Vodohospodáři dokončili rekonstrukci čistírny odpadních vod v Mělnickém v Telně. Agentura OSN varuje před gengy podvodníků, kteří lákají zaměstnance do online center. Předpokládáme jasno nebo polojasno, teploty zítra až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nová venkovní učebna vznikne v areálu základní školy pod Žvahovem v pražských Hlubočepích. Stavba z přírodních materiálů za téměř 4,5 milionu korun bude mít kapacitu 36 žáků. Škola ji bude využívat celoročně, a to i pro příměstské tábory. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové má výuka ve venkovní učebně začít letos v září.
3: Učebnu škola akutně potřebuje jako provizorní umístění další kmenové učebny, jelikož naplněnost šplhá ke 100%. Po plánované dostavbě chybějících učeben bude sloužit pro výuku environmentální výchovy a přírodovědných předmětů.
1: Obyvatele pražských Horních Měcholup můžou stále podávat návrhy do participativního rozpočtu na přeměnu veřejného prostoru. Městská část Praha 15 dřívější termín uzávěrky nově odsunula na pátek 31. července. Radnice na participativní rozpočet vyčlenila 800 tisíc korun. Jednotlivé projekty ale nesmí stát víc než 200 tisíc. Hlasovat o nich budou obyvatele v říjnu. Společnost vodárny Kladno Mělník zrekonstruovala čistírnu odpadních vod v Mělnickém v Telně na Mělnicku. Kromě nové technologie technici nainstalovali i takzvaný mikrofiltr. Navýšená je také kapacita na 2240 obyvatel. Pokračuje ředitel společnosti Josef Žimnůstek.
4: Tady ta čistírna, ta její rekonstrukce stála nějakých 90-95 milionů korun. Kdybychom nedělali tu intenzifikaci, byly by to samozřejmě významné méně.
1: Mezinárodní organizace pro migraci varuje před zločineckými sítěmi, které rekrutují stovky tisíc lidí k práci v online podvodných centrech. Informuje o tom agentura AP s tím, že počty případů rostou. Gengy často lákají falešnými inzeráty, které slibují práci v zahraničí, a to většinou prostřednictvím sociálních sítí. Oběti ale uvězní a zabaví jim doklady. Násilím, výhruškami a takzvanými dluhovým otrokem je pak nutí k účasti na online podvodech. Skupiny nabírají lidi, kteří mluví velmi dobře anglicky a jsou vzdělaní. Bývalý úspěšný fotbalista Zinedine Zidane je novým trenérem francouzské reprezentace. Někdejší mistr světa i Evropy nahradil ve funkci Didiera Deschampse, který po uplynulém mistrovství světa u reprezentace po 14 letech skončil. Zidane dosud trénoval jen Real Madrid, se kterým vyhrál dvakrát španělskou ligu a třikrát ligu mistrů. Od roku 2021 byl bez angažma.
5: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
1: Nového trenéra má i reprezentace Itálie. Po druhé se národního týmu ujal Roberto Mancini, který Italy trénoval už mezi lety 2018 a 2023. Zítra by mělo být v Praze jasno nebo polojasno a teploty 31 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Legendární hity 80. let každé úterý večer na Rádiu Praha. Retro.

Rekla. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve městě, na FM i v digitálu. Nelaďte se na Praha. Retro. Kompletní playlist u nás na webu. Praha, rozhlas.cz.

si pořádnou porci retra. Každé úterý večer v 55-minutovém speciálu na Rádiu Praha.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
0: Praha žije.
2: Praha žije.
1: Rádio Praha.

Každé úterý se v čase vracíme do 80. let. Retro. Vzpomínejte, objevujte a dobře se bavte s Rádiem Praha.

0: 30. let se vrátíme přesně za týden. V úterý od 21 hodin si nalaďte retro.
1: Retro na Rádiu Praha.
2: Je 22 hodin.
3: Hygienici znovu kontrolovali vodu v přírodním koupališti Džbán. Podle jejich odhadu tam bude pokračovat zákaz koupání. Na českých silnicích zemřelo v pondělí 6 lidí. Je to nejtragičtější den letošního roku. Od příštího roku by lidé mohli létat z Evropy do Austrálie přímým letem. Airbus otestoval dosud nejdelší let bez mezipřistání. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty maximálně 33 stupňů.
4: Rádio Praha. Zprávy.
3: Pražští hygienici dnes opět kontrolovali vodu v nádrži Džbán. Koupání tam před 2 týdny zakázali kvůli sinicím. Vzorky z dnešního odběru nyní posuzují laboranti. Výsledky zveřejní hygienická stanice hlavního města Prahy ve čtvrtek. Podle Heleny Mikulášové z oddělení hygieny obecné a komunální bude zákaz koupání ve Džbánu platit dál.
5: Tady od pohledu už je vidět přítomnost těch sinic. To je ten takzvaný vodní květ. Je málo pravděpodobné, že by se ta situace nějak jako markantně zlepšila.
3: Hygienici celkem v Praze kontrolují 9 přírodních koupališť. Džbán byl doposud jediným, kde koupání zakázali. Uplynulé pondělí se stalo nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Policie eviduje také 5 těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku a u Holovous na Jičínsku. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. Pokračuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřolt.
6: Dlouhodobě těmi příčinami smrtelných nehod je nejčastěji nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, takže nějaké rozptýlení v tom autě, ať už je to telefon, navigace a podobně. A přibývá také těch přejetí do protisměru, což byla i jedna z těch pondělních smrtelných nehod.
3: Neřolt dodal, že za přejetím do protisměru může být únava nebo mikrospánek. Řidiči by proto měli před jízdou zhodnotit svůj stav a v případě potřeby si udělat přestávku. Speciálně upravený Airbus A350 dnes po více než 24 hodinách letu z australského Melbourne přistál ve francouzském Toulouse. Airbus tak podle britského deníku Guardian překonal 21 let starý rekord Boeingu v nejdelším komerčním letu bez mezipřistání. Letadlo urazilo víc než 23 tisíc kilometrů. Australská společnost Qantas tak letoun otestovala pro chystané přímé linky z Austrálie do Evropy. Ty by mohly začít létat už od příštího roku. Podle pilota a leteckého publicisty Jiřího Průši se cestovní doba sice zkrátí, přinese to ale i určité problémy.
7: Posádky mají vždycky časové limity. Tady musí být posádka nejméně zdvojená, mají tam odpočinkové prostory, takže buď to se bude jednat o 2x2, nebo já osobně si myslím, že možná 3x2 piloty, který budou pilotovat, a k tomu máte teda ještě palubní personál, který taky musí být zdvojený.
3: Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vyhráli na juniorském mistrovství světa moderních 5 bojařů v Kaunasu štafetový závod. Zlato vybojovali jako první Češi na této akci v historii. Vorlíček získal v Litvě 2. medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil 5. Zítra by mělo být v Praze jasno nebo polojasno a teploty 31 až 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Rádio Praha.

0: jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Praha je nej. Tahle tramvaj dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
3: Praha. Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Jmenuje se Cyril Matějka, ale na sociálních sítích vystupuje jako Cyril Děckař, který vtipnou formou vysvětluje, jak správně léčit neduhy dětí. Jak se lékař a nově také autor knihy Dětské lékařství k medicíně dostal? Co mu komplikuje práci a proč ho láká hraní? I o tom bude už za chvíli řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Cyril Matějka, neboli dětskař. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den.
1: Celkem nedávno jste během Noci vědců přednášel studentům z druhé lékařské fakulty, z vaší někdejší alma mater. Co tak ty budoucí doktory nejvíce zajímalo?
2: No, já jsem tam byl hlavně od toho, aby si vybrali vůbec medicínu, protože člověk na gymplu třeba ještě neví, jestli chce dělat, já nevím, veterinu, zubařinu, když je takový ten zaměřený spíš na takovou tu biologii, chemii, tak těch možností je víc. Tak já tam byl, abych jim doporučil tu medicínu, pak jsem byl, abych rozprášil jejich strach z toho, že to je tak těžký studium, takže jsem jim měl za úkol říct, že to není zas tak těžký, že i já jsem to zvládnul. A pak jsem měl za úkol ještě jim třeba říct, že jestli jsem byl na té druhé lékařské spokojený, což jsem byl, tak aby si vybrali právě tu fakultu. Takže to byl takový můj úkol na té přednášce. A samozřejmě ještě pak zajímalo tady tam moje novinka, tady ty sociální sítě, takže jsem tam o tom ještě udělal takovou jakoby zmínku, co byly největší průšvihy, co jsem udělal a co byly největší úspěchy. Takže to je takový zajímavý témata.
1: Tak schválně, proč by si měli mladí lidé vybrat tu medicínu? Co k ní nalákalo třeba vás? Jo. Co je takový hlavní argument?
2: No, ten obor je nesmírně široký a furt se mění a je tam furt kam stoupat nebo co měnit a myslím si, že se nikdy nebudete nudit ve smyslu, že by vás to přestalo bavit, protože vždycky já mám takový srovnání třeba, že když jste zubař, ale doufám, že teď je třeba neurážím, že mám pocit, že ten obor je takový úzký, že řešíte jakoby tu pusu, když to ten člověk je mnohem větší a těch oborů je tam kvanta. Takže kdyby vás přestalo bavit být chirurg, tak můžete jít třeba na obvod a takhle můžete různě to měnit nebo můžete si dodělávat atestace. Takže ta nabídka těch možností po medicíně je mnohem širší.
1: Co vy i po těch svých zkušenostech vidíte jako třeba největší zádrhel pro mladého lékaře, který vystuduje a nastoupí někam? Co je největší oříšek?
2: No, já myslím, že to je úplně změna toho života, že najednou máte šílenou zodpovědnost, musíte denně vstávat, být ready, mluvit s lidma a máte ty noční služby. To najednou nastoupíte do takového zodpovědného dospěláckého života, že to je, myslím, náročný, zkrátka.
1: Říkal jste zodpovědnost a ono to tak je. Spousta lidí ještě k tomu lékaři chodí jako k takovému zachránci. To musí být pro lékaře obrovské břímě. Vnímáte to tak nebo ne?
2: Vnímám. A ještě bych to připodobnil k tomu, že každý se musí něco naučit. I to být lékař se musíte naučit, jenomže lékaři jakoby by neměli dělat chyby. Jenomže jak se to chcete naučit bez chyb? A to je taková šedá zóna, o které se nemluví, protože každý povolání se to musí nějak naučit, když začínáte. No a tady najednou tu zodpovědnost máte lusknutím prstu, že jste doktor, ale vlastně ještě nic v podstatě neumíte, když nastoupíte a než se to naučíte, tak musíte nějaký chyby udělat, ale o tom se jakoby nemluví. Takže tam je najednou taková zodpovědnost, jak vy říkáte, že najednou jste takový zachránce, měl byste všechno vědět, být perfektní, precizní, pečlivý a najednou je toho strašně moc najednou.
1: Vy jste udělal chyby?
2: No jistě. Chybama se člověk učí a kdo nic nedělá, nic neskazí a nejvíc toho umí ten, co udělal všechny chyby.
1: Zkouší si mladí lékaři třeba během toho studia jakoby ty chyby udělat nějakým způsobem? Pracuje se tam s tímhletím?
2: No, tak chyba je vždycky, když vás někdo vyhodí od zkoušky nebo vás někdo seřve nebo něco uděláte špatně a oni vám to opraví v písemce, tak já myslím, že takhle se připravuje jako člověk během studia na chyby. Ale když jste doktor, tak najednou ty chyby děláte už jako v praxi, že jo? To je něco jiného než v teorii.
1: Říkal jste si potom, když jste nastoupil do té praxe třeba zpětně, proč mi tohle neřekli?
2: Ano, hodněkrát. A bohužel tam na tom asi není tolik prostoru, protože to naše vzdělávání je hodně teoretický. Pak vás samozřejmě pustí na ty pacienty, ale je vás tam třeba 10 na jednou. A dokud prostě nejste vy sám ten ošetřující lékař, tak je to furt něco jiného. No. Ta zaměstnání je prostě furt jiný než to studium.
1: Svět mediků, třeba já znám a věřím tomu, že spousta posluchačů, především z filmu o básnicích z legendární série. A někde jsem slyšela, že to je pro mediky taková bible, že kdo to neviděl, tak neobstojí. Že tam létají vzduchem ty hlášky, známé věty. Je to tak?
2: Jo, je to super. Mě to taky strašně moc bavilo. A myslím, že každý, kdo studuje medicínu, tak si to určitě pustí a má z toho přesně taky ty své oblíbené hlášky. Já třeba často dělám nějaký prezentace už teďka pro doktory a občas tam použiju nějaký výstřih jako z toho filmu, že tam dám nějakou scénečku, takže dá se z toho furt těžit.
1: Říká Cyril Matějka.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: S Cyrilem Matějkou jsme si tady povídali o tom, jaké to má vlastně lékař, když nastoupí po studiích do praxe. Ale já bych se ještě vrátila o nějakých x let zpátky, kdy vy jste se rozhodoval, že tedy tím doktorem opravdu budete. A jak jsem pochopila, tak vás doma v tom až tak neúplně třeba podporovali, naopak spíš zrazovali. Hmm. Jak to bylo?
2: No, máme v rodině doktory a mám pocit, že je takový trend, že většinou doktoři, kteří vědí, jaký to je, tak zrazují své děti. My tomu říkáme, že je něco prohnilého na medicíně, protože když jakoby chcete, aby vaše dítě vás nenásledovalo, tak to znamená, že víte něco, co je takový jako poskorna té medicíny nebo toho lékařství. A opravdu to tak je, protože ty podmínky jsou hrozně náročné. Vy se strašně dřete 6 let, studujete, pak jdete pracovat, ten nástupní plat nic moc, pak máte strašnou zodpovědnost a noční služby a trvá vám to mnoho let. A mezi tím jsou různý další povolání, které chodí, bych řekl, s naší cestou, kratší cestou a mají třeba dřív víc peněz a je to takový demotivační ta medicína. Jo, je to taková trnitá cesta a my sami třeba občas přemýšlíme, že bychom nechtěli, aby náš syn šel na medicínu. A já bych mu taky vlastně řekl, vyber si něco jiného. A když nad tím takhle přemýšlíte, že i doktor, který to zná, by vlastně radil svýmu dítěti něco jiného, a tak se to přesně stalo mně, že mě taky o to odrazovali. Buď radši ajťák nebo zubař, vyber si něco jiného. Takže to znamená, že tam se něco děje, něco je špatně, že jo? Když to vlastnímu dítěti nedoporučíte tu školu.
1: Aha, když je to takto demotivační, co vám osobně tu motivaci si dodává, abyste toho nenechal, nešel dělat třeba něco úplně jiného.
2: No tak to, že trnitá cesta neznamená, že není slunce na konci tunelu, nebo že není světlo na konci tunelu.
1: A co je tím sluncem pro vás?
2: No mám pocit, že jednak, když už se to člověk naučí, tak už to není takový stres. Ty první noční služby a tak já jsem nemohl vůbec spát, bál jsem se, že přijde sanitka, že si s tím nebudu vidět rady. Takže jednak je, že člověk má pocit, že už trošku si je jistější v kramflecích. A další věc je, že postupně vám třeba stoupají i nějaký ty finance a třeba postupně taky těch služeb je míň. Takže ta trnitá cesta je zkrátka dlouhá a ono se to, bych řekl, bude furt jako zlepšovat. A ještě i v České republice podmínky pro lékaře se dost zlepšily. Oni tady byly protesty lékařů v roce 2023. Lékaři jsou jenom lidi a od té doby si ty podmínky zase o skok trošku zlepšily. Takže myslím si, že to je lepší, než když jsem nastupoval. A ta situace je určitě lepší, než když byli doktoři mý rodiče.
1: A jaký další skok a kam by byl podle vás potřeba, aby to bylo ještě o něco lepší?
2: No, já mám pocit, že nejvíc lidi trápí ty noční služby. Protože to je prostě na úkor, teď jak se furt mluví o takový ty dlouhověkosti a jak je spánek strašně důležitý. Což je samozřejmě pravda. A ty noční, ta práce v noci je strašně jako bolestivá. Že jo? Když vás někdo furt budí telefonem, tak někdy mi to zní jak takový skoro psychický týrání, že usnete, probudíte se a vy potřebujete jakoby usnout a když se probudíte, potřebujete jet na 100% i hned. Jo? Nesmíte udělat žádnou zase chybu, třeba zachraňujete život. A to je strašně náročný. Takže podle mě budoucnost je, aby těch nočních služeb bylo jakoby co nejmíň. To znamená soustředovat tu péči na den a v noci dělat jenom tu nezbytnou. Nutnou, ale já třeba i pracuji na pohotovosti, nebo k nám chodí rodiče s dětma v noci a to je možná i to, proč točím ty videa, že chodí často s věcma, které by do rána počkali. A proto já se snažím třeba i dělat tu osvětu, abych rozlišil rodičům, hele, tohle by počkalo do rána, tohle by do rána nepočkalo, takže se snažím ulevit i těm zdravotníkům třeba, aby nemuseli v noci vstávat k případům, které nejsou akutní.

0: na dřeň.
1: Když dělá člověk takto náročnou práci, tak o sebe určitě musí pečovat, aby jí mohl dělat ještě nějakých x let. Jak to děláte vy? Jak o sebe pečujete po té fyzické, tak i třeba té psychické stránce, která taky dostává zabrat?
2: No, po té fyzické, nejsem žádný velký sportovec, občas jdu proběhnout a to je dobrý relax na hlavu. No a teďka jsem našel úplně takový nový zalíbení v těch sociálních sítích a říkám, já jsem si zkrátil úvazek o jeden den, tak teďka tomu říkám mediální středy. A to je takový můj psychický relax, je, že mám pocit, že jak můžu trošku šířit o tom osvětu, tak mě to tak dělá dobře na to, že je to taková terapie proti vyhoření, když můžete s rodičema se bavit o těch problémech, nebo třeba i teď se bavíme vlastně o problémech mediků nebo zdravotnictví, tak mám pocit, jako, že mi to dělá úlevu, že na to nejsem sám, na ty problémy, nebo je to takový pro mě taková mentální očista.
1: Zmínil jste vyhoření. Potkalo vás někdy to opravdové vyhoření, kdy člověk ztratí motivaci a nechce nic?
2: Mám pocit, že se mi to stalo třikrát v takových vlnách. My máme ty zkoušky nastavené, takže je taková kmenová zkouška, když jste 3 roky doktor, po 5 letech je atestace a vždycky po těch zkouškách je taková klidová fáze a vždycky mám pocit, že se mi to stalo v té době, kdy člověk buď nemá kam stoupat, anebo furt dokola do zblbnutí dělá to stejný. A když chodíte do práce 5 dnů v týdnu a do toho máte dalších 5 služeb, tak jste tam furt. A bejt tam furt i o víkendech, když vidíte, že ostatní jezdí na výlety nebo chodí do hospody a vy jste furt zapíkaný v té práci. Lidi se těší na Vánoce a vy jenom přemýšlíte, že budu sloužit 23, 25 a víte, že vlastně ty svátky budete zase v práci, tak vás ta práce pak trošku přestává bavit.
1: Poznal jste to na sobě včas, že je potřeba něco udělat, aby jste se nerozsypal?
2: No, to nevím, jestli jsem to poznal na poprvý, určitě ne. Na podruhý jsem dokonce skončil psychiatrický péči a přestal jsem sloužit na nějakou dobu, na pár měsíců. A teď na potřetí bych řekl, že to skončilo tím, že jsem si zkrátil ten úvazek a pak aspoň člověk za těch, jak hodně pracuje o víkendech, tak pak má aspoň volno v tom týdnu jeden den. Takže mám pocit, že tím jsem si to trošku vybalancoval. Jako, takže to bych řekl, že mi teďka hodně pomohlo.
1: Musel jste v tom případě, kdy jste skončil v té psychiatrické péči předtím, trošku přebojovat sám sebe, že si řeknete o tu pomoc?
2: Jo, je to tak. Já mám pocit, že je to někdy pro člověka taková slabost říct si o pomoc a není to jednoduchý, no, říct, nebo prostě říct, že jste na dně a že dál nemůžete, nebo že už dál nechcete a říct si o pomoc je těžký a ještě, když v kolektivu řeknete, že nebudete sloužit, tak vy jste takovým trnem v oku, jako, no, to by mohl říct každej, jo, a teď se na vás běhnou ty ostatní, jako, no, bylo to těžký. Jsem rád, že to dobře dopadlo.
1: Tehdy vám pomohly nějaké terapie nebo i léky?
2: Obojí.
1: Jak dlouhé to období bylo?
2: 2 měsíce asi.
1: Vypráví Cyril Matějka.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: S Cyrilem a Matějkou já bych se teď podívala do jeho dětství. Mě by vlastně zajímalo, jaký byl váš dětský lékař nebo lékařka. Mm-hmm. Jestli tam jste se třeba inspiroval, mm-hmm, nebo naopak.
2: No, já jsem chodil k paní doktorce jako praktický pro, jak se to říká, praktický lékař pro děti a dorost. Tak já jsem chodil na Budějovickou v Praze a doktorka byla super. A mám na to takový prazážitky, přesně jak říkáte, zmiňuji to i v té své knížce, co jsem napsal, že vím, že v čekárně byly hračky a docela jsem tam chodil rád. Já jsem takový to dítě, že jsem neměl z doktoru strach ani z odběru krve nějak. Asi myslím, jak jsme to měli v té rodině, tak mě k tomu vedli, že člověk je otrkaný, že...
1: Jakému oboru se vlastně v rodině věnují?
2: No, psychiatrie, radiologie a praktické lékařství.
1: Hezky.
2: To tam máme.
1: Máte výběr.
2: Pediatrie tam není, takže to jsem průkopník. Takže já mám pocit, že jsem z doktorů ani z takhle z vyšetření strach neměl a mám na to takový zážitky, že mě to vlastně přišlo, jako že mě to fascinovalo a imponovalo mi to. Takže mám pocit, že už to, jak jsem chodil k té dětské doktorce na ty prohlídky, takže jsem viděl, že tam vždycky pohraju, pak mě zvážejí, pak že mě bude poslouchat a pak že dostanu třeba lízátko. A tak na to mám docela fajn vzpomínky a možná mě to i trošku formovalo. Jako, že
1: možná proto jste se sám stal tím pediatrem.
2: No, nemůžu říct, že úplně, ale rozhodně z toho mám jako dobrý pocit, jakože se mi ta práce líbila.
1: Pamatujete si na nějakou třeba z vašeho dnešního pohledu zvláštní léčebnou metodu, kterou na vás třeba v rodině praktikovali?
2: Zvláštní? No, tak to se přiznám,
1: něco,
2: že
1: něco
2: teď
1: specifickou nějakou rodinnou medicínu nebo tak něco?
2: No, já mám pocit, že my totiž, jak jsme doktoři, tak jsme spíš takový ty práškaři, že doktoři většinou...
1: Tam žádné babské rady nefungují.
2: Mám pocit, že v doktorských rodinách moc ty babské rady nefungují, protože vy víte, že jednak moc nefungují a vy víte, že ty léky, které máte v šuplíku, tak ty fungují. Takže jdete rovnou k tomu funkčnímu a možná ani neskoušíte ty mezikroky, no, takže no tak čaj je takový ty zázvor nebo nějaký citron, tak to jo, takový ten med citron čaj, to jo, ale nějaký babský rady asi ne, no. No a se vědělo, co funguje doopravdy, takže jsme šli rovnou na prášky.
1: Proti babským radám teď naopak brojíte.
2: To určitě není, že bych brojil, ale tak spíš se snažím jako rodičům asi ukázat tu zkratku toho, že někdy se to dá přeskočit a jít rovnou na něco, co opravdu funguje.
1: Nakousli jsme tady to téma, proč jste si vybral pediatrii, tak proč?
2: No pediatrii, no trošku omylem, já jsem studoval Motole, což je teda jakoby dětská fakulta, takže už jsem věděl, jak to s těma dětma chodí, tak jsem z nich neměl takovej strach a když jsem pak byl na praxi v Jablonci nad Nisou, na pediatrii, kde se mi moc líbilo, tak mě bavila i ta práce, jak mi ukazovali, jak to chodí, což je dobrý si to zkusit jako opravdu to vidět, jaký to bude a byl tam super kolektiv a to mě přesvědčilo, že jsem se tam přestěhoval.
1: Překvapilo mě, když jsem se o vás dočetla, že máte také určité zkušenosti s divadlem. Mm. Pak jsem si říkala, že vlastně to dává smysl, že teď tak trošku hrajete.
2: To zúročuju.
1: Tak zúročujete.
2: No, je to tak.
1: Jak jste se k tomu dostal?
2: No, taky bych řekl, že trošku omylem, jak se mi to v životě stává.
1: Takový ústřední životní omyl.
2: No, já jsem chodil do divadla na dobežku jako osvětlovač, jako svítil jsem na herce, který byl na jevišti, a tak jsem se nachomil tomu divadelnímu prostředí. Pak jsem začal chodit svítit na muzikály, do větších divadel, pak se zjistil, že mi to možná jde i, tak jsem začal svítit třeba za pultem nebo už dělat i nějaký light design. A když zkoušíte nějaké představení, tak jste i na těch zkouškách, kde sedí režisér a říká, kdo půjde zleva a ten text a znova a furt se to zkouší dokola. A mě hrozně to bavilo, tady to zkoušení, no, jakože, že si píšete scénář a vymýšlíte, jak to půjde, jestli je lepší, když ten stůl, ten herec obejde zezadu a jak si má položit rekvizity na stůl, aby byly dobře vidět. Tak já, když si točím ty své videa, tak si vždycky představuji, jako když si to režíruju, tak si to užívám.
1: Tehdy jste si nechtěl stoupnout na jeviště?
2: No, ani ne.
1: Nevím, jestli byla ta možnost.
2: Já jsem docela bych řekl trémista a strašpitel. No, takže
1: tak to bych neřekl.
2: No tak teď už jsem trošku otrkanější, ale já mám strach vždycky, když jdu ke zkoušce nebo když jsem poprvé šel před kameru, tak mám z toho velký strach a respekt, no, abych se třeba nestrapnil, neudělal o studu, nebo se nepřeřekl, nebo tak. No teďka bych řekl, že už jsem se trošku otrkal.

0: až na dřeň.
1: Pamatujete si na ten okamžik, kdy padlo to rozhodnutí, že začnete točit ta videa na sítě?
2: To bylo z ničeho nic. To jsem dal sestřičce do ruky telefon a řekl jsem, koukni, tady, hele, něco natočíme tady s tím medvědem. Točili jsme takový smrkání na medvědovi. A to jsme, to žádná
1: to
2: příprava.
1: To už je dnes legendární video.
2: Žádná příprava, žádný scénář, to bylo jen tak z ničeho nic.
1: Čekal jste, že z toho bude takový boom?
2: No vůbec, vůbec. Já jsem, přesně jsem si neříkal, že když natočíme 30 vteřin, nebo má to minutu možná, ale vlastně mě ta myšlenka, kterou jsem těm rodičům potřeboval jako vzkázat, pro boha, nemůžete střídat ty dírky, anebo vysmrkejte pořádně tu jednu dírku a takový základní věci, který dnes a denně se s těma rodičema handrkujete, tak jsem říkal, tak já jim to takhle natočím. No a je vidět, že to ten úspěch mělo, že lidi vlastně prahnou po těch informacích a když jim to takhle ještě takovou humornou formou ukážete, takže je o to zájem.
1: Možná je to zbytečná otázka po tom, co jste teď řekl, ale vy jste si už předtím třeba nakoukával nějaká v úzovkách lékařská videa a byste byl třeba jiný, lepší, anebo prostě to najednou tak jako z vás vypadlo?
2: Aha, ne, tak já jsem takový samouk. Já když jsem začal točit, tak jsem neuměl ani titulky, ani stříhací program, takže celý to je jenom jeden záběr a až časem jsem se naučil, že se to dá stříhat a přidávat titulky, takže já jsem takový spíš samouk. Ale teďka samozřejmě už koukám po očku, jak to dělají ostatní a hltám inspiraci.
1: Kdy přišla na pořad dne ta panenka, která dnes už k vám neodmyslitelně patří.
2: No to přesně vím, protože asi já nevím, při nějakém čtvrtém videu jsem potřeboval něco názorně ukázat na dítěti. No jo, ale já jsem furt tak chodil po oddělení, pak jsem si připravil i takový souhlas pro nějakou maminku,
1: že bych si půjčil dítě
2: a ona by mi jako napsala, že ho smím zveřejnit. A už jsem to měl jako nachystaný a pak jsem říkal, že to je přece jenom takový moc složitý, takže jsem si na internetu objednal tu panenku někde z Anglie, čekal jsem na ní asi 4 týdny a protože na tom je to jednoduchý, tu si můžete vzít domů a můžete si ten záběr točit 4x dokola, dokud se vám nepovede a nemusíte nikam spěchat. A nemusím mít žádný souhlas a můžu s tou panenkou dělat blbosti, takže je to pro mě mnohem komfortnější, než se někde doprošovat, ať mi někdo půjčí novorozence na video.
1: Tak úplně bych asi nechtěla, abyste moje dítě používal tak, jako používáte tu panenku v těch videích, co si budeme povídat. Máte tu panenku v ordinaci? Aby vítala děti?
2: Ta panenka je taková děsivá. Mám pocit, i v těch videích má jako rozcuchaná, vypadá jak z nějakého hororu, takže mám ji schovanou doma. Ona tam čeká na další natáčení a vždycky musím vyprat, umýt, učesat. Vystavenou ji mám doma za oknem na parapetu.
1: Naštval jste se někdy na nějaké rodiče, když za váma šli už po 150. takovou stejnou věcí, se kterou by nemuseli.
2: No, to víte, že se doktor naštve, ale on se naštve jenom tak v duchu, protože se musí ovládnout.
1: Nepouštíte hrůzu.
2: To nemůžete pustit ven. Mám pocit, že se mi to neštalo, že jsem se snad vždycky v životě udržel. A pak buď člověk se jde takhle jako natočit to video, kde to vypustíte tu páru ze sebe, ale tak rodičům nemůžete se na ně naštvat, že jo? Tak oni za to nemůžou, že něco nevědí. Vy jste tam od toho, abyste to naučil. Takže na rodiče, i když to je jasný, že oni chodí furt dokola, anebo vám přijde něco, že prostě už to není možný, když dělají furt dokola tu stejnou chybu, ale tak od toho tam my jsme, no, takže trpělivost jsem ještě nestratil s rodičema.
1: Jak vybíráte témata, o kterých budete natáčet? Máte někdy nějaký zápisník, kam vždycky se zaklapnou dveře za pacientem a vy si to hned jdete zapsat, jako je tak to, tohle natočím?
2: Je to tak, píšu si to do mobilu, mám tam takovou kapitolu v poznámkách a tam já si do toho píšu všechny ty témata. A třeba teď, když jsem připravoval tu knížku, tak přesně jsem podle toho jel, abych tam napsal všechno, co mě vždycky jako někdy trklo. A i teďka tam furt doplňuju dál, co bych chtěl natočit, že video o fonendoskopech, pak o nějakých sirupech na teplotu. A vždycky, když mě jako napadne nějaký téma, tak si to tam hnedka rychle jdu napsat.
1: Co vás osobně třeba rozčiluje nejvíc?
2: Naše nejčastější diagnoza, nebo co nejvíc řešíme v pediatrii, je horečka, což je jakoby ta nejobyčejnější věc a asi je takový smutný, když vidíte, jak ty rodiče buď to dítě nechávají v těch horečkách, nebo dávají špatné dávky. Pak jsme zjistili, ale že oni dávají dávky podle krabiček, takže mají pocit, že jsou to správné dávky, takže je to spíš takový nedorozumění. A to je vlastně náš nejvíc denní chleba, jo, ta horečka, takže tam asi člověk má pocit, že ho to štve, že to nejde nějak zlepšit, ale zase proto to dělám, abych nám to usnadnil, i nám, i těm rodičům.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: A už to začíná fungovat. Ale samozřejmě nedá se to úplně jako změřit, jestli to funguje nebo nefunguje, ale mám z toho dobrý pocit. A často se mi spíš stává, že rodiče třeba přijdou a řeknou, hele, vás sledujem a použili jsme tuhle radu, to pomohlo a teď jdem s něčím jiným. Takže mám takovou zpětnou vazbu těch rodičů, že mi to říkají, že třeba tohle zafungovalo, anebo mi to píšou na internetu, že to poslechli a že dobrý a že děkujou. Takže zpětná vazba dobrá by byla. Ale jestli to funguje úplně v reálu, jestli chodí méně dětí, to nevím.
1: To možná až za pár let se nějakým způsobem projeví. A mluvili jste tady o tom, že jste ty sociální sítě a ty videa na nich začal používat jako vlastně trošku terapii, aby vás to dostalo z toho třetího vyhoření. Ale říkám si, jestli tam zas nemůže nastat ten problém, že když jste takhle hodně vidět, tak samozřejmě se objeví třeba nějaké neúplně pěkné komentáře. Stává se vám to?
0: No, to se stávalo, když jsem začínal, tak to bylo, ten začátek byl dost takový těžký, protože vždycky, když někdo vystoupí z řady, tak ty ostatní vás trošku zastrkávají zpátky, jako hele, moc si nevyskakuj. A nebo když vy
1: jako
0: začnete
1: s kolegu lékařů?
0: No, s kolegu lékařů. A nebo když začnete vy něco říkat, tak ostatní mají pocit, že mluvím za všechny pediatry světa, když to já mluvím jakoby jenom za sebe. Jo, to jsou moje zkušenosti. Jiný pediatr může mít zkušenosti. Takže vždycky ten začátek je takový těžký, protože každý to vidí svým pohledem a možná ty pohledy nejsou úplně stejný. Proto třeba pacienti často chodí k doktorovi pro druhý názor. Jo? Vy se něco dozvíte a třeba nejste tak úplně spokojený, nebo byste to chtěli jinak, tak jdete za stejným doktorem a jakoby stejnou profesí a řeknete, hele, řekni mi druhý názor. Takže stejně tak jako takhle pacienti chodí po doktorech, tak stejně tak je možný, že my každý trošku to říkáme jinak. Takže z toho důvodu, když se takhle prezentujete, nebo jak se říká, jdete z kůží na trh, tak musíte čekat, že ne všichni si to myslí stejně jako vy.
1: Umíte to v sobě zpracovat? Že třeba vás někdo naškne z něčeho takového, nebo prostě vám dá najevo, že se mu nelíbíte?
0: Jo, no, je to hodně nepříjemný. A musím říct, že naštěstí už se to neděje, ale jak jsem začínal, tak to bylo. A teďka bych řekl, že už to odpadlo. Nebo možná je to taky tím, že jsem měl takovou nevymáchanou hubu, nebo že jsem byl takový přísnější. A řekl bych, že teďka ty videa nebo se vyjadřuju smířlivě, nebo že bych řekl, že už nejsem takový kritik.
1: Jako víc se hlídáte?
0: Myslím, že se víc hlídám. No tak já, jak říkám, já jsem samouk, takže nevím, jak se to má dělat. Takže asi jsem, anebo jak možná jsem byl takový přivyhořelej, tak jsem byl takový ostřejší. Když to teď bych řekl, že už tak ostrej nejsem, a tak už není možná důvod ke mně být kritický. Nebo to tak pociťuju.
1: O čem dalším, pokud to není tajné, budete natáčet? Co dalšího vás štve, trápí? Co chcete, abychom my rodiče věděli?
0: No, teďka mám, přišly mi domů rekvizity, takový německý obleček, tak mám v plánu výlet do Německa, protože je rozdílná, nebo ne kvalita, ale spíš rozdílný informace, které jsou napsané na krabičkách léků, tak bych na to chtěl upozornit, že třeba od stejné značky je jiný něco napsáno v Německu a v Čechách, takže zase to je to taková osvěta o něčem, o čem lidi možná nevědí, takže na to se těším. A pak, jak jsem říkal s těma fonendoskopama, jak máme takový ty poslouchací sluchátka na srdce, na hrudník, tak o to mám připraveno. Ale já jsem všechno to, co vím, tak jsem to napsal do té knihy. Takže teď mám trošku takovou tvůrčí krizi, mám pocit, že už jsem vám to všechno jako řekl. Ale musím něco točit dál, no, baví mě to.
1: Možná přijdou další rodiče a hnedle bude inspirace.
0: No je, inspirace je nekonečná. Jo, jo.
1: A když jste se tak hezky zvyknul před tou kamerou, tak nemáte zase zpátky třeba nějaké trošku ty divadelní choutky? Nevrací vás to zpátky?
0: No, vrací. A musím říct, že jsem měl to štěstí, že už mě pozvali dvakrát do televize, takže už jsem byl účastníkem nejenom jako třeba podcastu, rozhovoru, ale vyloženě jako natáčení nějakého. A to mě dosti bavilo, takže zjistil jsem, že mě to herectví docela baví. No, nebo takhle, kdyby byl nějaký seriál pořád nebo nějakou srandu, tak mě vlastně docela baví jako být herec nebo dělat srandu. Nevím teda, jak mi to jde, ale baví mě to.
1: Máte nějaké profesní ambice, sny, mety, ke kterým směřujete?
0: Mám.
1: Nebo to necháváte plynout?
0: Ne, mám. Hrozně se mi líbí dětská neurologie, kde jsem zapsaný do oboru. Já mám atestaci pediatrii a neonatologii a ještě by se mi moc líbilo tohle. Takže, jak jsem říkal na začátku, že v medicíně je furt kam stoupat, nebo že můžete dodávat nějaký atestace nebo se učit něco nového, tak já mám furt nějaký jako ambice, co bych chtěl dál. Takže jsem na cestě.
1: Říká Cyril Děckař Matějka. Díky moc za to, že jste přišel. Ať se vám daří.
0: Taky díky moc.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
1: Praha. Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Vinyl. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku. Rádio Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Oškubat, prodat. Vzácné šupiny vymírajících luskounů jsou na černém trhu horké zboží. Jak tomu zabránit? Pomohou pašeráky dopadnout otisky prstů nebo genetická analýza? Ptám se v dalším díle letního speciálu Kořist Barbory Černé-Bolfíkové z České zemědělské univerzity. Dnes je úterý 28. července. Dobrý den, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
1: Dobrý den.
0: Já začnu příběhem. Je to pár měsíců, co singapurští strážci přírody zadrželi nákladák, ve kterém bylo 30 pytlů se šupinami luskounů, dohromady 830 kilo šupin. Ty pytle byly obrovské, jsou z toho fotografie. Pašeráci je maskovali za rybí šupiny. A tohle to rozhodně není ten první případ, kdy dojde k nějakému záchytu těchto pašeráckých skupin. Jak často to zkoušejí?
1: Zkoušejí to poměrně často vlastně. Zdá se to hodně, je to přes 2000 zvířat. Ale není to vlastně vůbec ta největší zásilka. Ty některé zásilky mají i přes 20-30 tun, takže těch případů je spousta. Ale co my vidíme, tak v současné době už vlastně nezachycujeme ty největší, že ten trh se trošku změnil a vlastně častěji vidíme menší zásilky a vlastně hodně se to změnilo třeba během covidu, kdy ty velké lodě stály během covidu, takže se musela najít jiná cesta, jak to distribuovat mezi ty koncové uživatele, takže v současné době spíše vidíme ty menší zásilky, takže co se týká současnosti, tak je to vlastně jedna z těch hodně velkých, ale obecně, co víme u luskounů od nějakého roku 2016, tak to ještě daleko více přesáhlo.
0: A pardon, vy jste říkala 2000 zvířat, těch 800 kilo šupin bylo z 2000 luskounů.
1: Je to přibližný odhad. Množství. Je to přibližný odhad, je to spíš takový minimalistický odhad, protože my víme, jaký to je druh. Podle toho si nějak dopočteme, kolik tak mohli vážit jeho šupiny, od toho se odhadne počet zvířat, ale samozřejmě těch zvířat tam může být mnohem více.
0: Já se musím na to zeptat, protože mě to zajímá, ale bojím se vaší odpovědi, jak to vypadá to sundávání těch šupin z toho zvířete.
1: Je to úplně různé. Třeba z Afriky se hodně vozí už rovno jenom šupiny, protože tím, že to cestuje dlouho na lodích, tak to jsou rovno vlastně zpracované vysušené šupiny, ale vozí se třeba i zmražené celé těla, ty častěji najdeme právě v Asii.
0: Deník South China Morning Post psal o tomhletom případu a připomíná, že anatomicky ty šupiny jsou velmi podobné lidskému nechtu, že to je vlastně keratin. Tak proč je o ně takový zájem?
1: Je to keratin, je to vlastně, ano, morfologicky jsou nejpodobnější primátím nechtům, ale současně je to stejné jako chlupy nebo rohovina, tyhle všechny.
0: Tak k ničemu přece ne, lidskému tělu.
1: To je otázka, no, to my vlastně jako nevíme, protože se vlastně nedá úplně eticky navrhnout experiment, který by to zjišťoval. Je to složité, protože vlastně my nemůžeme říct, jestli to funguje nebo nefunguje, protože zároveň třeba používáme i ovčí vlnu jako hnojiva. Protože ten keratin je prostě protein, je tam spousta minerálních látek, takže teoreticky nějakým způsobem to může katalyzovat nějaké biochemické reakce. A na druhou stranu tahle otázka není podstatná, protože i kdyby to fungovalo, i kdyby jsme prokázali, že to nějakou funkci má, vůbec nic to nemění na tom, že to používání je prostě nadměrné a neudržitelné.
0: Tak a lépe, když by si ti, kteří kupují ty šupiny, kousali třeba vlastní nechty, že jo? Ptám se na to z toho důvodu, že mě zajímá, kde je o to největší zájem. Protože ta zásilka, která jela přes Singapur v tom nákladňáku, směřovala z Indonésie do Kambodži. To znamená, bavíme se o jakých státech, které primárně odebírají ty šupiny z luskounu nebo tu kůži. Je to jihovýchodní Asie?
1: Je to tak, je to celá východní Asie. Nejčastějším koncovým uživatelem je Čína, ale velkou roli tam hraje i Vietnam, většinou ta Kambodža, Malajzie, Indonésie jsou takový jako překladiště, vlastně nějací prostředníci, kde ty zásilky přijíždějí, odtamtud se distribuují dál, takže ta síť je velká, je hodně variabilní, v čase se to hodně mění, vždycky, když se vlastně něco zachytí, tak okamžitě ty cesty se začnou měnit, ale většina těch zásilek je koncovým uživatelem, jak jsem říkala, ta Čína.
0: Takže Číňané a Číňanky věří, že keratin obsažený v těch šupinách má nějaké zázračné magické schopnosti, které jim zlepší života, z toho důvodu to prostě nakupují?
1: Nejenom ti Číňané, všude, kde se luskouni vyskytují, tak tam nějaké pověry, nějaká tradice a kultura existuje.
0: Že to vyléčí všechny nemoci.
1: Je to úplně různé. Jo, může to fungovat na různé nemoci, zároveň je to nějaký magický předmět, který dodává sílu, může vás ochránit před něčím. Je to i delikatesa, to maso se popisuje jako, že je velmi chutné.
0: Takže oni se i jedí luskouni.
1: Je to tak, luskouni se hodně i jedí, nejenom v Asii, ale třeba hodně i v Africe, kde jsou součástí vlastně těch bušmítových trhů.
0: To mě taky zajímá, protože mnoho z těch případů, o kterých my se tady bavíme s těmi šupinami, ty se týkají teda jihovýchodní Asie, které jsem zaznamenal i v médiích. Nicméně mě zaujalo, že se do Asie dovážejí luskouni i z Afriky, z Nigérie například.
1: Je to tak.
0: To znamená, to je další silná obchodní trasa, nejenom, že v Asii jsou luskouni, tak z Asie do Asie se převážejí, ale i z Afriky do Asie.
1: Je to tak, protože my máme skupinu luskounů afrických a asijských a ty asijské už jsou na pokraji vyhubení. Třeba teďka nedávno se objevily dva druhy, úplně nové druhy luskounů, které jsme neznali. A nikdo je vlastně jako pro tu vědu nikdy živé neviděl. My je známe jenom z těch zásilek. Vůbec nevíme, jestli ještě existují v přírodě. A ty čtyři druhy, které už známe teda delší dobu, tak jsou kriticky ohrožené. Když to v té Africe vlastně je to takový přímý přenos toho, co se může stát, pokud to dostoupí tam, kde dneska je Asie.
0: To znamená, fázi luskouni došli, proto začali odebírat luskouny z Afriky, když se zeptám takhle napřímo.
1: Dalo by se to tak v podstatě říct.
0: V Africe je ještě o to větší problém, že teda tam kromě těch šupin ještě se zajímají o to maso jako takové.
1: To využití je hodně jako tradiční v každé té kultuře. Každá kultura ho používá toho luskouna jinak, vyrábějí si třeba z nich i šperky a podobně. A vlastně každý národ nebo různé kmeny můžou mít jinou kulturu, jinou tradici. Historicky prostě ti luskouni se používají úplně všude k různým účelům. Takže v té Africe tradičně se taky lovili, ale bylo to jako v minulosti, to bylo poměrně dost udržitelné, protože to prostě bylo jedno ze zvířat, které se takhle používalo. Ale tím, že ta poptávka přišla i z té Asie, tak se začaly hodně vyvážet.
0: Luskoun budí tu pozornost, ať už pro kohokoliv, zejména tím, že má ty šupiny, že jo, o kterých my jsme tady začali mluvit, které z něj dělají výjimečné zvíře, protože žádné jiné nevypadá jako obživlá šiška z borovice. K čemu ty šupiny jsou? To je brnění, ne? To je obrana proti
1: predátorům. Je to obrana, je to
0: proti
1: obrana.
0: Lidem to teda
1: vlastně
0: úplně nefunguje, ale...
1: Není to vůbec třeba dobré k termoizolaci nebo k tomu, aby měli méně parazitů, je to čistě vlastně obranná záležitost.
0: Kolik těch šupin má jeden luskoun?
1: Je to různé, protože máme různé druhy luskounů a jsou jako od úplně malinkatých, které mají 3 kila, až po velikánské luskouny, kteří mají více jak 30 kilo. A ten počet těch šupin taky je od nějakých 500 do 1000.
0: Takže když přijde tygr nebo já nevím, levhart nebo hyena, ti běžní predátoři luskouna, tak se jim hůř loví nebo se
1: je to skvělá obrana. Není to úplně stoprocentní obrana. Třeba medojedi to dokážou jako velmi dobře prostě překonat, ale luskouny nacházíme v trusu různých predátorů, třeba i hadů, vlastně krajty dokážou lovit luskouna, hyeny, krokodýlové, takže není to úplně stoprocentní obrana, ale je to jako velmi velký pomocník, jsou jako velmi tvrdé, jak jsem říkal, že jsou mineralizované, tak se to těžko prokousne.
0: Já jsem se dočetl, že snad tvoří pětinu váhy luskouna, že jsou i těžké docela.
1: Může to být, je to od nějakých 10 do 30% té váhy luskouna, můžou tvořit ty šupiny.
0: A kromě šupin má ještě ten hrozně dlouhý jazyk, to je další pozoruhodná věc u luskounu, to mě vždycky hrozně zajímalo, protože oni jedí mravence nebo...
1: Mravence a termity.
0: Termity, takže potřebují ten jazyk protáhnout tím labyrintem, těm chodbiček.
1: Přesně tak, je to stejné jako mravenečníka nebo hrabáče, vlastně všechny ty mravencožravé zvířata jsou v tomhle jako poměrně podobné, takže mají dlouhatánské jazyky, velké slinné žlázy, které jim potom umožňují, aby se tam ti termiti nalepili.
0: Genetici taky zjistili, že oni mají poměrně blízko k mravenečníkům, že?
1: K šelmám.
0: Šelmám?
1: Je to tak.
0: Ježiš, jak vlastně to? Oni mají ty velké drápy, tak možná kvůli tomu.
1: Ten mezičlánek už nám jako vymizel, takže oni si moc podobní nejsou. Přeti luskouni jsou strašně specializovaní, vlastně jak se živí těmi mravenci, plus ještě se vyvinuli ty šupiny, takže se od těch šelem úplně oddělili, už jsou to dlouhé miliony let, kdy se oddělili. Ale ano, dříve, než jsme používali molekulární data, tak se právě dávali dohromady s mravenečníky a mravencožravými zvířaty, ale dneska už víme, že jsou nejbližšími příbuznými šelem.
0: Tak jinak, tak vědci v minulosti zjistili, že mají blízko k mravenečníkům, pak genetici je opravili, to jsou taky vědci samozřejmě, ale s novými metodami, a že mají blízko k šelmám. To je teda pozoruhodné, že to je šelma bez zubů.
1: V podstatě jo.
0: Protože tráví potravu kamínkami, které má v žaludku.
1: Je to velký predátor, stejně prostě jako další hmyzožravci, ještě krce, jsou taky velcí predátoři.
0: Jak dlouho už chodí luskoun po planetě Zemi? Vy jste říkala, že tady je kolik? 4 druhy kriticky ohrožených plus ty 2 nové.
1: To je 6 asijských a v současné chvíli rozeznáváme 4 africké, ale ti afričtí jsou mnohem méně studováni. Takže uvidíme, čeho se tam ještě dočkáme.
0: A pardon, k té původní otázce, jak dlouho chodí luskoun po planetě Zemi. Já nevím, kdy se našli nejstarší fosíly
1: jsou někde z Evropy, z Německa, a jsou 50 milionů let staré. A ti současní, ti žijící luskouni, tak se začali vyvíjet před nějakými 30 miliony lety přibližně.
0: Luskoun žije hodně v noci. Právě v noci ho chytají lidé?
1: Spousta těch druhů je nočních, ale je otázka, jestli by chtěli být noční.
0: Co to znamená?
1: To znamená, že v místech, kde nejsou lidi, kde není ten velký tlak ze strany lidí, tak je vidíme na fotopastech i přes den. Takže je to dost časté u zvířat, třeba i vlci by možná dali přednost denní aktivitě, ale právě aby se vyhýbali lidem, tak začnou vlastně aktivovat více v noci.
0: Vy jste mluvila o tom, že v rukách pašeráků skončí tisíce luskounů naraz, pak jsou odesílány v některých těch zásilkách prostě různě po světě, ať už je to Asie nebo Afrika. Dá se říct, o kolik luskounů tímto způsobem přijdeme každý rok? Je to vyčíslitelné? Monitoruje to někdo?
1: Je snaha to monitorovat, ale samozřejmě asi zase zachytíme minimum těch zásilek. Odhaduje se třeba nějakých jako 500 000, že vlastně za tu dobu od roku 2016 bylo pašovaných, ale je to fakt minimalistický odhad, spíš je to mnohem více.
0: Zároveň, když mluvíme o kriticky ohrožených druzích, co to znamená? Kolik jako luskounů ve volné přírodě ještě
1: žije? To bychom hrozně chtěli vědět. Ale
0: já bych to
1: vlastně
0: taky chtěl hrozně vědět. Jak se říká, jsou to stovky tisíc?
1: Ono to vypadá, že třeba ty africké druhy, třeba luskon bělobřichý, asi musí žít ve vysokých populačních hustotách, protože vlastně z těch genetických dat se zdá, že jsou extrémně variabilní. I ten genom toho luskouna oproti ostatním savcům je naprosto nadprůměrně geneticky variabilní, což je velká zvláštnost. A je to možná tím, že jich opravdu jako žijou ve velkých populačních hustotách, takže v tuhle chvíli jich třeba ještě může být hodně, ale ta populace může skolabovat velmi rychle, když se dostane pod nějakou kritickou hodnotu.
0: Když mluvíte o té genetické analýze, tak se jí podržme teď chvíli, protože vy jste se podílela v minulosti na studii, kterou publikoval i prestižní časopis Science, o trasování původu pašovaných luskounů právě pomocí genetické analýzy. Jak to funguje?
1: Funguje to tak, že my musíme mít z přírody srovnávací vzorky, takže my vlastně si získáme vzorky z celého areálu výskytu toho druhu a určíme nějaké nejdůležitější znaky, které ten luskoun v tom daném místě má, a pak právě když máme ty zásilky, tak na základě toho my se snažíme namodelovat, že to srovnáváme s těmi, které známe, odkud jsou, a modelem je takhle v prostoru, odkud by tak mohly být, a ta přesnost je poměrně velká, takže je to skvělá metoda, která nám velmi pomáhá jakoby zjišťovat, jak ten trh funguje, kde jsou třeba hotspoty toho lovu, a je to strašně důležité.
0: To je taková forenzní vyšetřovací analýza teda. Vy takhle dokážete dojít po stopách až k původnímu lovci, ne? Skoro.
1: Skoro k původnímu lovci, ale možná spíš k tomu, kde se hodně lovilo. Ale zrovna tam jsme použili analýzy, které jsou jako velmi náročné, které v těch nejchudších státech nelze použít, protože jsou jako metodicky i finančně velmi náročné, takže teďka je třeba snaha vyvíjet metody. To je další práce, kterou jsme opublikovali, které jsou jednodušší, kde se dají vzít určité přístroje přímo do terénu a zjišťovat i v těchto zemích, odkud ta daná zásilka je, že vlastně jste přímo na místě a můžete jako rovnou odebírat vzorky, zpracovávat je kdekoliv v Africe, v Asii a rovnou přijít na to. A je to mnohem rychlejší, protože třeba ta práce, kterou jsme dělali v tom Science, tak my jsme ji publikovali v roce 2024, ale zpracovávali jsme data, které byly do roku 2018, takže my tak spíš honíme toho ducha minulosti a víme, co se dělo tehdy, ale dneska už to všechno může být úplně jinak.
0: Bavíme se o šupinách, to znamená, vy ty šupiny ale musíte někde získat, ne, abyste je mohli geneticky analyzovat. Jak se k ním dostáváte? To jsou šupiny z těch zabavených zásilek, takže jste domluveni s úřady, úřady vám je poskytnou a vy to pak strčíte pod mikroskop.
1: Je to přesně tak, je tam spousta spolupracujících institucí a organizací. Tohle už si vlastně nikdo neudělá sám, takže je tam jako velká síť kolegů, kteří právě dali dohromady všechny ty vzorky. My, protože pracujeme hlavně v Republice Kongo, tak odtamtud nikdo žádné další data neměl, takže naší hlavní úlohou bylo získávat informace v této oblasti.
0: A šlo to. V Kongu byly nápomocné úřady k tomu.
1: Kongu jsme měli skvělou studentku, moji kolegyni Markétu Světskou, která byla hrozně dobrodružná a během své diplomky se prostě rozhodla, že se sebere a pojede zkoumat luskouny do Konga.
0: A obejde pašeráky tam.
1: A obcházela vlastně místní trhy a dělala s nima rozhovory, kdo je ten lovec, jak to funguje, všechny tyhle jako sociální kontext vlastně toho trhu. A tím, že ji přece nezajímala genetika, tak vzorky dala nám a my jsme je potom zpracovávali.
0: Když to na těch trzích je, to znamená, že to je legální v těch zemích, že tam prodej luskounů není ničím omezený.
1: Ten prodej samozřejmě je omezený. Legální to není, ale všechny ty zvířata jsou. Najdete tam primáty, kteří jsou taky ohroženi, jsou zakázaní, ale tohle byly vlastně malé trhy okolí národního parku. A všechny ty zvířata byly místní. To byla taky vlastně jako jedna z velkých otázek, jak ten trh jako funguje, jestli je někam vozí, jestli je ten obchod jako velký, ale ty genetické data ukázaly, že všechna ta zvířata jsou místní, takže takhle já si třeba představuji nějaký udržitelný trh, kde vlastně ta zvířata se uloví v nějaké oblasti a spotřebovávají se tam místními lidmi. Mm-hmm. Otázka je vlastně, jak masivní to je, jestli to teda udržitelné je nebo není.
0: Já jsem viděl reportáž na BBC, která informovala před lety o tom, že jsou vědci, kteří snímají ze zabavených šupin i otisky prstů. To může fungovat, tahle sherlockovská metoda?
1: Může to fungovat, protože vlastně, když šaháte na ty šupiny, tak vaše otisky tam zůstanou. Pak je ale otázka, jestli dokážete ztotožnit někoho s tím otiskem prstů, takže vy už musíte mít konkrétního člověka, kterého podezříváte a vlastně ho jenom ztotožníte s tím, že na toho luskou našahal.
0: Dobrá, tak když vypátráme, pokud máme databanku podezřelých a vypátráme podezřelého a on dostane možná nějaký trest, možná taky ne, já nevím, nakolik je to vymahatelné v těch rozvojových zemích.
1: To každá země je různá. Byly nějaké případy, kdy třeba dostali až 8 let.
0: Až 8 let, tak to je ale zase něco, co by mohlo ty ostatní odstrašit od toho, aby to přestali dělat nebo aby to nedělali. Nicméně se to stále děje. Co dělat pro to, aby se to nedělo? Protože já vím, že v některých státech, na Sumatře, v Laosu jsou záchranné stanice, napašovaná zvířata, že tu jsou záchranné programy, že se z pašeráků, a bylo to tak i v díle o mořských želvách, jsme se o tom bavili, že se z pašeráků a lovců často stávají pak ochranáři, což je samozřejmě šlechetné od těch lidí, že se takhle poučí. Co víc ale dělat pro to, aby se z kriticky ohrožených druhů nestaly nakonec zvířata, která vymřou?
1: My jsme se třeba na začátku hnedka vyjadřovali hodně o té Číně, že tam vlastně díky nim ty zvířata hodně vymírají. Na druhou stranu Čína teďka začala zavádět jako velmi přísné omezení. Samozřejmě není to úplně ještě dotažené do konce. Součástí některých těch léčiv ještě pořád oficiálně mohou být luskouní šupiny, ale už je to jako velmi omezené oproti tomu, co bylo. A myslím si, že když se podíváme třeba na dobrý příklad z Číny, tak je to panda, kde z kriticky ohroženého zvířete se jim podařilo vlastně udělat ten velmi pozitivní příběh. Takže já si myslím, jestli to někdo dokáže, tak jsou to určitě Číňani. A věřím tomu, jestli budou vymáhat ty zákony a budou to dodržovat a vlastně ty tresty budou vysoké, tak je to jeden ze způsobů. Na druhou stranu, jak jsem říkala, ti luskouni je takový velmi tradiční věc, velmi zakořeněná ve všech těch kulturách, takže to nesnadno vymítíte z těch lidí. Hlavně ten obchod se dneska přesunul do nějakého e-commerce a podobně, že už to není jenom, že si to jdete koupit někam na trh.
0: Ale
1: obchoduje se s tím hodně na internetu. Takže důležité je vzdělávání. Vzdělávání malých dětí hlavně, protože se tady bavíme i o spoustě lidí, kteří třeba ani neumí číst a psát a pro ně je to jako jiný způsob obživy vlastně jít někam ulovit luskouna. Takže za mě třeba já hodně propaguju vlastně to vzdělávání, protože mi to připadá jako smysluplné, když o nich budeme vědět a budeme si toho všímat, tak vyroste jako nová generace lidí, kteří už třeba nebudou mít tyhle potřeby.
0: Když jste zmiňovala tu Čínu a ty lékařské předpisy, to je ta zpráva, která oblétla média, už je to nějakou dobu, že Číňané ty luskouní ingredience, když to řeknu takhle, vymazali z těch oficiálních receptů, že už je nepředepisují lékaři, oni je totiž, chápu správně, předepisovali dokonce přímo
1: na léčení.
0: Byly to zcela
1: oficiální věci. Ano, úplně ty případy, kdy to byly čistě ty luskouní šupiny, tak už tam nejsou, ale zároveň jsou ještě někde jako schované v některých jako patentech, že pořád se někam jako přidávají. Není to ještě jako je to fakt hodně omezené, ale není to
0: že
1: úplně.
0: Se to třeba drtí ty šupiny na prášek, dává se to různě do masti a takhle, jo.
1: Já se v tom úplně nevyznám, takže to nedokážu říct, ale jako četla jsem o tom docela hodně, že vlastně se to snaží omezovat, což mi připadá super.
0: Co by se stalo, kdyby se tyhle ty snahy třeba v Číně nepodařily nakonec a luskouni by vymizeli? Co by to znamenalo třeba pro planetární ekosystém?
1: Já znovu zdůrazním to, jak strašně málo toho o luskounech víme. Opravdu jsou to jako totálně podstudovaná zvířata, nejenom, že nevíme, kolik jich je, my vlastně nevíme spoustu dalších věcí o nich, o jejich ekologii. Takže víme teda, že žerou mravence, že žerou termity. Zdá se ale, že jsou vybíraví, že třeba preferují jenom jeden nebo dva druhy těch mravenců. Mm-hmm. Takže je otázka vlastně, jaké další ekosystémové služby oni poskytují. Hrabou nory, ty mohou využívat další zvířata. Takže když by ti luskouni chyběli v tom ekosystému, dává to prostor přemroženým termitům, mravencům. Zároveň vlastně nikdo nebude vytvářet ty nory, takže to bude chybět v tom ekosystému.
0: No a když o ně přijdeme, tak je ani nebudeme moc konečně studovat, že jo? Takže se o nich tolik už nedozvíme. To je ta další věc.
1: Je to tak?
0: Tak jo. Tak moc díky, že jsme se o nich mohli bavit.
1: Tak já taky děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Dneska byla ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu Barbora Černá-Bolfíková z České zemědělské univerzity. Ptal jsem se jí na velmi vzácné luskouny, tedy proč pašeráky zajímají a jak tomu zabránit. Tohle už byl druhý díl našeho letního speciálu Kořist o pytlácích a pašerácích. Dělá na něm spolu se mnou Terka Velebilová, Stella Chvojková, Krištof Cejp, Damiana Smetanová, Johan Fos a Hanka Řeháková, tedy velká část týmu Vinohradské 12. Moc jim za to děkuju a díky i vám za poslech. Další příběh uslyšíte ve středu, nezapomeňte si nás pustit. Naslyšenou zítra.

0: Nic osobního.
1: Prostě biznis.
0: Jana Klímová.
1: Petr Šimůnek.
0: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
1: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
0: Pět odborových organizací působících na pražském letišti je ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa letiště Praha, kterým se už od 1. srpna stane Radomír Lašák.
1: Odbory se bojí propouštění a prodeje majetku. Pamatují si totiž Lašáka z doby, kdy stál v čele českých aerolinií. A ty už neexistují. Probereme, co z biznisu o Radomíru Lašákovi víme.
2: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu.
3: Z akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro...
4: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák.
5: Pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali.
1: Radomír Lašák, odborů strašák. Myslíš, Petře, že je to oprávněné?
0: Tak v každém případě ten rým je geniální, to Radomírovi Lašákovi ten start 1. srpna úplně nezávidím.
1: Já jsem v dětství psala básničky.
0: Ale krásná věc to je. No, tady v Česku v aeroprůmyslu mají dvě jména jasnou skvrnu z minulosti. A jedno jméno je Jaroslav Tvrdík a to druhé je Radomír Lašák. A jednoho z nich si vybralo ministerstvo financí jako nového šéfa letiště. Takže tak to asi cítím.
1: Fakt je, že to bylo překvapení určitě. A já k tomu musím říct, jsi zmínil tady ty dvě jména, Jaroslav Tvrdík, Radomír Lašák, a je faktem, že musíme přiznat Radomíru Lašákovi k dobru, že tu zkázu pozdější ČSA opravdu začal právě Jaroslav Tvrdík a Radomír Lašák byl ten, kdo se měl pokusit to zabránit. On tam tehdy přišel s takovou tříletou strategií, která se jmenovala OK. Ta firma tehdy měla...
0: Změnila se na KO.
1: No, změnila se na... Měla znamenat, že ČSA budou OK. A přišel do firmy, musíme říct, prostě, že ČSA měli tehdy přes 300 milionů ztrátu, obrovské dluhy, které zbyly právě po nákupní horečce předchozího šéfa Jaroslava Tvrdíka. A já jsem mluvila s x lidmi z biznisu, kteří v době Lašáka ČSA buď znali a nebo tam působili, a podle jednoho člověka, který s ním pracoval, tak prostě jednoznačným viníkem úpadku českých aerolinií opravdu byl Jaroslav Tvrdík. Ale faktem je, že právě Radomír Lašák to měl dát pro stát, tedy dokupy, připravit ČSA na budoucí prodej, ale to se mu nakonec nepovedlo, i když dva roky, co on tam byl, on přišel v roce 2006 a byl tam do začátku října 2009, kdy předčasně vlastně odešel tam odtamtud, tak jemu se podařilo na dva roky tu firmu vytáhnout skutečně z té ztráty, měli nějaké 100 milionové zisky, ale bylo to vlastně díky tomu, že rozprodávali majetek. Jenomže už v roce 2009 se ČSA tedy opět propadly do ztráty a ta nakonec, na konci roku, už teda po jeho odchodu, tak byla 3,7 miliardy korun. A to bylo jasné už na ten podzim, že se to tam řítí. Už pololetí měli 1,8 miliardy mínus, to Radomír Lašák teda neustál a v tom říjnu skončil, což teda muselo mimochodem bolet. On to také ukazuje něco o těch poměrech v ČSA. A to nejenom teda bolelo, to nejenom reputačně, ale finančně, protože víš, jaký tam byly platy tehdy třeba ve vedení ČSA?
0: Nemám představu, jo. Je to 10, kolik, pomalu 20 let zpátky.
1: Přesně, tak... bavíme se o roku 2008.
0: Řádu jako, nějakých 100 tisíců,
1: skoro,
0: něco
1: skoro 20. Takové. Takže bylo to 300 tisíc jako plus bonusy, takže kolem třeba 400 tisíc, takže ve firmě, která prodělává 4 miliardy. Ale to se netýkalo jenom vedení, ale to byly právě i piloti, zaměstnanci, což
0: vysoké
1: tam...
0: Vysoké platy obecně.
1: Jo, a ještě sliby navyšování, co tam zbylo ještě po Jaroslavu Tvrdíkovi, ale je potřeba říct, že prostě Radomíru Lašákovi se nepodařilo tohleto překonat, prostě dohodnout se s těma lidma, což je teda další věc, kterou jsem slyšela, že to bylo jeho největší selhání, že absolutně nebyl schopen komunikovat s těma lidma, že si je vlastně postavil proti sobě.
0: A tam je teda důležité ještě říct, že přece jenom on taky měl proti sobě nejenom ty lidi, s kterými neuměl komunikovat, ale taky kontext, protože přesně. Bavíme se o době, kdy padly Lehman Brothers a začala největší finanční krize.
1: 2008-2009 vylítly obrovské ceny ropy na $150 za barel, takže krachovaly nejenom banky, jak si říkal, ale i jiné letecké společnosti. A co ještě je potřeba zmínit, také tehdy v té době začínal nástup nízkonákladových leteckých společností a to tedy nezachytili ani Jaroslav Tvrdík, ani Radomír Lašák.
0: Takže to je působení Radomíra Lašáka poprvé v českých aerolíních, ale jak se tam vlastně dostal, protože já si ho nepamatuju, jako že by to byl nějaký známý, světoznámý letecký odborník.
1: Ne, to nebyl. Těsně předtím, teda než přišel do ČSA, tak byl 2 roky v představenstvu ČEZu, bylo státní firmy, a předtím byl v Komerční bance, k tomu se možná ještě dostaneme, ale já, co jsem dohledávala, jak to vlastně bylo, tak když on skončil, tak E15 napsala, že je manažer jedné známé headhunterské agentury, která pro ministerstvo financí tehdy dělala nějaký předvýběr manažerů pro ČSA, řekl, že Lašáka jako restrukturalizačního manažera jim tehdy doporučoval Ivan Langer z ODS. Každopádně, teda, jak jsem říkala, on měl předtím významnou pozici v ČEZu, měl pod sebou personalistiku a akvizice, což bylo důležité, kdy mimochodem tedy v té době taky se stal šéfem divize akvizic v ČEZu Vladimír Šmalc, opět postava z ODS a také manžel Petry Šmalcové, která byla předtím ředitelkou nadace ČES a pak také byla s Radomírem Lašákem spojená v ČES a mu dělala třeba ředitelku kanceláře potom. A ještě bych zmínila Komerční banku, protože to si myslím, že to byl vlastně začátek kariéry Radomíra Lašáka. On se propracoval s Ústí nad Labem postupně až do vedení Komerční banky v 90. letech a dostal se vlastně potom do takového řídícího výboru Komerčky.
0: Rychlá kariéra v bankovnictví.
1: Připravovali vlastně nakonec Komerčku pro privatizaci. Ta privatizace dopadla dobře, koupila ji Societe Generale, která vlastní Komerčku do dneška, a myslím si, že to vlastně mu udělalo potom ty ostruhy, jako že mohl jít dál. I když jeho druhá mise po Komerční bance byla restrukturalizace e-banky, tehdy ze skupiny PPF, a ta tedy nedopadla nějak dobře.
0: No a tam je zajímavé taky říct, ty jsi zmiňovala ODS, Jaroslav Tvrdík byl tehdy spojován s ČSSD.
1: On nakonec po svým angažmá v ČSA dělal, myslím, že volebního manažera
0: ano,
1: ČSSD.
0: Ale proč to říkám, že ČSA v tu dobu byly zlaté vejce, což se možná dá říct pořád ještě o letiště ČSA. Jsme řekli, že po akci OK skončili KO a že už dneska vlastně neexistují. Hmm. Vidíme pár letadel na letišti.
1: Ale skončili, který... tak tam byly potom další pokusy, že vznikl český aeroholding, kdy to právě spojili s letištěm Praha. Aby...
0: Těch kroků tam bylo spoustu, ale teď už vidíme ČSA asi 2 nebo 3 letadla, které mají livrej ČSA, ale ta společnost Altomen.
1: Skončila v roce 24.
0: Přesně tak. Ale zpátky k Radomíru Lašákovi. Když neúspěšně přistál z ČSA, a asi bez podvozku, dá se říct. Co bylo potom? Co dělal vlastně potom do té doby, než se znovu vynořil tady jako šéf letiště?
1: Ale těch informací není moc. Když se podíváme do obchodního rejstříku, tak z toho, co je dohledatelné, tak byl v orgánech pár nějakých jako firm, které spíš spravovaly nějaký majetek, a do roku 2015 byl třeba místopředsedou představenstva firmy Šiškův mlýn, o které se toho teda opravdu moc neví, zřejmě provozovali nějaký penzion. Předseda představenstva byl dříve blízký spolupracovník a právník Martina Romana, což byl bývalý šéf ČEZu, právě v éře, kdy tam byl pan Lašák.
0: Žádná velká firma, Šiškův mlýn.
1: Asi ne, no. A potom jako je určitě zajímavá etapa právě od toho roku 2015, kdy se Radomír Lašák objevuje jako majitel, jednatel firmy Zlatý kříž a ta obnovila takové původní nějaké prvorepublikové lahůdkářství na Praze 1. Ten Zlatý kříž, to je Jungmanovo náměstí a roh Jungmanovy ulice.
0: Dneska je tam Starbucks.
1: Dneska je tam

0: prostředky a podle toho, co jsem našla v insolvenčním rejstříku, tak to skončilo teda opravdu nějakou velkou nepříjemnou bitvou nebo sporem, bych řekla, s majitelem budovy, kde ty lahůdky sídlily, palác Zlatý kříž, kde se tam řezali s firmou o výši nájmu. Oni nárokovali, že měli mít nějakou slevu, tu ale nedostali, takže
1: to,
0: prostě...
1: To všechno se v podnikání může stát, ale bez despektu. Šiškův mlýn a Zlatý kříž, to nevypadá jako úplně jasná kvalifikace pro to, aby člověk mohl řídit letiště. Ministerstvo financí ale napsalo, že aktuálně Radomír Lašák přichází ze společnosti Grant Thornton a dříve prý působil ve vrcholných manažerských pozicích jak v soukromém sektoru v České republice, tak taky ve Spojených státech nebo ve Švýcarsku. Našli jsme něco, kde Radomír Lašák nebo Radomír Lasák nám z Google leze jako vrcholový manažer v Americe nebo ve Švýcarsku?
0: Já jsem nenašla, možná jsem špatně hledala, ale nenašla jsem ve veřejných zdrojích. Možná, že třeba v těch Spojených státech to mohlo nějak souviset se Zlatým křížem, třeba nevím, těžko říct. Ale jinak teda ohledně firmy Grant Thornton, což je samozřejmě
1: renomovaná velká firma,
0: která tady má svůj pobočku, tak podle jejich odpovědi na moji otázku, teda čím se pan Lašák tam zabýval, tak mi napsali, že s ním spolupracují v posledních letech jako s externím seniorním expertem na vybraných projektech, ve kterých může zužitkovat své předchozí manažerské a statutární zkušenosti, zejména v oblasti transakcí a strategie.
1: No ale kdyby se na to člověk podíval znovu, tak jak jsem říkal, podívejme se na nového šéfa letiště, co má za sebou, tak víme, že má za sebou ty 4 nebo 3 neúspěšné roky v ČSA, jak to přebíral a tak dále, to jsme si řekli. A potom toho moc nevíme, takže jako to není...
0: Pak nějaké podnikání a vlastně moc nevíme, no přesně tak. Člověk, který s ním pracoval vlastně i v době ČSA, tak říká, že ten jeho životopis vlastně neobsahuje zas až takové věci.
1: To se snažím naznačit celou dobu, ale... Jako... Vůbec nebudeme Radomíra Lašáka dál hodnotit, v každém případě on 1. srpna urychleně, mělo to být původně až na konci srpna nebo 1. září, a Alena Schillerová se rozhodla ho instalovat vlastně o měsíc dřív.
0: Tak, na základě výběrového řízení.
1: Na základě tady... výběrového řízení už teď má proti sobě odboráře Lašák, Strašák, to se mi fakt, doufám, že nás neslyší ty odboráři, protože... tak ho asi přivítají. Ale to výběrové řízení, jak to vlastně vypadalo? Kolik tam bylo lidí? A je jasné, proč Radomír Lašák vyhrál?
0: Nevíme, ministerstvo financí to zdůvodnilo tím jeho životopisem.
2: To znamená, že on dostane smlouvu vlastně bez konkurenční doložky, což znamená, že kdykoliv může skončit a musí se...
0: Údajně tam bylo asi 5 lidí a z toho tedy jeden byl ten dosavadní šéf letiště, to je Jiří Pos, kterému končil mandát, čili na základě toho právě vypsalo ministerstvo financí jako majitel letiště Praha to výběrové řízení. On se, Jiří Pos, do toho znovu přihlásil, ale neuspěl tedy. Ale kdo byli ty další lidi, já osobně nevím.
1: To by bylo docela zajímavé zjistit, doufám, že ministerstvo financí to zveřejní.
0: No a k tomu ho vyzvala v minulých dnech taky opoziční ODS, kdy její šéf Martin Kupka vystoupil poměrně dost ostře proti samotnému Lašákovi.
3: Tenhle manažer nesmí dostat jako hračku do ruky letiště Praha. V případě ČSA znamenal pro Českou republiku obrovské ekonomické ztráty. A ve výsledku po jeho působení se následně prodávalo letiště za nesrovnatelně nižší hodnotu a stát ještě musel doplatit ty ztráty, které s ČSA byly spojené.
1: Odboráři teď tvrdí právě na základě té historické zkušenosti, že mají obavy z propouštění a prodeje části akcí letiště. V tom je teď strašný zmatek, protože Alena Schillerová jeden den řekne, že se letiště nemůže prodávat, protože máme speciální zákon.
2: V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
1: Aby druhý den premiér Andrej Babiš řekl, že letiště půjde na burzu.
0: Že, půjde, no.
1: Že 40% se tam dá dát a že možná v roce 2028 bude zprivatizováno tímhle způsobem. Takže je v tom aspoň pro mě zvenku strašný zmatek, jak to vlastně vláda myslí, co, jaký plán s tím má.
0: No a

0: To je jedna věc, že je v tom zmatek, že jednou se řekne, půjde to na burzu, pak Alena Schillerová řekne, že ne, a pak Andrej Babiš zase ještě spolu s Karlem Havlíčkem, vicepremiérem, řeknou, že ano.
1: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí.
0: To my asi teďka nerozlouskneme, ale Petře, dává to podle tebe smysl prodat kus letiště Praha?
2: To strašně záleží na to, jak se na to...
0: 60%.
2: Strašně záleží na tom, jak se na to díváš a komu to má ten smysl dávat. Pokud chce stát za každou cenu získat peníze, třeba jako z prodeje ČEZu nebo letiště, tak jako být premiérem, tak mi to asi smysl dává, protože přitečou potenciálně miliardy do rozpočtu, ale to je potřeba říct, že z ekonomického hlediska je to strašně krátkozraká strategie, která zalepí jenom díru na rozpočet, v rozpočtu na 1-2 roky. Musíme si uvědomit, že to je strategická infrastruktura, že v tom je taky nějaký zájem státu, aby bylo nějaké spojení Prahy s dalšími destinacemi. Dneska má přes 190 linek z toho pražského letiště a tam, když se to zprivatizuje, potom může být clash, může tam být konflikt zájmů mezi státem a potenciálními novými soukromými vlastníky, kteří budou chtít zisk a nebude je zajímat, jestli se lítá do Gruzie nebo nelítá.
0: Jasně, na druhou stranu jako není úplně neobvyklé, že i letiště v jiných zemích prostě mají třeba soukromé vlastníky.
2: Máš naprosto pravdu, vůbec ne, jako Praha se často srovnává s Vídní, která je potřeba říct, strašně utekla před nějakými 10 lety, to bylo skoro o prsa, ale teď je to víc než o třetinu, je to vídeňské letiště větší a důležitější, ale to zrovna je na burze, ale je tam free flow akcí na burze jenom 5,7%, ale 44% vídeňského letiště patří IFM Airport Group Europe, což je součást australského infrastrukturního fondu, který po celém světě investuje do různých velkých infrastrukturních věcí. To znamená, že vídeňské letiště přesto všechno je takhle soukromé. Stejné je to s letištěm Frankfurt nebo z Paříží, i to je na burze. Ale co tam je zajímavé, vždycky tam má stát nějakým způsobem zajištěno rozhodující slovo. Buď tím, že má víc akcí, nebo tím, že tam je nějaké pravidlo zlaté akcie, kvalifikované většiny, která musí odsouhlasit různé velké věci.
0: Tak to by ale bylo tady taky, že 60% by zůstalo státu.
2: A mám pocit, že vláda takhle o tom přemýšlí.
0: Že mluví o 40%
2: maximálně. Že by tam určitě byla nějaká páka, která by tu strategickou věc státní dokázala zajistit. A strašně, jako když se člověk nad tím zamýšlí, kam by šly potom výnosy z toho prodeje. Jestli by to šlo do rozpočtu nebo na to, aby se dal vyplatit speciální příspěvek důchodcům, anebo jestli by to šlo na rozvoj toho letiště, jak to bylo třeba v případě Vídně nebo i Paříže. To v tuhle chvíli není jasné. Ale...
0: Andrej Babiš o tom bohužel mluvil tak, jako že by se tím pokryly nějaké další výdaje státu, jako investice, když o tom mluvil, myslím, že poprvé to zmínil v poslanecké sněmovně v rámci poslaneckých interpelací, kde se ho právě ptali na to, kde chce stát vzít peníze na ty různé plánované výdaje.
1: Například, že bychom šli z letiště na IPO, že bychom dali 40% na trh. To by bylo peněz jak želez.
0: Ale na druhou stranu je pravda, co říkáš, že třeba by dávalo smysl, kdyby to šlo do těch investic, protože letiště má před sebou právě obrovské investice teďka právě za desítky miliard.
2: Přesně tak. Zaprvé je potřeba říct, že dnešní šéf, pořád ještě Jiří Pos, se bude loučit se skvělými výsledky. Letiště má zisk přes 3,5 miliardy, EBITDA je 5 miliard korun a připravil právě plán na velkou obnovu nebo rozšíření letiště do let 2030, 2032, 2035 a za rok, za dva, to je taky zajímavé, ten termín není stanoven, kdyby se mělo začít stavět, ale jsou připraveny investice řádově za desítky miliard korun, má vzniknout nová odbavovací hala na terminálu 1 i 2, hotely, parkovací domy, samozřejmě i dráha na letiště a tak dále, což neplatí letiště, ale někdo jiný. Nicméně to s tím souvisí. Zkrátka letiště se má rozrůstat a má před sebou velkou expanzní etapu a peníze by se mu samozřejmě hodily. Dnes ale letiště funguje a hospodaří tak, že si může půjčit i na kapitálovém trhu nebo v bankách a všichni mu rádi půjčí. A možná, že to je vlastně i že jsou to spojené nádoby, protože letiště je teď, abych použil tu terminologii leteckou, v laufu, a to znamená, že kdyby šlo na burzu, tak se prodává takový pěkný růstový příběh. Podívejte se, pražské letiště má ambici mít 22-25 milionů pasažérů a k tomu potřebuje tu infrastrukturu rozšířit desítky miliard korun na investice, takže to by se možná mohlo prodávat docela dobře. Stavět by se mělo začít 2027-2028, což přesně souvisí s tím časem, kdyby chtěl Andrej Babiš vlastně kus toho letiště dát na pražskou burzu.
0: Tak uvidíme, jak do toho růstového příběhu Radomír Lašák zapadne vlastně.
2: Třeba bude mít potom nějaký nový Rým. Tak... Lašák, pašák.
0: Taky si psal básně v dětství. Máme tu bizár nakonec, Petře. To je tvoje oblíbená rubrika.
2: Je. Byla jsi někdy naposledy na nějakém festivalu hudebním?
0: Ani ne. Na mě je tam moc lidí.
2: Moc lidí. No, to je podstata festivalu, je tam hodně lidí.
0: Já si doma píšu básně.
2: 40-50 tisíc lidí i víc. A tak si představ, ty festivaly třeba v Británii mají docela problém, protože lidi právě přemýšlejí jako ty a nechce se jim tam, píšou si básně domů. Doma místo, aby šli na festival. V Británii obvykle prší, takže Glastonbury nebo další festivaly jsou spojené s tím, že tam je bahno a je to tam vlastně strašný a lidi si dávají párek a burger a tak a poslouchají muziku, ale to se mění. Teď ty festivaly investují masivně do toho, že přináší luxus. Takže ty, když tam seš a máš peníze, tak si můžeš třeba pronajmout výřivku, saunu, můžeš jít do luxusní restaurace, kterou vede Jotam Ottolenghi. Znáš Jotama Ottolenghiho?
0: Neznám.
2: Fantastická kuchařka Jeruzalém, ikonický kuchař z Izraele a z Palestiny. Žádnej párek nebo burger, dostaneš za 2000 korun menu příchodové, párované s vínem, které stojí 3000 korun. Na jiném festivalu si můžeš koupit koš od Fortnum & Mason za 100 liber a sedět a poslouchat muziku a mít tadyhle ten košík a dávat si foie gras nebo něco takového. A můžeš mít taky speciální záchody za 80 liber, když si připlatíš. Můžeš mít výřivku pro 6 lidí za 460 liber. To všechno na tomhle tom blátivém festivalu. Ale má to jednu malinkou vadu na kráse. Třeba loni to právě na tom největším festivalu v Glastonbury zkoušela firma, která skutečně pronajímala luxusní jurty za víš za kolik?
0: Nevím.
2: Za 10 000 euro, bylo to takový package ze vším všudy s jídlem a tak dále.
0: Liber.
2: Liber, 10 000 liber, přesně tak. Ale mělo to tu chybu, že než ten festival v Glastonbury začal, tak zkrachovali. A ty lidi, kteří zaplatili těch 10 000 liber, nemají co? Nemají nic.
0: Jo, no, tak podle mě hlavně jezdíš na festival právě proto, že tě baví, že jsi prostě spocený a že se tam mačkají s lidma.
2: No,
0: jako,
2: to jsme my, generace
0: a že
2: X, ale...
0: prostě boty od bahna.
2: Ne, zetkaři ne, zetkaři potřebují výřivku.
0: Já to nejsem. Jako,
2: no. Zetkaři vytáhnou 100 liber a jdou si na piknik.
0: Jdem se rozloučit.
2: Dneska je to opravdu všechno.
0: A tento i další díly pořadu Nic osobního, prostě biznis najdete na webové stránce Českého rozhlasu Plus anebo ve všech podcastových aplikacích.
2: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
0: a Jana Klímová.
3: Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Hokejové léto pokračuje, s Martinem Procházkou si dál zveme hokejové hosty z hokejového prostředí. Měli jsme tu kustoda, měli jsme skauta, ale teď budeme pokračovat s mužem, který ještě vlastně nedávno hrál. Zdraví Martina Procházku, dobrý den.
2: Hezký den.
1: A Michala Vondrku, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání, vážím si to, protože můžu být součástí takhle skvělýho pořadu.
1: To jsme rádi, takže nás posloucháte.
3: Určitě, non-stop.
1: Non-stop říká Michal Vondrka, který zakončil kariéru po sezóně 2002-2003. Teď se bavíme v prostředku léta, kdy různě hokejové, primárně i extraligové týmy říkají, že začínáme chodit na led, začínáme trénovat. Tak svědí vás nohy, ruce, kdy jste měl naposledy brusle na sobě?
3: úplně mě nohy, ruce nesvrbí, protože... Jsem se nahrál dost a poslední dobou, pokud člověk nechodí každý týden nebo minimálně dvakrát, tak to prostě vyprchává a já si úplně upřímně jdu radši zahrát golf, který jsem zase oprášil po 10 letech, nebo tenis.
1: Vy jste měl čas na golf během kariéry před 10 lety? Moment, já se podívám, kde jste hrál před 10 lety. Dáte to z hlavy?
3: Dám. Před 10 lety jsem končil akorát ve Slovanu Bratislava. Tam jsem vlastně, já jsem začal hrát golf někdy 2000, nevím, 10, no možná i dřív, ale úplně nárazově. Tam jsem, pamatuju, že jsem si tam koupil celý komplet golfovej a že jsme tam chodili hlavně s Michelem Miklíkem, jsme chodili hrát, obráželi jsme tam ty hřiště na Slovensku, takže... No a to vlastně skončilo s mistrovstvím světa 2015 v Praze, kdy jsem si koupil, v ten čas jsem si koupil na motorku a začal jsem jezdit na motorce a ten golf jsem odložil trošku jako do skříně a ke golfu jsem se teď vrátil, protože jsem dostal strach z těch motorek, prostě jsem rok nejezdil, protože jsem měl operaci zad a člověk má strach, tak jsem říkal, že to za to nestojí a ten golf je přece jenom bezpečnější.
1: To jste mohl, to vám dovolili jezdit na motorce, protože přeci jenom asi se hokejistům trochu zakazuje lyžovat a podobné rizikové sporty dělat, tak ona ta motorka není úplně bezpečná.
3: No, tak já jsem jako bezpečný to úplně není, asi možná to úplně nikdo nevěděl a když se to někdo dozvěděl, tak mávnul rukou a řekl, že tak už jsem byl taky v letech a už jsem měl něco odehráno, takže mávli rukou a řekl, ať jezdím opatrně, no tak.
1: Ale já jsem takhle, rada.
3: Já jsem jasný, já jsem, abych to nějak vysvětlil, já jsem nebyl nějaký cvok, já jsem toho úplně jako moc nenajezdil, jo, to jsem pár tisíc kilometrů, možná 10 000, 20, já nevím, takže jsem určitě nebyl takový jezdec, který zhuntoval motorku, kterou si koupil, to jsem určitě takhle nebyl, ale samozřejmě nebezpečný, když se na to teď podívám zpětně, tak to bylo.
1: Co hokejisty tak táhne ke golfu?
3: Tak spousta lidí si myslí, že to má hodně společného s hokejem. Já teda, ač hokej jsem hrál nalevo, tak golf hraju napravo, neumím si to představit, že bych hrál golf nalevo. To je takový jako paradox, ale jednou mi to řekl nějaký trenér, když jsem úplně s tím začínal, ať taky jsem měl hůl nalevo a tak mi řekl, hraj to napravo, to je prostě jako lepší a teď si to už nedovedu představit. Mě tahne k tomu golfu to, že je to taková jako pohoda, já nejsem žádný nervák, já si to vždycky jdu užít tu hru a prostě když to kopu, tak si z toho úplně nedělám těžkou hlavu, já se rád projdu a když mi to prostě letí, tak má člověk z toho radost a to mi teď poslední dobou mě to hodně nabíjí.
1: Říká host Čisté hry Martina Procházky Michal Vondrka. Co jiného ještě vlastně vás nabíjí teď po kariéře, třeba po pracovní stránce? Můžete prozradit něco?
3: Po pracovní stránce, no tak já jsem vlastně já 2 roky dělal manažera reprezentaci do 18 let. To jsem vlastně skončil, to jsem zakončil minulý rok mistrovství světa v Dallasu a rok jsem vlastně nic nedělal, co se týče hokeje a v tom jsem trošku začal přemýšlet, že mi to trošku chybí a tak jsem se začal trošku angažovat a oslovila mě Slávie, takže jsem začal teď dělat na Slávii jako takovou jako funkci, já bych tam chtěl dělat jako vyhledávat jako nový talenty, zajímat se o to, jako proč třeba ty kluci odchází, zamezit tomu, aby odcházeli, udělat jim nějaký jako prostředí, aby tam zůstávali, udělat jim nějaký program, aby pro jejich jako start do seniorské kategorie. Mám na starost vlastně U15 až U20 nějakou takovou komunikaci s těma hráčema a nastavování s Tomášem Kucharčíkem nějakou nějakých individuálních jako plánů a pro určitý jako pro určitý hráče, aby jsme dosáhli cíle, aby jsme prostě lifrovali ty hráče na draft a ty hráči byli draftovaní. To je náš cíl tady toho developmentu na té Slávy.
1: Posloucháte pořad Čistá hra Martina Procházky. Naším hostem je Michal Vondrka. Pokud se ho chcete na něco zeptat, můžete zavolat na telefonní číslo 221 552 222. Naši věrní posluchači jistě to číslo do studia k nám moc dobře znají. Vy jste mluvil i o draftu, vy sám jste draftovaný Buffalem, ale v zahraničí jste si zahrál ve Finsku a na Slovensku v rámci kontinentální hokejové ligy. Nebylo někdy nějaké laso dotáhnout to s tím Buffalem nějakam třeba na farmu nebo do nějaké nižší soutěže, nebo pod otázka lákalo vás to?
3: Abych se přiznal, tak je to hodně dávno. Už je to fakt jako mraky let a ptalo se mě na to spoustu lidí a já vlastně každému říkám, já si vlastně nepamatuju, kde nastal ten zlom, protože já si pamatuju, že když mě Buffalo draftovalo, já jsem tam jel na kemp a měl jsem rovnou už zpáteční letenku, byl jsem na nějakých 14 dní na tom závěrečním kempu, takže tam už byli všichni ty hráči, kde si myslím, že jsem se uvedl docela dobře, to mi potom, protože jsem samozřejmě neuměl řeč, já jsem se neučil anglicky, já jsem se učil německy odmala, protože jsem vyrůstal v Českých Budějovicích a to bylo blíž k tomu Rakousku a takže jsme se učili skoro všichni německy a anglicky jsem se naučil potom nějak jako samouk a trošku na střední škole, takže jsem anglicky neuměl. A překládal mi to tenkrát Aleš Kotalík a ten mi tenkrát říkal, že trenér byl se mnou spokojený, ať na sobě makám. No a v tu sezonu vlastně jsem po tom kempu přešel do Slávie, kde jsem vlastně začal stabilně hrát extraligu a to mi hodně pomohlo. Tenkrát, když jsem ještě měl pan Heniš, který už je dávno po smrti, tak ten mi tenkrát říkal, že mám fakt jako blízko k podpisu. A pamatuju si, že zemřel a já jsem šel do jiný agentury a najednou to nějak utichlo. Vůbec si nepamatuju ten zlom, kde to jako nastalo, protože fakt mi bylo 21 a hrál jsem stabilně extraligu, pak jsem se vlastně dostal i do nároďáku a tak jsem si myslel, že to je jako našlápnutý dobře a pak to zmizlo. Ale jako já, když se podívám zpětně na tu kariéru, tak jsem měl i to štěstí, jako že se mi povedlo prostě startovat na několika šampionátech a vlastně i na olympijských hrách, tak si myslím, jako že ta kariéra byla celkem slušná.
2: No tak ono to je tajná, ale já o to taky často mluvím, že to je obrovský štěstí, vlastně musí se to trefit. A ty říkáš, že to vlastně bylo tím, že Míra Heniš, že umřel, já jsem také měl začátku jako agenta. A v podstatě ty moje první kroky, tak když jsem šel do toho Toronto, tak už jsem šel v 26, vlastně, když už jsem byl už nějakou dobu v národním týmu. A to, abys měl štěstí na toho trenéra, to si myslím, že je základ, jako kolik dostaneš prostoru, on sice mi řeknou, ano, jsme s tebou spokojení, pracuji na sobě, je to dobře našlápnutý, ale přitom to třeba vůbec nemusí být pravda. Já to takhle vzpomněl, protože mi říkali něco podobného a nakonec to tak nebylo, takže jak říkáš, není to úplně asi takový to nejdůležitější, že budeš hrát v NHL a vlastně potom máš tu kariéru v Evropě a máš našlápnutou tomu nároďáku a takže spousta těch hráčů to tak nemá. Na druhou stranu, když to někomu povede, tak zase je to pecka, protože hraješ potom 10 let NHL, ale musíš hrát. Já si myslím, že by tam nikdo nedokáže být, aby tam byl ve třetí, ve čtvrté pětce, ale potřeba by si hrál, to znamená první, druhá pětka max, víc ne.
3: Přesně tak, no. Já jsem teda do dneška nepochopil tu taktiku těch týmů a těch manažerských tahů, protože mnohdy tam jde hráč, který jako je výborný a přesně mu chybí asi to štěstí, jako chytit se v nějakým zápase a prostě potom to pokračuje. Já si pamatuju třeba příběh Venci Prospala, který ho znám odmala, protože můj táta hrál s jeho tátou, takže se známe fakt jako on je teda starší a jsem ho poznal, když můj táta trénoval v dorostu nebo v juniorech v Českých Budějovicích a pamatuju si, že vlastně na farmě hrál hrozně dlouho a pak najednou ho zkusili ve Filadelfii a on prostě zazářil během jednoho, dvou zápasů a oni už si ho tam nechali. Jo, viděli jako tu píli a to a to taky jako nebyl hráč, o kterým se neříkal, jako že bude hvězda NHL, on tam odehrál kolik 12 zápasů, nebo já teď nevím, abych nekecal.
1: Strašně moc.
3: Jako, takže...
1: Mezi českými a československými hokejisty patří jako k těm, kdo toho odehráli úplně jako... jasně nejvíc.
3: No, to je jako David Tomášek třeba, teď tam šel o toho hotový hokejista, jako já si myslím, že kdyby dostal prostor, tak se tam taky prosadí, ale ten prostor prostě nedostal Matěj Bliml, to no, samý, jako ten,
2: to je,
3: ten na farmě prostě, já nevím, dával 30 gólů, přes 30 gólů a nic, prostě se ty kluci vrací, tak je to prostě jako třeba, kdyby hrál v jiným týmu, těžko říct, no, tohle to je taková alchymie, to jsem jako nikdy moc jako nepochopil, každopádně to je tak, jak to je, a já nelituju toho, co jako to, jak to vlastně bylo.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Naším hostem na Radiožurnálu Sport je bývalý hokejista, útočník Michal Vondrka. My u tématu můžeme zůstat a nemusíme chodit daleko. Vybavte si sezonu v Chomutově. Úspěšné 3 sezony, vy jste tam byli v jednom roce i na 4. místě, došli jste opravdu daleko, vlastně ta éra Chomutova v nejvyšší soutěži netrvala dlouho. A tam hrál Jan Ruta, který už má 2 Stanley Cupy, a z Chomutova šel prostě do NHL. Kdybyste se tehdy přenesli do toho času a dovedl si představit, že prostě ano, Honza Ruta po téhle sezóně odchází do NHL a stane se stabilní jako součástí kádru týmu Zámoří. Chápal byste to tehdy?
3: Pecka. Jako,
1: no pecka
3: jako
1: to
3: dobrý,
1: je.
3: Dobrý pro ně, já vím, kam míříte. Jako Honza udělal strašný jako progres, jo, tu sezonu, nebo ty 2 sezony, nebo 3 sezony, jako, po který jako potom odcházel. Dělal hrozný progres, dostal se do nároďáku a už to šlo, oni tam potřebovali takový lobeka a je tam, jako, on si teda zrovna s chodou okolností, jako s ním jsem teď byl hrát 2x golf, byli jsme spolu ve flightu a on to tam popisoval těm kolegům, co byli s náma, co hráli s náma, tak oni se optali, jako, jak se tam jako dostal do NHL, a on říkal, no, prostě jsem přestal chlastat a byl jsem finále. No, on to vždycky takhle.
1: To jsme v 90. letech.
3: On to takhle říká, jako samozřejmě s nadsázkou, ale když byl v tom Chomutově, byla tam první liga, tak si asi ani on nedoved představit, jako že by mohl dosáhnout takovýhle výsledku. A pak si to vlastně uvědomil, když tam jako, neříkám, že jsem tam přišel já, ale přišli tam jako hráči, udělali jsme nějaký výsledek a on začal cítit, jako že na to má, a dostal se do nároďáku a šel, udělal výbornou kariéru a ještě vlastně furt hraje, no.
1: Říká Michal Vondrka, který byl v jednom flightu při golfu s Janem Rutou. Flight je ta skupinka hráčů, kteří chodí společně, hrají společně ty jamky, a on je na rozdíl od vás pravák, tak hraje golf na levo?
3: Ne, ten hraje taky na pravo. Většina hraje, no.
1: Michal Vondrka se mezi tím napije a my tady můžeme vyzvat posluchače, kteří volají, a k nám se teď někdo dovolal a my se ptáme, kdo to je a na co se ptá. Dobrý den.
4: Dobrý den, slyšíte mě dobře?
1: Slyšíme vás dobře.
4: Tak, za prvý panu Vondrkovi děkuju za roky strávení ve Slávy a tím navazuju, vidíte reálně, aby se Slávě někdy dostala skutečně do extraligy? A druhá otázka, není šance, že by se jednou zrušilo takzvaně ta baráž a že by opravdu poslední tým extraligy automaticky sestoupil? Děkuju.
1: Děkujeme, Michal Vondrka slyšel a nejprve bude dostávat Slávy sportovní cestou do extraligy.
3: Dobrý den, děkuju za otázku, nebo děkuju za otázky. Samozřejmě, že tomu věřím. Ještě teď jako po příchodu nového většinového majitele Slávie, s kterým si dovedu představit ten progres té Slávie až vlastně do té extraligy. To je jeden z důvodů, proč vlastně jsem kejvnul na tu nabídku z té Slávie, protože rád vidím progres a myslím si, že Slávie má tu mládež dlouhodobě výbornou. Myslím si, že se to dá posouvat a když budeme vychovávat hráče, tak to určitě jako pomůže Slávy. S tím jsou spojený vlastně ambice celého klubu, kde jsou nastaveny nějaký procesy, který nechci úplně říkat, protože to mi úplně jako nenáleží, ale na tu otázku, abych odpověděl, myslím si, že to bude reálný, že se Slávie dostane do extraligy. Věřím tomu a bude to otázka. A když budu hodně optimistický, tak za 5 let, když budu méně optimistický, tak za 8.
1: Bude hra v Edenu?
3: Nechme se překvapit. A ještě teda se vrátím k té druhé otázce. Samozřejmě je těžký Zrovna jsem se s někým včera o tom bavil. Ta baráž je hrozně těžko nastavená pro ty týmy z té první ligy. Ten tým z té první ligy za poslední 4 nebo 5 sezon mám takový pocit, že uhráli jeden zápas, jestli se nepletu, jinak to vždycky končí 4-0. Je to prostě, za mě je to jako trošku jako nespravedlivý, je to trošku výhoda pro ty extraligový kluby. Kdybych hrál extraligovou baráž jako extraligový klub, tak samozřejmě mi to bude vyhovovat. Když bych to hrál jako prvoligový, tak mi to úplně vyhovovat nebude. Ale je to takhle nastavený. Já si myslím, že by se to mělo změnit. Mělo by se to udělat jako nějakým stylem, aby to bylo pro ty týmy z té první ligy výhodnější, protože samozřejmě ten extraligový tým se připravuje 42 dní, je to prostě taky nesmysl, jo. Ale všichni jsou v pořádku, nikdo není zraněný, ty z té první ligy jsou obouchaný a po těch 4 nebo 3 sériích jdou vlastně do toho nejtěžšího boje, který je většinou vyřídí, takže věřím, že se to změní.
1: Říká Michal Vondrka, konec konců vy jste hrál to play-out tehdy ještě. To také musela být paráda na nervy, ne?
3: To byla paráda na nervy, samozřejmě, ale bylo to jiným stylem. Tam to tenkrát bylo, že byly 2 týmy z extraligy, 2 týmy z první ligy a hrálo se 2kolově doma venku, mám takový pocit, nebo 4
1: kola. Dobře, to se bavíme o baráži, tohle je baráž 2 a 2. Já se bavím o play-out, což byla ta část, spodní část extraligové tabulky, ti, co se nedostali do play-off, tak zbyly 4. A hráli ještě zbytek 4x proti sobě v rámci extraligy.
3: Vlastně
1: a tam vlastně ten, kdo byl trochu uskočený bodově, ještě trochu níž, tak ti ostatní tak trochu, pokud vítězili mezi sebou a rozdávali si body, tak nebylo tak těžké ten poslední tým tam jako tak trochu nechat.
3: Myslíte, že to zavánělo match fixingem?
1: Malinko si troufnu říct, že to mohlo zavánět match fixingem.
3: Jo, asi já nevím. Já si pamatuju tady to, o čem jsem mluvil já, těch sérií, ať playoutů nebo playoffů, bylo strašně moc a trošku se mi to jako motá, je to strašně let zpátky. Ale samozřejmě, že když prostě někdo byl jako uskočený bodově, tak to jako nemělo smysl. Tam by dávalo smysl, kdyby poslední 4 týmy začínaly od nuly a bylo by to jako, no.
1: Pojďme spíše do těch sérií, kde se hraje o příjemnější příčky a vy jste ve své předposlední sezóně, byť ta poslední nebyla kompletní, zažil bronzovou medaili s Českými Budějovicemi, s městem, kde jste hokejově vyrůstal, kde jste obecně vyrůstal, kde jste v play-off dokázali přejít přes Pardubice, sezónu jste zakončili na Spartě a nakonec jste byli třetí. Jde v tu chvíli slavit bronz?
3: Tak já si myslím, jako, že ta medaile byla po dlouhých letech pro České Budějovice. Myslím si, že ten cíl, s kterým jsem tam šel, jim jako něco vrátit, protože jsem tam celou kariéru nehrál a vlastně jsem tam vyrůstal, tak to se splnilo a mě to hrozně zahřálo a ta sezona byla výborná, byla tam skvělá parta kluků a vzpomínám na to hrozně rád a se spousty klukama jsem v kontaktu do dneška.
1: S kým třeba?
3: Máme takovou skupinu, kde je Lukáš Pech, Dan Voženílek, je tam Pisky, který je teď vlastně na Slávy, tam David Štych, tam Dominik Hrachovina, no, takže Jirka Ondráček. Takže se tam takhle, občas se domluvíme, teď teda to nevyšlo, ale loni nebo předloni jsme se sešli všichni v Praze a byl to hrozně fajn večer.
1: No, když říkáte ta jména, tak on je ten rozptyl po republice poměrně velký.
3: Velký.
1: Takže hodně dopředu se domlouváte. No.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Pokračujeme s Michalem Vondrkou, který má za sebou 2 zahraniční angažmá, krátkou roli ve finském Oulu, ale 3 sezony ve Slovanu Bratislava v KHL. Vy jste byl zvyklý na české stadiony, čuchnul jste si k Finsku a pak to najednou začalo Voskresensk, Chabarovsk.
3: No,
1: jaké to bylo pro vás? Jako tehdy vám bylo 30.
3: To byla paráda, no.
1: Martin Procházka se pochopitelně usmívá, protože podobnou, řekněme, epizodní roli také zná z KHL, ale teď prosím Michala Vondrku a jeho vzpomínky. Jaký to byl pro vás třeba kulturní šok?
3: No, tak já vůbec nevím, čím začít, no. Jako, já bych to asi shrnul do jednoho slova, to byla taková šéť, jako. Když člověk přijel do toho Ruska, tak Martin určitě potvrdí, na každém letišti to smrdilo stejně. Člověk vyšel ven a tam jezdili akorát černý, bílý, šedivý auta, bylo tam tak jako takový plískanice, nikdo nechodil nějak barevně oblečený, byla to taková jako...
1: Zažil jste ještě černobílou televizi, nebo už jste koukal na barevnou? Je vám 44 let, jenom pro představu.
3: Taky jsem zažil takový ty konce, jako ty konce těch, ty černobílý televize. No.
1: A to vám pak rozpomnělo to Rusko, když jste vystoupil z letadla.
3: Jo, tak jako, takhle, zas na druhou stranu, jako to Rusko bylo šedivý, ale už tam bylo spoustu nových zimáků, takže my jsme se pohybovali hotel zimák a vlastně hotely byly fajn a ty zimáky byly taky jako celkem nový, jo. Spousta těch zimáků byly nový, tak když člověk hrál na novým zimáku, tak to ani jako nepoznal, jo. Se odehrál zápas, ale bylo to teda hrozně náročný, protože ty přelety a vůbec tyhle ty tripy na ty zápasy byly jako nároční, takže my jsme tam vždycky jezdili na 3 až 4 zápasy, bo hodně, to bylo hodně náročné jak psychicky, tak vlastně i fyzicky, protože my jsme letěli vždycky den dopředu, odehráli jeden zápas, po zápase jsme letěli někam, tam zase bylo úplně jiný časový pásmo, tam jsme přespali, trénink, zápas, po zápase zase jsme letěli někam, zase úplně jiný časový pásmo. A první rok, co jsme to hráli, tak jsme vlastně drželi jejich čas, což byla za mě hrozná hloupost. Takže my jsme šli ráno na rozbruslení a to byly třeba 2 hodiny ráno našeho času, takže tam se poznali takový ty barový typy. Ty tam excelovali, já tam spal vždycky.
1: Takže vy jste v Bratislavě drželi čas, který byl prostě jako někde uprostřed Ruska třeba.
3: Ne, my jsme třeba přiletěli do Novosibirsku, tam to bylo třeba o 6 hodin, no a měli jsme v 9 ráno rozbruslení a to bylo 3 hodiny ráno našeho času v Bratislavě. A my jsme na to chodili, na to rozbruslení, jako jejich času, jestli mi rozumíte.
1: Jasně.
3: Jo, takže my jsme šli normálně, my jsme ráno vstali, my jsme tam přiletěli někdy úplně v nějaký nesmyslný čas. Ráno jsme vstali a šli jsme na rozbruslení, který bylo v 9 hodin novosibirského času, ale to vlastně pro nás reálně
1: a fyzicky
3: 3 hodiny ráno času v Bratislavě, takže to bylo jako náročný, takže potom tu další sezonu už jsme začali držet ten čas jako náš, takže jsme si to uspůsobovali, takže v času v oběda my jsme teprve snídali jako v tom Rusku a to, což bylo docela jako dobrý, ale pamatuju si, že tyhle ty jako přesuny, že moc krát se stalo, že jsem se vůbec jako nevyspal, že jsem třeba šel spát a usnul jsem ve 4 ráno a normálně jsme jako v 9 stávali, protože zase ten den toho zápasu, tam se to nedalo posunout a tak člověk byl jako i nevyspalý, tak bylo to jako, v tomhle tom to bylo hodně náročné, když se letělo na ty 4 zápasy, tak to byl jako masakr.
2: Myslím, že tam byla vždycky výhoda, ten domácí tým měl vždycky obrovskou výhodu. Už to zmiňuješ právě díky těm časovým posunům. A myslím si, že vždycky ten domácí tým hodně na to hrál. Hodně na to prostě toho využíval. Já si pamatuju, že jsme s Omskem taky byli prostě hrozně unavení, vždycky jsme někam přiletěli, spatý zem, pak samozřejmě jsme třeba nemohli spát, tak jsme si třeba ještě někam sednout chvilku, aby jsme třeba ten čas nějak zabili. A vím, že to prostě nebylo pro ten fyzický výkon, to nebylo vůbec ideální. Takže. A jak to měli třeba ty týmy ostatní, teda, když lítali k vám do Bratislavy, taky jste to v podstatě mohli tohle využít. Protože...
3: To chci říct, že pamatuju, když Kuba Petružálek hrál za Chabarovsk a přiletěli do Bratislavy, tak chtěli udělat takový hack jako a přiletěli o 3 nebo 4 dny dřív, aby si tam jako zvykli, protože Chabarovsk je, jak každý ví, tak skoro u japonských hranic, tak...
1: To už si skoro rozmýšlíte, kterou stranou země koule letíte.
3: Přesně tak, no. Takže jednou letěli tudy, jednou letěli druhou stranou a tam je snad jako 11 hodin, 10 hodin, mě jsou jako nějaký úplně nesmysl. Takže oni si na to chtěli zvyknout, přiletěli o 3 nebo 4 dny dřív, takže jsme tam šli na kafe a toho, oni tam takhle pobyli. Pak jsme hráli zápas, dostali 4-0 a jeli pryč. Takový jako úsměvný, no, ale mě tenkrát vyhovovalo, když jsme letěli do toho Chabarovsku a Vladivostok, tak mi vyhovovalo, když jsme tam letěli hned někdy v září. To tam ještě bylo jako jakž tak hezký počasí, ale když jsme tam potom letěli v zimě a bylo tam sníh a tma, a tak to bylo fakt jako těžký. Ale když jsme tam přiletěli v den zápasu, na 2 hodiny jsme se šli jenom jako lehnout a odehráli jsme zápas a pryš, tak to bylo úplně nejlepší.
1: Takže když jste počasí vůbec nezaregistroval a neviděli, tak to bylo to dobré počasí.
3: Tak.
1: Nebo co je to relativně dobré počasí v září ve Voskresensku?
3: Ale tam v tom, ve Vladivostoku, ve Vladivostoku, to je jako, on to nikdo moc jako neví, a to je moc hezký město. Tam jsou takový jako nějaký jako bitevní lodě, jako to je tak jako nějaký muzea, jako mají tam takový jako, je to vlastně pobřeží a to město je v takovým jako svahu a je to jako moc hezký, je to kousek od čínských hranic a když jsme tam byli, já si pamatuju, když jsme tam byli naposled, tak tam bylo třeba 23, 24 stupňů, jako. To nevím, jestli byla asi to nebyla náhoda, já nevím, jako si to už nepamatuju, ale bylo to září.
1: Říká host Čisté hry Martina Procházky, bývalý hokejista Michal Vondrka. Jste turistický typ?
3: Jsem.
1: Mimo hokej samozřejmě, jestli rád poznáváte. Když jste teď mluvil tak poměrně hezky o bitevních lodích a o tom, že město je ve svahu, takže je vidět, že jako cestování vás zajímá.
3: Mám to rád, no. Mám rád, hodně chodíme s přítelkyní, máme rádi takový jako dlouhý túry, takže není výjimkou, že jsme nedávno byli v Sedmi horkách u Trutnova a šli jsme nějaký okruh asi 27 kilometrů. Nebo jsme šli Praha-Prčice dvakrát, ale nešli jsme to jako z Prahy, jednou jsme to šli z Čerčan 52 kilometrů a jednou jsme to šli z Tábora, to teď to bylo nějakých 38, to nebylo úplně jako nic moc a těch 52 už je jako slušný. Takže tohleto mám rád, samozřejmě na druhou stranu, jestli ona to poslouchá, tak ona ví, jako, že si taky rád lehnu a že si taky rád jako odpočinu, ale tyhle ty túry mi vůbec jako mě těší.
1: Naposledy, když jsme se domlouvali, jestli k nám přijdete, tak jste byl na safari ve dvoře Králové nad Labem, pamatuju si to dobře?
3: Přesně tak.
1: Tak tam jste taky něco nachodili, jo? Mezi žirafami, hrochy a tak dále.
3: Tam jsme taky něco nachodili, ale tam samozřejmě to nebylo úplně jako tolik a pak jsme se tam prodali autem a jeli jsme domů. Takže tam to úplně nebylo. Ale teď zrovna, jako jak jsem říkal, teď ty Sedmi horky, tak tam jsme nachodili tyhle ty kilometry a druhý den jsem si šel zahrát golf a tam jsem ušel další 14 kilometrů, takže mě tohle to jako vůbec nevadí. A naopak jako.
1: Takže ty pískovcové skály kolem Sedmi horek, tam jste všude, Trosky, Valštejn a tam?
3: Přesně tak, okolo Trosek, Hrubá skála, tam je nějaký ten rybník, a jak se to jmenuje. A teď jsem tam byl s dětma znova a šli jsme po stopách filmu Jak vytrhnout velryby stoličku, nebo Jak dostat tatínka do Plešovna, já teď nevím. Ten letní díl. Takže jsme tam blbli a teď jsem byl u našich na chalupě. Mamka moje, ta chodí každý den nějaký 4-5 kilometrů, takže chodím s ní vždycky ráno, večer, tak ta je aktivní. Taky.
1: Říká náš host Michal Vondrka.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Pokračujeme, naším hostem zůstává Michal Vondrka v pořadu Čistá hra Martina Procházky na Radiožurnálu Sport. Už jsme mluvili o KHL, o Rusku, vy jste byl krátce ve Finsku, v Oulu. Tam taky asi dokáže být dlouho tma, ne? Nebo v té vaší fázi sezóny, když jste tam byl, co jste tam zažil?
3: V té mojí anabázi jsem tam zažil bílý noci v létě. Já jsem vlastně, my jsme tam tenkrát šli, já jsem tam byl s Ivanem Humlem a Zonzou Snopkem. Humlík ten si tam udělal velký jméno, ten tam dával gólu. To bylo ten tam měl parádní sezóny, vyhrál tam nějaký tituly. A já jsem tam tenkrát přišel a pamatuju si, že mě tam hodně chtěli, byl jsem tam jako docela dobrá posila, v létě jsme hráli s Ivanem spolu, vlastně jsme rozhodli skoro všechny zápasy, mně se hrálo dobře, byli jsme na tom dobře fyzicky připravení, protože jsme tam absolvovali tu letní přípravu s nima, to bylo fakt parádní. No a týden před ligou si pamatuju, že nám tam s Ivanem vyměnili hráče, my jsme hráli spolu a hrál tam Julius Juntila, ten teď hrál, mám takový pocit, v Mladý Boleslavi nebo v Karlových Varech, nevím.
1: Teď, v Boleslavi
3: teď,
1: taky.
3: Teď si nespomínám, no. tak to byl výborný hráč, s tím jsme si rozuměli a i lidsky a bylo to fajn. A týden před ligou, než začala liga, dávali jsme fakt goly, jako to bylo fakt jako super léto, tak jsem z toho měl dobrý pocit a týden před ligou nám tam vyměnil toho Juleho za Salomekyho. Ten teda potom hrál v Nashvilleu, mám takový pocit, dlouho. No ale to byl mladý hráč, který, když jsme prostě třeba jeli 3-2, tak on si vzal puk jako vyprostřed a jel do těch dvou hráčů. Takže nebylo tam jako nápravy, jak říkám, tyjo, to je jako divný. No a co Čer nechtěl, první zápas jsme jeli do Saipy Lappeenranta. Byl nejdelší trip, jaký jsem já zažil autobusem, že to jsme jeli den předtím a jeli jsme to přes 10 hodin. A po zápase, když jsme se vraceli, tak jsme se zastavili na půl cesty v Jyväskylä. Tam jsme si vyndali věci v hotelu normálně někde ve sklepě, aby nám to vyschlo. Ráno jsme si tam ráno jsme si dali snídani a jeli jsme do Oulu. A hned jsme měli trénink, když jsme přijeli. Takže to bylo fakt jako to bylo náročné. No a co Čer nechtěl, tak Ivan se zranil. koukáte na mapu.
1: Ono
3: je to kousek od Petrohradu, že jo, ta Saipa. Ono je to, to je prostě úplně jako u ruských hranic.
1: Ano, s Ruskem.
3: No a tak to, tak co Čer nechtěl, tak se, tak Ivan se zranil hned první zápas. No a já tím, že jsme byli vytížený, my jsme hráli vždycky přes 20 minut a Ivan jak se zranil, tak on mě tam ten trenér přestal dávat, jako přestal mě dávat na přesilovky, protože nebyl Ivan na oslabení a já hrál třeba 5 minut za zápas.
1: Jako není, Huml nebude Vondrka.
3: Tak, asi jo. Já jsem to jako do dneška jako nepochopil, no a no tak se stalo to, že Ivan byl zraněný třeba 8-10 zápasů a já hrál každý zápas 5 minut. Já jsem jako tam za ním šel potom za tím trenérem a říkám, že to je to jako, že to nejde, ne, že to je, co to je za blbost, jako proč, jako, nebo jak, já jsem to vůbec jako nechápal. A tam byl Hanu Aravirta, určitě znáte to jméno, no. No, tak to byl takovej, už to byl takovej dědoušek a no, prostě se stalo to, že po 21 zápasech já už jsem to prostě nevydržel a říkám, hele, já potřebuji prostě hrát a tohle to mi vůbec jako nedává smysl a odešel jsem. Vrátil jsem se zpátky na Slávy a do dneška vlastně, když mě potká majitel toho Oulu, anebo vlastně ten bývalý manažer, to byl Harry Aho, to byl toho Aha, co vyhrál teď Stanley Cup, tak jeho táta, ten teda šel shodou okolností taky do Saipy Lappeenranta, teď dělá manažera, ale dlouhý leta dělal v Oulu, tak kdykoliv se vidíme, tak mě objímají a vždycky se jako omlouvají, že to také dopadlo, protože toho trenéra vyhodili asi 3 týdny po mně. A že se to potom jako zlepšilo a no což to je jedno. Já jsem se potom vrátil a ono vlastně všechno zlý pro něco dobrý, protože jsem se vrátil, byl jsem na tom jako výborně fyzicky. Já si pamatuju, že jsem vlítnul do extraligy a měl jsem, já nevím, jsem odehrál, nevím, 25 zápasů, měl jsem přes 30 bodů a vlastně jsem se dostal ten rok na první mistrovství světa svoje a kde teda úplně taková satisfakce byla, že když jsme hráli o 3. místo s Finskem, tak tenhle ten Hanu Aravirta to komentoval ve finské televizi a my jsme porazili. Takže jsem si říkal, tak aspoň jako něco a takže říkám, nakonec to jako dobře dopadlo a já jsem vlastně se tím pádem dostal do Slovanu Bratislava, tam jsem potom hrál 3 roky.
1: A pak přišel pro Michala Vondrku zase návrat, my už jsme KHL trochu probrali, tak pak jste šel přes krátkou epizodu ve Spartě do Chomutova.
3: Mm-hmm.
1: Chomutov dlouhá léta samozřejmě bojoval o nejvyšší soutěž, mm-hmm. pak jí hrál s Vladimírem Růžičkou na střídačce, s Vladimírem Růžičkou mladším na ledě, mm-hmm. byla tam jiná jména, David Kempf, Kaše, Ivan Huml vlastně taky, mm-hmm. tam jste se pak potkali. To byla zase taky, musela být poměrně jako zvláštní epizoda sezóny po tom, co jste byl v Rusku a cestoval, takový kontrast, najednou spíše takový, řekněme, jako rodinný klub?
3: Jo, určitě to takhle bylo, jenom potom ještě nezapomeňme se vrátit k té epizodě na té Spartě.
1: Dobře, tak to vezmeme chronologicky.
3: To bych hrozně rád. Já vám do toho nechci skákat, protože jste se teď jako tak hezky zeptal dlouze, tak abych jsme to nekazili, tak já na to odpovím a pak se vrátíme k té Spartě.
1: Dobře, píšu si.
3: Klidně to, ta anaváze, nebo ta tříletá vlastně, ty 3 sezony v tom Chomutově byly skvělý. Tam jako, to byl opravdu jako takový rodinný klub, vlastně tam přišel Růža, tím, že já jsem chtěl mít nějaký angažmá ještě v Rusku, který úplně jako nevyšlo, nebo to bylo jako tak nějak úplně jako nevýhodný, že mi to za to úplně jako nestálo, tak jsem se vrátil zpátky vlastně přes tu Spartu, ale šel jsem teda do toho Chomutova. A tím, že tam vlastně to byla taková druhá Slávě, protože tam hrál Marek Tomica, že jo, tam Sklenda, Sklenář, mladý Růža, bylo nás tam jako hodně, pak tam nakonec jako přišel i Červus, zmíněnej Honza Ruta, takže ten manšaft jako byl výborný, udělali jsme tam jako spoustu jako dobrý práce, dobrých výsledků, pak Červus odešel, ten další rok vlastně to bylo ještě lepší, přišel Ivan Huml, s tím jsem si, já si vlastně s Ivanem rozumím jako i mimo let, vlastně i na ledě, to je jako skvělej kluk.
1: A je to, pardon, profláklejší, jo, Patera Procházka, ale taky jste si takhle seděli i třeba jako na ledě i mimo něj s Ivanem Humlem, jo?
3: Jasný, a do teďka se jako se scházíme, když má jako čas, tak tak máme takový trio, je tam hrál ještě Michal Poletín, takže se takhle jako scházíme. No, blbý je, že on je z Kladna, Polda je ten vlastně bydlí u Zličína a já jsem z Říčan, takže to máme celkem daleko, takže si vždycky musíme jako losnout, u koho to bude. A no, takže ty sezony byly výborný, tam jsme udělali si myslím, že výborný výsledek v té druhé sezóně v tom Chomutově, kdy jsme vlastně skončili čtvrtý. To bylo parádní, protože já si přesně pamatuju, že jsme šli do předkola playoff a hráli jsme s Mladou Boleslaví a doma jsme prohráli první zápas a druhý zápas taky jsme prohráli. Myslím, že to bylo 4-1, 5-1, 5-1, 6-1, úplně takhle nějak.
1: Takže v předkole, které se hraje na 3 vítězné, jste tak do toho vstoupili krásně 0-2 na zápasy.
3: Krásně 0-2 na zápasy a jeli jsme do Boleslavy. No a pamatuju si, že tenkrát jsme nevěděli, my jsme totiž začali hrát před touhletou sérií úplně nějaký jiný systém. Já jsem říkal Růžovi a vlastně, že bychom měli hrát to samý, jako co jsme hráli předtím. Takže jsme se k tomu potom vrátili. A sedli jsme si nějak s klukama, udělali jsme jako nějaký takový jako meeting, jako pamatuju si to, že jsme seděli v šatně a říkám, ale tak co teda, jako, tak jak to teda jako odehrajeme.
1: Jako budeme ho poslouchat nebo ne?
3: Ne, to ne, ale říkám, hele, pojďme si říct, jako, co chceme hrát a já tam pak půjdu jako za Růžou a domluvím se s ním a třeba to jako vyjde. No, tak jsme si řekli, jako, že se vrátíme k tomu starému stylu a všichni prostě do toho dali 100% a přijeli jsme do Boleslavy, vyhráli jsme první zápas, myslím, že 2-1, druhý taky nějak tak jako vogol a bylo to 2-2 na zápasy a ten pátý jsme doma vyhráli, myslím, že 5-1. Takže jsme postoupili dál, hráli jsme s Třincem, ten jsme taky vysmahli, no a pak jsme hráli semifinále s Libercem, což bylo, mám takový pocit, že ty vyhráli ten titul ten rok, ale teď si nejsem úplně jistý, jak jsme prohrávali 2-0 u nich. 2-0 u nich na zápasy, jeli jsme k nám, dali jsme to na 2-2. To bylo dobrý, no, to jsme tenkrát jako měli hodně bodů s Ivanem, já si pamatuju, že jsem dal 10 gólů za to playoff a měl jsem asi 15 bodů a Ivan něco podobného, jakože to bylo fakt to bylo fajn. Takže to byla super sezóna.
1: Napadá mě jenom jedna věc, já jsem není tak dlouho potkal Ivana Humla na jednom maškarním bálu na vesnici nedaleko Kladna.
3: A byl převlečený, anebo byl v civilu?
1: Byl v civilu, ale někdo ho za mnou přivedl s tím, jako jestli vím, kdo to je. Říkám, jo, samozřejmě vím, kdo to je. Ivan Huml tehdy chodil s náma trénovat s mládeží Kladna, když hrál v Bostonu, tak si v létě chodil připravovat. Tak jsem ho zkusil prostě po letech, on se na to pamatoval, ale spíš, jestli teď už po kariéře by si nechtěl jít zahrát jako amatérskou soutěž. Úplně na té nejnižší úrovni, tak říkal, že jako v žádném případě.
3: Určitě ne, a řeknu proč, no, protože on tenkrát hrál za Risuty, mám takový pocit.
5: Ano.
3: A říkal mi teda jako, to nechci říkat jako zprostě, byl fakt jako naštvaný a říká, tak jako, že po té mojí kariéře, tak to vždycky takhle to zhodnotil. Já říkám, tak co se stalo nebo to? On říká, tak poslouchej. Odehrál jsem poslední zápas kariéry a v životě jsem netušil, že takhle skončím. Takže jel jsem v prodloužení s pukem, najednou jsem dostal takovou sekeru, že mi zlomili ruku, rozhodčí to nepísk, oni nám vzali gol, oni vzali puk a dali gol. Takže jsme prohráli zápas, já měl zlomenou ruku a to byl můj poslední zápas kariéry, to jsem si v životě nepředstavoval. Takže já si myslím, že Ivana už by nikdy nikdo nepřemluvil do žádný takovýhle nižší soutěže.
1: Martin Risuty.
5: Ano.
1: Páře z Něčina.
5: Ano, no byl, tak jo, samozřejmě, tak byla to sice třetí nejvyšší soutěž, když jsem tam byl já, ale přesně říká Michal, ty zápasy někdy prostě ty rozhodčí hlavně jsou velmi nekvalitní, takže pak samozřejmě ty emoce tam jsou, protože každý ten tým chce vyhrát. Já jsem to dobře pamatuju jako trenér, jak jsem těch hráčů musel kolikrát uklidňovat a říkal, ale ty stejně akorát tak oslabíte svůj tým, stejně maximálně někoho zraníš. A ty rozhodčí, jak už jsem zmiňoval, prostě nekvalitní a proto to byly takové emoce, takže já si to vůbec nedokážu představit, přesně jak říkal Michal, že Ivan Huml po té své kariéře se ještě nechal přemluvit a šel do těch Risut hrát takovou úroveň.
1: To já jsem ho oslovoval s nabídkou do úplně ještě jako nižší soutěže. Jako, tam by ho možná nikdo nedojel ani.
5: A pamatuju si spoustu hráčů, kteří právě takhle nakladně chodili hrát do těch Risut, ať to byl Radek Gardon, to byli další kluci, tak ti říkali právě přesně to samý. Radek Gardon tam potom skončil přesně v jednom zápase tak, že majitel vlastně ho tam začal dusit hned po první třetině, co to předvádí a on řekl, dobře, rozvázal si boty, sundal si brusle, naházal se do toho sáčku,
2: a řekl naschledanou. Jsou tam ty emoce a pak samozřejmě ten hráč po takovéhle kariéře, když nebo všichni ty hráči mají po tuhle kariéru, pak aby tam se nechali takhle zranit zbytečně jak na závěr kariéry, nebo vůbec to není kariéra, tam si jdete už jenom zahrát jen tak, jako pro, že vás to baví, ale jde o to zranění, až když tam máte třeba majitele, který tomu trochu víc nerozumí, než rozumí, tak to pak je do extrému. Takže já jsem zažil taky podobně, už sice v pozici toho trenéra, ale vůbec není těm hráčům, že to hráči ani nechodí hrát.
1: Hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky je Michal Vondrka. Držím myšlenku, nebojte, ale když jsme u tohohle, vy jste tedy také nepřemýšlel nad tím, že byste zakončil kariéru někde trochu níž, kde byste byl ještě třeba zase jako lepší.
3: Ne, vůbec ne. Vůbec jsem, nabídky jsem nějaký měl, ale nikdy jsem to nevyužil. Jako měl jsem jasno v hlavě, že to nikdy jako dělat nebudu. No. Z těchto těch důvodů, co říká Martin, protože je to fakt jako nebezpečný a to se nebavím o takovýchhle nějakých těch jako pražských soutěžích a nějakých těch pražských ligách a to, protože tam jsou někdy jako zákroky a teď prostě já si to dovedu představit, jsme se o tom bavili před vysíláním jako a že tam bude prostě nějaký trouba, který ho tam dvakrát opláchnu, dám tam dva góly a on mě tam potom načape, dá mi tam koleno, utrhne mi nohu a doma si dá pivo s manželkou a řekne, no jsem mu to dal dneska tomu volovi. No, tak to nemá cenu. Takže kvůli tomu jsem to, kvůli tomu odmítám.

0: malým prostoru musí být koordinovaný a tam, když prostě jsou tam nějaký kluci, který to ještě hrajou třeba teď, a tak si tam připadám jak blbec, tak to fakt si radši jdu zahrát gol.
1: Tak Martin Procházka by jsi přijal pozvánku na takovýhle srandamáč? Ne.
2: Já bych jí přijal, že se přijedu podívat. Ale já to musím říct teďka, protože chodím teďka v letě taky, když jsme se spolu s Michalem bavili, že chodím trénovat jednoho zase mladšího kluka, no a přesně jak říká Michal, jsem měl tam velkou pauzu, než jsem při ním trénoval BZ-ku Kladno, kde jsem byl pravidelně každý na ledě, najednou jsem z toho vypadl, tak hned po prvních dvou tréninkách jsem zjistil, že mi nejdou vůbec nohy, ale nejdou mi ani ruce. Aha. Takže já jsem kolikrát mu dával nahrávky a já jsem se nemohl přesně trefit do hokejky. Jo. Takže to je o té pravidelnosti a fakt z toho ten člověk vypadne. Takže teď už se cítím líp, už chodím třetí týden. No a musel bych fakt jako na to potrénovat. Takže i kdybych měl hrát nějaký, když to řeknu, exhibiční zápas, nějakou pozvánku, tak na to minimálně musím aspoň tři týdny podle mě se připravovat.
0: No, já mám
2: vyzkoušeno, jinak by tam byl úplně totálně jalovej a byla by to ostuda.
0: Já mám vyzkoušeno, že stačí 2 až 3 ledy jako před tou exhibicí, že pak už je to jako pak už je to fajn.
2: Tak já mám vyzkoušeno, že bych určitě 2-3 týdny bych tam musel být na tom ledě. 2-3 týdny by mi určitě nestačily.
1: Říká 4-násobný mistr světa Martin Procházka. Mistr světa je Jakub Klepiš, který tady stojí frontu na srandamač v Říčanech, jo? Chápu to dobře?
0: Jo. Ale prostě se nedostal, no. Zatím tam není místo.
1: Je pod čarou. Dobře, jdeme dál. Michal Vondrka, Sparta Praha. Teď je to vaše.
0: Držíte myšlenku. Ne, já jsem se k tomu jako asi možná nikdy jako nevyjádřil. Já jsem tenkrát, když jsem končil ve Slovanu, tam neměli jsme prostě jasno, jestli se bude hrát příští rok, dlužili nám, já nevím, 3/4 sezony výplatu, což bylo tenkrát jako dost peněz a fakt nikdo nevěděl, jestli se bude hrát dál, tak říkám, hele, tak já prostě končím a vracím se jako zpátky, jako už bych se vrátil jako do Čech. Jenže oni tenkrát měli nějaký holdport, jak byl Lev Praha, tak to vlastnil nějaký Miškovský, nějaký Rus a ten údajně půjčil Slovanu peníze a tohle to bylo od Slovanu favor, že řekli, že jestli chci odejít, tak musím odejít do Sparty. Takže já jsem vlastně nemohl nic jiného dělat, byl jsem v kontaktu s Růžou. Růža tenkrát trénoval nároďák a já jsem se chtěl dostat do nároďáku a chtěl jsem hrát mistrovství světa v Praze 2015. Takže jsem prostě na to kejvnul. No a samozřejmě blbý bylo to, že první zápas, co jsem hrál za Spartu, tak bylo v O2 aréně proti Slávy. Takže si dovedete představit, že jsem nejvíc byl v tom prostředním kruhu, protože když jsem se přiblížil k jednomu kotli, tak na mě a v druhým taky, takže tam byly krásné nápisy, ať jdu
1: někam.
0: No, a takže to tak, ale já to chápu, nikdy jsem ale neměl, jako nemohl jsem si jako vybírat a samozřejmě jsem to tak nějak jako vlastně jako sobecky vzal jenom kvůli tomu mistrovství světa, abych prostě jako mohl hrát.
1: To bylo tedy v Praze v O2 aréně a vy jste zažil úplně začátky na O2 aréně, hrál jste ten první zápas, tam tehdy se, pokud si dobře pamatuju, vlastně změnilo domácí prostředí Slávie na finále se Zlínem, kdy se otevírala tehdy ještě Saska Arena. Tak co to muselo být tehdy?
0: No, to bylo tenkrát, to bylo takový blbý, jako to byla taková podpásovka pro nás, protože když mi to teď jako vypráví Láďa Blažek, co dělal generálního ředitele na Slávii, bývalý brankář hokejový, ten teď teda bydlí shodou okolností vedle Zimáku v Říčanech, tak se občas potkáme a ten mi tenkrát říká, my jsme totiž tenkrát prohrávali v semifinále ze Spartou 3-1 na zápasy. A pamatuju si, že jsem si takhle najížděl za stavu 3-1, bylo to 2-2. Ten další zápas u nich a já jsem si najížil také do pytle v obraným pásmu, dostal jsem nahrávku, bylo 10 vteřin do konce a já to chtěl jenom vydloubnout ven a ono mi to sjelo a Chabada to chytil normálně na modrý čáře a byla to taková šance, že měl prázdnou bránu a on dal tyčku. Jinak to by nás jako vyřadilo a byli bychom hotoví. My jsme to v prodloužení otočili, vyhráli jsme, takže to bylo 3-2, u nás jsme porazili 3-3 a když jsme jeli tam, tak jsme porazili 3-0. A vyhráli jsme a po tomhle tom zápase Láďa mi říkal, že tam byl Mirek Tvrdý, to byl šéf Skansky, to byl hlavní sponzor jako Slávie.
1: Jenom pardon pro historický kontext pro posluchače, tehdy Slávia v Edenu, Sparta v Holešovicích.
0: Přesně tak. Tak a tam jsme odehráli celý to playoff, nebo do toho semifinále a najednou Láďa mi říká, no najednou odešel takhle, Mirek Tvrdý odešel a vrátil se úplně zelený a říká, my musíme hrát finále v té Sazce, protože on to tenkrát stavila z Kanska a tam byly nějaký třenice, já nevím, já už úplně nevím.

0: Ale prostě jsme museli hrát tam, no a to nás si myslím stálo titul, protože jsme hráli se Zlínem a z toho malého Edenu jsme hráli na 30 na 60 hřišti a nikdo na to nebyl zvyklý a nebyli tam ani lidi a stálo to jako za prd.
1: No, ono se to tehdy představilo jako velká věc, otevíráme O2 arénu, aha, protože tady za rok, nebo protože tady bude ten světový šampionát v hokeji.
0: Ten rok, takže to bylo za měsíc.
1: No jasně, no. Takže Slavia se stala takovým pokusným králíkem průběhu playoff.
0: Na druhou stranu, na další sezonu se zmenšilo hřiště, měli jsme vlastně jedno z nejmenších hřišť jako v extralize a pamatuju si, že jsme tam neprohráli ani jeden zápas. Ale když jsme hráli první zápas v létě proti Znojmu tam, jako přípravnej, aby jsme si to vyzkoušeli, já jsem říkal, tebe tady vůbec nemůžu hrát. To jsem úplně vyřízený, jako. No a pak jsme tam jako neprohráli, no. A to taky byla jako dobrá sezona.
1: Říká Michal Vondrka ještě na závěr pořadu Čistá hra Martina Procházky, můžeme zůstat vlastně v Saská aréně, O2 aréně, kterou pak Slavia opustila, teď je tam Sparta a má v podstatě a trhá rekordy. Tak co říkáte na to, jak se to celé vyvinulo s touhle halou, kde vy jste samozřejmě, troufnu si říct, zažil i ne úplně extrémní návštěvy.
0: No jasně, já si to pamatuju, to je teď je to úplně nebe a dudy, jako. Já musím říct, že Sparta v tomhle tom dělá jako skvělou práci. A byl jsem se tam několikrát podívat na nějaký zápas a to je prostě show pro lidi, jo. Mají to perfektně udělaný, zvládnutý, furt se něco děje, mají to fakt, jako musím říct, že ty jsou úplně odskočený jako od všech týmů, si myslím, v české lize, v tomhletom.
1: Říká náš host Michal Vondrka, stručně na závěr, na co se nejvíc těšíte teď?
0: Na další pozvání do tohle pořadu.
1: Tak za týden.
0: Na co se teď těším? Já nevím, jestli budu absolvovat ještě nějakou dovolenou. Něco určitě s dětma a pak chceme jet s klukama někdy v listopadu na týden golfu do Turecka. Ne s vlasama, určitě vás to napadlo, ale
1: díváte se na mě, protože tušíte, proč by mě to mělo napadnout?
0: Ne, já si dělám srandu. Ale jedeme tam čistě za golfem, takže na to se těším.
1: Dobře, konec konců, zhruba za 5 minut vedení francouzské fotbalové reprezentace oznámí nového trenéra, tím je Zinedine Zidane, tak s tím bychom mohli také na golf, co se týče naší vlasové dispozice.
0: Já, přesně tak, já si myslím, že se jich najde hodně a pak je spousta dalších, kteří češou poslední sezónu.
1: Pokračuje letní vydání pořadu Čistá hra Martina Procházky. Martine, my se budeme pokoušet o další muže. Přislíbeného máme kustoda českého národního týmu Zdeňka Šmída a Michal Vondrka bude, zdá se, na telefonu, tak říkajíc, skoro pořád. Tak moc děkujeme, Michale, a užijte si léto a ať se vám daří v hokeji i mimo děj. Hodně zdraví a hodně štěstí. Díky.
0: Děkuju za pozvání, děláte dobrou práci.
1: Jsme rádi, posloucháte Radiožurnál Sport, byl tu se mnou Martin Procházka, díky a naslyšenou.
2: Taky děkuju, naslyšenou.
1: A za týden tu bude zase, až budeme přesně vědět jméno hosta, tak vám ho rádi dáme vědět. Posloucháte Radiožurnál Sport, jsme jediná sportovní stanice v Česku. Dnes byl naším hostem Michal Vondrka, pokud jste si nás pustili až teď, záznam najdete třeba na našem YouTube nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Příjemný poslech dalších pořadů přeje František Kuna. Hezký den.